0: jméno.
1: Když se probudím a ty tam nejsi, začne se rozpínat smutek má baby. Žádný drama se špatným koncem, moc dobře víš, jak to teď cítím. Neprázdný a teskný, jak zima bez sněhu, přesto žiju, jak nejlíp dovedu. Chybí mi ty naše zvyky, ale mám v

0: papír, sklo, skartace dokumentů, autobaterie. Zkrátka, zrecyklujeme všechno a za nejvyšší ceny v regionu. Na Poshradec Králové a Předměřice nad Labem. Váš regionální partner pro recyklaci.
1: Akce. Vykupujeme kusovou Mosas kilogram za 130 korun.
0: www.napos.cz.
2: Přijďte si užít rozmarné jaro do Aquapalas Praha.
3: U nás slunce svítí každý den, voda má 30 stupňů, vzduch ještě víc.
2: Užijte si zábavu na nejdelším tobogánu, v skluzavkách, v mořském vlnobytí nebo na pirátské lodi.
3: Aquapalas Praha. Zábava na celý den. Více na aquapalas.cz.
4: Než investujete miliony do rekonstrukce, zajistěte si přehledný a odborný plán celé renovace. Renovační pas od Comfort Group je technický audit domu s ekonomickým řešením. Plán, kterému rozumíte vy i vaše banka. comfort-group.cz.

0: Česka z USA. Zlomili jsme to trpělivostí, to jsou slova střelce vítězného gólu Jakuba Fleka. Remízový stav ve třetí třetině vyvolával vzpomínky na sobotní porážku v prodloužení se Slovinskem. Češi ale nakonec utkání proti dalšímu outsiderovi z Itálie zvládli a vyhráli 3-1. Teď je čeká dvoudenní pauza a následně utkání se Slovenskem. A teď už pojďme k nám do regionu.
1: Od června čeká Pardubice velká změna parkování kolem Židova a centra. Město otevře zónu B i lidem z okolních ulic a zavede výhodnější tarify pro dojíždějící. Po měsících chaosu a také hledání místa má konečně přijít větší klid pro místní řidiče. No po ránu máme ve východních Čechách běžně 7 až 12 stupňů Celsia a odpoledne se nám teploty budou běžně točit kolem 20 stupňů. A bude po celý den příjemně polojasno až oblačno. Tak přesně takový bude čtvrtek u nás na východě Čech.
2: Dnešní cíl je jasný, směr Květiny Šťastný. Zastavte se v květinářství Šťastný u kruhového objezdu u ČKD v Hradci Králové pro řezané květiny i dekorace.

0: Snídaně šampionů s Michalem a Davidem. Snídaně šampionů. Krásné ránko, čtvrtek, 6 hodin, 2 minuty a dneska je to opět jenom s Michalem a Jasmin.
1: S Michalem a Jasmin.
0: Čau, Davide.
1: Čau.
0: Jenom s Davidem.
1: Právě není.
0: Jenom s Davidem. Já bych se ti chtěl omluvit během zpráv, jenom to bylo takový, když chceš někomu pomoct, ale vlastně je to úplně zbytečný. Tak Davidovi tady pálí vždycky každý ráno během zpráv sluníčko do očí. A já jsem se toho všiml třeba v poslední větě, že to teda zatáhnu. Tak jsem tu žaluzi zatáhl a bylo to vlastně úplně zbytečný.
1: Takže nakonec jsme to všechno zvládli.
0: Nakonec to dopadlo. Tak doufejme, že i vy jste zvládli čtvrteční ráno. Jsme rádi, že tu jste s námi. No a pošleme vám další písničky. Calvin Harris a Ellie Goulding, tím začíná čtvrteční snídaně. Hezké ráno. Hit Radio.

0: Golding, I Need Your Love. 6 hodin, 7 minut, posloucháte Hit Radio, krásné ráno. A já musím takhle veřejně říct, že I Need Café. Nebudeš tomu věřit, Davide, a možná to máte podobně. Já jsem se dneska celou noc budil a nevím absolutně proč. Připadám si, jako kdybych vůbec nespal. Jako bych byl takový rozvejkaný, dalo by se říct.
1: Schválně zkouším googlit, jestli dneska nebyl úplně.
0: No úplně asi nebyl. Víš, co bylo?
1: Ne, já jsem se vlastně koukal na měsíc předevčírem a byl úplně malinkej, uzonkej.
0: No, takže úplně to nebude, no. Nevím, co se stalo. Šel jsem spát brzo a furt jsem se budil, takže věřím, že teďka spousta z vás, kdo nás posloucháte, tak jenom pokyvuje hlavou a říkáte si, nech já to dneska v té práci přežiju. No, budem to muset nějak zvládnout. Tak nám napište, jaké máte ráno, to mě zajímá. Napište, jak se jmenujete, odkud jste a jaké máte ráno, případně jak se vám spalo, jestli v tom tady teda nejsem sám. Číslo 777-937-777, to bude minuta šampionu za malou chvíli. Teď pro vás, šampiony, kteří jste s námi už od rána, Ed Sheeran, Galway Girl na Hit Radio. Hezké ráno.

0: 6 hodin, 11 minut, krásné ráno. Tak Davide, nejsem v tom sám, kdo se celou noc budil. Máme tady spoustu zpráv, začíná minuta šampionu teď. Wendy Písek, ahoj, taky si připadám rozříkaná. David Justles, mám kafe každé ráno po probuzení na vzbuzení, dcery vás pozdravují. Kača Olomouc, dobré ráno, velmi těžké, nešlo mi vstát, jsem úplně KO. Květa Děčín, včera jsem byla v Praze pro cenu pro zaměstnance roku se zdravotním postižením, mám z toho krásný pocit, že si vážím mojí práce a proto jsem krásně spinkala, hezký. Iveta Havířov, měla jsem to podobné, celou noc jsem se budila a zpočátku nemohla usnout. Věrka z Horní Lidče, I need cafe too. Milena Heřmanice, taky jsme se celou noc budili, když ne já, tak přítel, když ne přítel, tak pes. Roman Turnov, taková klasika, káva a něco k ní, prohrabat maily, odepsat, ale hlavně se nezbláznit. Karolína Batelov, spalo se mi dobře. Dobré ráno, šampioně, já jsem se vyspal dobře, po ránu raní sex a teď cesta do práce, mějte krásný den, Mára Přepeře. Mára to asi zachránil. Recept na dobré ráno.
1: Já bych ještě přeložil to I need cafe two, to znamená, já potřebuju kávy dvě.
0: Dvě. Tak skočíš, Davide? Tak děkujeme za vaše zprávy a něco na probuzení.

0: Kafe v ruce, Hit Radio v uších, je čtvrtek, dokonalý ráno, 6 hodin 18 minut, no tak co ten hokej včera, co? Česko, Itálie, nejenom, že nás v sobotu porazili Slovenci, tak včera válem i Italiáni.
1: Jsi strašný hnidopich.
0: No nejsem, tak já jsem koukal, tak to musím předat tu informaci, protože věřím, že spousta z vás, kdo teďka posloucháte, tak jste tu včerejší estrádu viděli. Jo, ještě ve druhé třetině jsme prohrávali, pak se to teda otočilo, 3-1 jsme vyhráli, ale co bylo teda neuvěřitelné, tak to byl jejich italský brankář Claro. Tenhle for tam včera zazněl v telce a já jsem se tomu strašně smál, hrozně. Dvoumetrovej stokilovej borec nepustil skoro nic, nějakých 58 střel na něj. Hele, ty ho nemít v té bráně, Taliáni, tak je to tak 58-1.
1: Hele, ve sportu se počítají zajíci až po honu. A my jsme prostě včera vyhráli 3-1, no. Dostali jsme 3 body, tím bych to prostě uzavřel. Tak.
0: Dopadlo to. Ať teda s odřenýma ušima, tak to dopadlo. Takhle, co nás může těšit, takže nás teďka už čekají naštěstí jenom silní protivníci a s těma to umíme. Tak kde hrajeme dál, Davide?
1: V sobotu nás čeká výběr Slovenska ve bratrovražedném souboji 16:20. Pak tady vidím neděle, to nehrajeme. Pondělí 16:20 Norsko. Tak následně ta sobota Česko, Kanada, ale to si řekneme až potom.
0: Tak ta sobota stačí, takže Česko, Slovensko v sobotu v 16:20. Velkolepý zápas, na který se těšíme. Na co se můžete těšit vy, Kateřina Marie Tichá, taky Coldplay, no a samozřejmě myslíme i na vás, kdo nás sledíte za volantem. Přidáme za moment aktuální dopravu. Hezké ránko.
2: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia.cz.
3: Tady doktor Mrkvička, u ZPŠ jednička.
4: Slunce milujeme všichni, ale spálená kůže, nedej bože, z pochýři si to pamatuje celý život.
5: Nebezpečný melanom ale můžete zachytit včas.
4: Stačí vyšetření znamének jednou ročně, u lékaře je zdarma.
5: A pozor, ZPŠ vám přispěje až 2000 korun na vyšetření digitálním dermatoskopem.
3: Jsme zaměstnanecká pojišťovna Škoda. Přes 30 let spolehlivě pečujeme o vaše zdraví. www.zpš. Škoda.cz.
6: Nové styly pro vaše léto. Právě teď v Kik. Šortky už od 99 korun. Jednoduše kombinujte pro skvělý pocit. Víc pro každý den. A pro zvláštní momenty. Kik. Víc než si myslíte.
7: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například berlinky, párky, různé druhy 250 gramů za 32,90. Kofola originál, bylina limonáda 1,5 litru za 21,90. A Linteo kuchyňské utěrky XXL za 59,90. Až do 26. května. Kaufland.
8: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Účast na hazardní hře může být škodlivá a je zakázána osobám mladším 18 let.
9: Česká loterie Megamaxa slaví první narozeniny. Tak si vsaďte plný tiket a jste ve hře o 200 mega. A pak můžete s trochou štígra slavit každý den jinak. Megamaxa. Česká loterie vždy o plných 200 mega. A bez háčků. Losujeme už dnes.
10: Randíte?
11: A tohle znáte?
10: Bylo to fajn, ozvu se.
11: Sestěhujem se hned?
10: Zapomněl jsem peněženku.
11: Uděláme si selfiečko?
10: Promiň, volá manželka.
11: Mrkneme do pařížský.
10: A půjdeme k tobě nebo ke mně?
12: Už nechcete soutěžit o nejhorší rande? Elite Date, seznamka pro vztah.
13: Elite Date, neslevujte ze svých očekávání.
12: Elitedate.cz.
14: Přijďte si užít rozmarné jaro do Aquapalace Praha.
15: U nás slunce svítí každý den, voda má 30 stupňů, vzduch ještě víc.
14: Užijte si zábavu na nejdelším tobogánu, v skluzavkách, v mořském vlnobití nebo na pirátské lodi.
15: Aquapalace Praha. Zábava na celý den. Více na aquapalace.cz.
16: Když ultravýhodné nabídky se slevou až 50%, tak Allegro Smart Weeks. Nyní Senkor tyčový vysavač 4 v 1 jen za 5599 korun. Nejnižší cena za posledních 30 dní před slevou 6999 korun. Když něco, tak Allegro.
17: Já nový plot mám.
18: Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, Jedousov u Pardubic. Ploty Dobrý, CZ. Ploty Dobrý, všechno dobrý.
19: Říká se, že štěstí si za peníze nekoupíte. Plně elektrické BMW iX1 teď ale můžete mít jen za 831 tisíc korun bez DPH. A tomu my říkáme štěstí. Nyní s úrokem 0%. Kontaktujte svého prodejce BMW a zažijte tu pravou radost z jízdy.
20: Chcete si sednout tady? Nebo asi spíš na zahrádce?
21: No, v pohodě, já ji přivážu k barovce.
22: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na KBCZ.

0: Nejrychlejší dopravní servis a David Račák. Přejeme všem řidičům pevné nervy za volantem, jezděte opatrně, z východních Čech hlásíte překážku v provozu. Na Orlickou, Ústecku, v Žamberku, v Nádražní ulici probíhají práce na silnici. Komunikace je neprůjezdná.
1: Chceš si nechat zahrát hit podle sebe? Každou středu večer hrajeme na přání. Svůj hit si objednej na webu hitradio.cz. Hitradio.cz. Hitradio Černá Hora.

0: Tohle jsou Coldplay na Hit Radio v 6.31. Krásné ráno s vámi Michal a David. A David má...
1: Ranní update.
0: Pojďme na to.
2: Fotbalisté Karviné přepsali pohárovou historii. Slezané včera porazili Jablonec 3-1 a vůbec poprvé vyhráli MOL Cup. Ten jim zajišťuje účast v evropských pohárech, kterou ale může ohrozit nedávná korupční kauza. A teď dobrá zpráva pro všechny fanoušky středověku. Vývojáři počítačové hry Kingdom Come chystají další pokračování. Připomínám, že první dva díly se prodaly ve zhruba 5 milionech kopiích. Pivo je ve světě stále v kurzu. Podle posledních zpráv patří na 6. místo v popularitě. Víc lidé konzumují už jen vodu, čaj, kávu, limonádu a mléko. Ročně se po celém světě vypije zhruba 200 miliard litrů piva.
0: To jo. On už to vlastně taky není úplně levný sport, to pivko, co? Já jsem teďka nedávno potkal půl litr za nějakých 79 korun.
2: No, už je to skoro ke stovce.
0: To je masakr. Se to prodraží ten hokej teďka, co? Nicméně 200 miliard litrů celosvětově. No tak takhle něco v Česku, to je jasný. A ty zbylý 2 miliardy kde?

0: 6.39, posloucháte Hit Radio, tohle je Pink, krásné ránko. Bavili jsme se o tom, jak je drahý pivko a píše David z Brna. Ránko, borci, no s tím pivem to je v kopru od doby, kdy mi na dvě točený nestačí papírová stovka. Podepisuju. Do Brna zdravíme a tam taky zůstaneme. Otázka, nechystáte se náhodou na víkend do Brna a nemáte kde spát? No, pokud je odpověď ano, tak by vás mohlo zajímat tohle. Nejlevnější hotel v Brně totiž aktuálně seženete za 15 korun na noc.
1: Pro kolik?
0: Pro kolik chceš? Na Google mapách ho najdete jako hotel Fiat. No. V brněnské části Židenice totiž stojí u Kauflandu starý opuštěný Fiat a lidi z něj udělali luxusní hotel s top hodnocením. No. Má vlastní profil na Google Maps s hodnocením 4,8 hvězdy.
1: To je dost.
0: A v recenzích se tady tvrdí, píše, jak to funguje, že stačí hodit 15 korun do držáku na kafe u řidiče a nocleh je tvůj. Říkám si, ale kdo to pak vybírá, jako jo?
1: Snad ne náhodný kolem jdoucí.
0: Nicméně, kolik lidí se vejde do auta? Kolik lidí by tam mohlo spát? To máš 15 korun na noc, jako při dnešních cenách přijde mi to docela dost, jo?
1: Jako, že by si někdo řekl, 15 za jednoho, kdybych vzal ještě dva kámoše, tak to už jsme 3-5 korun, to už je lepší cena.
0: Nebo kdyby nás bylo 5, tak to je 3. A nebo kdyby nás bylo 15, jasně, tak to je za korunu pro každýho, no. Nicméně je to all inclusive, stojí to u Kaufáče, tak ráno 7 otevře obchoďák a máš to hnedka i se snídaní. Hele, teplý rohlíky hnedka po ránu.
2: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Rádia na Spotify a všech podcastových platformách. Baru, dovolenou máme vyřešenou.
3: Fakt? A kam pojedeme?
2: Na zahradu. V Baumaxu mají do konce května slevy až 25% na bazény, grily, zahradní nábytek a nejen to.
3: Takže pětihvězdičkový rezort u nás na zahradě.
2: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
4: trenirkarna.cz.
5: Hej ty, ne ty, chceš mít trenky, boxerky, ponožky a nebo třeba kalhotky se slevou 30%? Není problém, klikni na trenirkarna.cz, napiš kód radio a jede to. 30% na všechno s kódem radio. Dnes objednáš a zítra máš. trenirkarna.cz.
6: Aby stavba šlapala, musí to lítat. A aby to na beton lítalo, je tu Stavmat. Právě teď suchý beton ST-Line 3DC25/30 za akční cenu. Vyrazte pro něj do nejbližších stavebnin Stavmat. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.
7: Máte penzíko? Převeďte si ho k NN a získejte možnost vyšších výnosů. Je vaše penzíko nové nebo pořád to staré? S novým penzíkem si sami zvolíte strategii spoření. Převod k NN zvládnete online za pár minut, třeba během pauzy na kafe. Více na nn.cz/penzíko.
8: Podnikám a potřebuju půjčit, ale banky na mě kašlou.
9: Řešení je úvěr od Acema.
8: Ale já potřebuju půjčit hodně.
9: Řešení je Acema.
8: Ale já potřebuju půjčit tak 10 milionů.
9: Řešení je Acema.
8: A co když potřebuju 20 milionů?
9: Řešení je Acema.
8: A 30?
9: Acema.
8: A 40?
9: Acema.
8: A 50?
9: Acema. Jde to i bez banky.
10: V Penny najdete polštářovou zoo. Udělejte si radost takhle velkým plišákem na hraní i spaní. Získáte je z body za nákupy jen za 149,90. Penny. Nakupujte hezky česky.
11: Zase tankuju. Po třetí tenhle týden.
12: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD C-Line 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 kilometrů. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxusní.
11: A tak to bude drahé.
12: Jdepak. Za cenu běžného spalováku. BYD C-Line 5. Už od 699 tisíc korun. Méně tankování, více prostoru. Zkušební jízda na byd.com.
13: Hit Radio. Tři dny, jedna trať a tvoje závodnický já v extázi. Vyhraj v soutěži Rychlá pětka dvě třídenní gold vstupenky na MotoGP v Brně. Nastartuj svoje motory každé všední ráno se snídaní šampionů na Hit Radio.
14: MotoGP je zpět. Nenech si ujít Grand Prix České republiky 2026 už 19. až 21. června na Masarykově okruhu v Brně. Více informací najdeš na autodrombrno.cz.
4: Lyže?
15: Happy Sport.
4: Dětské kolo?
15: Happy Sport.
4: Půjčovna?
15: Happy Sport.
4: Servis?
15: Happy Sport.
4: Bazar?
15: Happy Sport.
4: Šťastné dítě?
16: Happy Sport.
4: Happy Sport?
15: Happy Sport. Nejjednodušší cesta ke sportu vede přes
16: Happy Sport.
17: Nákupy v online shop CZ.
18: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop CZ.
17: www.onlineshop.cz.
19: Tady doktor Mrkvička. U ZPŠ jednička.
20: Slunce milujeme všichni, ale spálená kůže, nedej bože, spuchýři si to pamatuje celý život.
21: Nebezpečný melanom ale můžete zachytit včas.
20: Stačí vyšetření znamének jednou ročně. U lékaře je zdarma.
21: A pozor, ZPŠ vám přispěje až 2000 korun na vyšetření digitálním dermatoskopem.
22: Jsme zaměstnanecká pojišťovna Škoda. Přes 30 let spolehlivě pečujeme o vaše zdraví. www.zpŠkoda.cz.
23: Nejrychlejší dopravní servis Áda Vidračák. Zdravíme všechny řidiče za volantem na cesty, buďte maximálně opatrní na východě, pozor, v Hradci Králové v Pelnáčkově ulici u křižovatky s ulicí Akademika Bedrny se srazila dvě osobní auta, doprava zde zpomaluje.
2: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz.
24: Tak jo, šampioni, zpátky k hitům.

0: čtvrteční Hitrádio, 6 hodin 50 minut, Neil Diamond a Two Friends. Tak nejenom, že je drahý palivo pro naše auta, ale krize přichází i na palivo pro nás, abychom nějak přežili den. Kofeinová krize za dveřmi.
1: Je to tak, cena kávy na světovém trhu roste.
0: Takže naše ranní kafíčko znatelně podraží kvůli suchu. Kvůli suchu. Až o 15%. Jo, to je dost?
1: Je to dost. Je to kvůli suchu ve Vietnamu a Brazílii, které se řadí na přední příčky ve světové produkci.
0: Takže ranní tekutá spása bude už za pár týdnů luxusem. Já jsem to teda tak rychle zčotnul a podle toho, co a já vypiju za den, a myslím, že to máte podobně i vy, kdo máte rádi kafe, to bude tak na menší hypotéku. Takhle, my jsme pro vás gratis pořád, kafe, nekafe, hity, výběrový zrna, už to cítíte? Tohle je kafe značky čínasky, pojďme na to, hezké ráno.

0: na 90. Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu. Stavebniny Dek přináší mega akci 2 plus 1. Ke každým dvěma kusům pistolové pěny pro tepelné izolace Dekfoam MX600 nyní navíc dostanete třetí kus zdarma. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 29. května. Tak si přijďte pro pěnu Dekfoam pro tepelné izolace zdarma. Více na Dek.cz.
1: Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
2: Kajarmark bramburky 150 gramů za 17,90 a svijanský más světlý ležák z Kaufland Card za 13,90 až do 26. května.
1: Kaufland.
3: Nezáleží na tom, kolikrát upadneš na zem, ale na tom, kolikrát vstaneš. A taky na tom, kdo ti pak vyčistí hadry. Budeš se s tím crcat sám, nebo to hodíš do čistírny Daja? Je to na tobě. Daja. Daja. Nejlepší čistírna.
4: Autosalon Dědek přiváží nové značky. Omoda, JQ, Leapmotor, Trutnov, Náchod, Rychnov. Žijeme auty. Autosalon Dědek.cz.
0: Rádia.cz Hit Radio.
5: 7. hodina, krátké zprávy a David Jošt. Ebola v Evropě podle odborníků není velkou hrozbou, odkazují se přitom na zkušenosti z novodobé historie. Obavy u české veřejnosti vyvolal americký pacient, který byl převezen do nemocnice Bulovka. Podle zdravotníků a ministerstva se ale nemáme čeho bát. Zkušenosti totiž naznačují, že kvalitní přijatá opatření i samotné vlastnosti viru dokáží šíření nemoci účinně zabránit. Česko se na ochranu klimatu příliš netváří, naši reprezentanti jako jediný z celé Evropské unie nepodpořili klimatickou rezoluci. Ta podpořila loňské stanovisko Mezinárodního soudního dvora, podle kterého jsou státy právně zodpovědné v případě porušování svých klimatických závazků. Česko se v hlasování zdrželo. Raúl Castro by mohl strávit stáří za mřížemi. Spojené státy kubánského politika obvinili z čtyřnásobné vraždy, a to se střelením dvou amerických stíhaček v roce 1996. Jeho uvěznění je ale velmi nepravděpodobné, protože žije na Kubě, která ho před americkými úřady chrání. Připomínám, že brzy oslaví 95. narozeniny. A teď už pojďme k nám do regionu.
6: Vrtulník, sanitky, dramatické ukázky zásahu i resuscitace na vlastní kůži. Záchranáři v Hradci Králové otevřou už tuhle sobotu veřejnosti svůj heliport a ukážou, jak vypadá boj o lidské životy, když rozhodují sekundy. Den otevřených dveří potrvá až do 17 hodin. No a počasí k tomu bude naprosto luxusní. O víkendu se nám Teplice Králové otevřou už tuhle sobotu veřejnosti svůj heliport a ukážou, jak vypadá boj o lidské životy, když rozhodují sekundy. Den otevřených dveří potrvá až do 17 hodin. No a počasí k tomu bude naprosto luxusní. O víkendu se nám teploty budou hnát ke 30 stupňům Celsia, tak to už je

0: i dekorace.
1: Dvě minuty po sedmé ladíte čtvrteční Hit Radio s vámi Michal, hezké ráno, taky David.
2: Ahoj, hezké ráno.
1: A my děkujeme vám, že jste se přidali do naší party a to čtvrteční ráno trávíte s námi. Muzika nachystaná, co vás zabaví teď, Rosé, Bruno Mars.

0: Mars. Takhle vám hraje čtvrteční Hit Radio. Apaté. Aha, aha. 7 hodin, 5 minut. Dobré ráno. Taky vám poslední dobou pořád volají podvodníci? My naposled včera a tak jsem si s ním popovídal. Co mě teda velice překvapuje, že tě Davide volá borec, co mluví, nevím, rusky, ukrajinsky, prostě lámanou češtinou a chce tě přesvědčit o tom, že u nich máš účet a že je potřeba zkontrolovat jeho zabezpečení. Jo. A říkám si, sakra, kdo na to skočí? A pak si říkám, jasně, máme tady spoustu starších, jako spoluobčanů, prarodičů a tak dále, kteří se třeba nechají jako nachytat, jo? No dobře, tak jsem to začal hrát s ním. Na pozadí mu hrála hudba, nějaká tucárna, a já mu říkám, mně se to nelíbí, co tam hraje, proč to hraje tak nahlas? A on, no to, a teďka si něco začal vymýšlet, říkám, ale mně se to nelíbí. A on, proč, to je dobrá hudba tohle. Říkám, není, já bych chtěl něco svýho, jo. Tak jsem mu pustil svoji písničku, CeeLo Green, Fuck You, a on to nepochopil, a pokračovali jsme dál, jo. A teďka mi říká, pošlu vám na váš e-mail kód a vy to potvrdíte, a říkám, tak dobře, mám otevřeno, mám zapijante, počítač, komputer a furt jsem do něj takhle valil, ne? Mimochodem mám to na Instagramu, kdybyste se na to chtěli podívat i s videem, jsem tam jako Michal Knejp. Nicméně na konci, po 10 minutách, mi vynadal, že si z něj dělám legraci, že to se mnou myslí dobře. A já si říkám, tak počkej, kamaráde, tak ty myslíš obrat o peníze a myslíš to se mnou dobře, jo. Takže to byl náš včerejší rozhovor.
1: Hele, kdyby tohle mělo být ve filmu, tak bys nakonec ty vytáhnul nějaký peníze z něj, víš, jakože. No. Že by se tak dlouho kecali, až by ti poslal peníze on.
0: No jako takhle já byl úplně fascinovaný. To, že tady jsou provodníci, to, že to zkouše jako jedna věc, ale že ti pak borec na konci toho telefonu vynadá a tobě to položí, tak si říkám, hele, nepodváděl, já jsem jeho náhodou teda ve finále. Tak by mě zajímalo, jestli vám se to taky stává, že poslední dobou opravdu těch hovorů

čím dál víc. Taky mi pak volalo včera ještě další číslo ze Slovenska předvolba a teďka tam chybělo ještě, chyběly tam asi dvě čísla v tom čísle, který normálně jako má nějak vypadat. No úplně blázinec, jo, takže já nevím, možná si nám ještě smrsnout teďka, chci se pomstit ze svýho kámoše ze včera. Tak dejte nám vědět, jestli se to děje i vám, nahrajte nám to jako hlasovku přes WhatsApp na 777-937-777 a jak se tady s těma Unterwassermanama vypořádáváte. Panic at the Disco, High Hopes na Hit Radio v 7 hodin 7 minut. Krásné ránko.

0: Soler, tohle je Hit Radio, chvíli před 7:45, krásné ráno. Podvodné telefonáty volají mě, volají vám. Co přesně se vám děje, na co si dát pozor? Připomenu, včera mi volal borec, že chce zkontrolovat zabezpečení mého účtu, mluvil lámanou češtinou, tak jsem se s ním chvíli povídal a nakonec mi vynadal, že teda to se mnou myslí dobře. Tak ptal jsem se vás, jestli se vám tohle děje. Píše třeba Petr, dobré ráno, včera to samé, co popisuješ, chvilku jsem ho nechal mluvit, prej, otevřené účtu nějakého drastavu, to jsem mu moc nerozuměl, pak jsem ho slušně poslal tam, kam slunce nesvítí a bylo. Petr, tak jasně, vyřešené. Tak píše Pavel, čus, posledně jsem mu řekl, dobrý den, major Pavel Němčík, policie České republiky a bylo na druhé straně ticho. Taky zajímavá obrana. Taky se přidal Martin. Zdravím. Za poslední týden asi 5 hovorů od šmejdů. Blokovat to nejde, tak jsem přestal brát cizí čísla.
1: Oni pak třeba bojovala z práce, že jo?
0: Jakože šéf, jo? A tak toho máš pomenovaný. Svolá ten šmejd.
1: Tak třeba někdo s nějakou pracovní nabídkou, že jo?
0: Jasně. No ale jako dneska nevíš prostě, no. To zvedneš a dobrý den na investice a tohle a už říkáš, že ježiš, ty jo, zase to tady.
1: No neštěstí potom samozřejmě nastává ve chvíli, kdy opravdu volá někdo z banky a chce něco vyřešit, že jo? Protože v dnešní době už jsme tak paranoidní, že fakt vůbec nevíme, čemu věřit.
0: Hele, to se mi stalo, to se mi připomněli to asi měsíc zpátky. Volala mi paní z banky, opravdová paní z mojí banky a já říkám, prosím vás, nezlobte se, ale já když budu něco potřebovat si jako zařídit, tak přijdu k vám na pobočku a položil jsem to. A myslím si, že právě přesně jak říkáš, že tihle jako oficiální lidi, kteří opravdu třeba potřebují zavolat kvůli něčemu, kvůli tvýmu účtu, tak na tom teďka jsou bytí.
1: To určitě.
0: Kvůli tady těm, jak to říct slušně, no, dostajte si, co chcete. Tak hlasovku máme třeba od Jirky.
2: Dobré ráno, šampioni. Tak mně se tohle děje tak 2x až 3x do měsíce, kdy mě volají s tím, že mám u nich prostě nějaké peníze a chtějí mi pomoct tyto jako vybrat. Je to teda dost otravný, když jako automaticky ty telefonáty už vypínám, když vidím vlastně před volbu jiné země. No a prostě během chvíle třeba mi to zazvoní 3x, 4x pokaždé z mého telefonu.
1: Ale co když právě ty jsi dědicem bohatého arabského prince?
0: To je pravda, nerozumím. To je pravda. Já si vždycky říkám, že když vidím tu předvolbu, že volá někdo z Francie, říkám, tyjo, třeba to bude přesně nějaký dědictví, ale radši to neberu, tyhle čísla. Taky tady máme hlasovku ještě od Simony.
3: Dobré ráno. Jednou se mi stalo, že mi volal nějaký pán ohledně nabídky a já jsem ho zastavila hned prvním slovem. Děkuji, nemám zájem, nashledanou a položila jsem telefon. Cirka do pár sekund volalo jiné telefonní číslo. Stejný pán začal po mě strašně křičet, jestli si uvědomuju, jak je to nezdvořilé, že on je to taky nebaví, že taky nechtějí tak obvolávat lidi, že je to nepříjemné. Tak jsem mu znova zdůraznila, že jsem slušně pozdravila, poděkovala a řekla, že nemám zájem. Volal mi ještě ze třetího čísla a to už jsem nezvedla.
0: Tyjo, to jsou opice drzí, to je neuvěřitelný, co, Davide?
1: Neskutečný.
0: No tak jestli máte tu možnost, pobavte se o tom s prarodiči, ať neskočí na tenhle lep. Eminem, Rihanna, na Hit Radio, minutu po 7:45. Krásné ráno.

0: Hit Radio, 7 hodin, 20 minut, Michal a David s vámi, přejeme hezké ráno. Za moment můžeme slíbit další parádní muziku. Rembrandt, I'll be there for you. No a taky za pár chvil budete soutěžit o další gold vstupenky na brněnské MotoGP, to je soutěž rychlá pětka, chvíli po 7:30, tak to si nenechte ujet. No a taky zvládneme aktuální dopravu, ať víte, jak to ve čtvrtek ráno jezdí. Hezké ráno.
1: Chceš si nechat zahrát hit podle sebe? Každou středu večer hrajeme na přání. Svůj hit si objednej na webu hitradio.cz. Hitradio.cz.
2: V Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
3: Kajarmark bramburky 150 gramů za 17,90 a svijanský más světlý ležák z Kaufland Card za 13,90 až do 26. května.
2: Kaufland.
4: Dřív než začnou prázdniny, než zmizíš na dovolenou, než vypneš. Do Brna se vrátí MotoGP. Grand Prix České republiky. Už 19. až 21. června. Buď u toho, předprodej brzy končí. Vstupenky pořídíš na automotodrombrno.cz.
5: Život je pěkná jízda. Cesta, na které zažijete vrcholy i pády. S námi na to nejste sami, protože když jde o život, jedeme v tom s vámi. A 75% škod z úrazových rizik vyřídíme do 2 pracovních dnů. Životní a úrazové pojištění od ČPP. ČPP.cz.
6: Do Sinestar klubu přilétá ta nejzářivější výhoda. Poukázka na 1+1 vstupenku zdarma. Automaticky získají všichni noví i stávající členové, kteří si v klubu prodlouží členství. Užijte si vesmír plný hvězdných výhod jedině v multikinech Sinestar.
7: Decathlon cyklomaraton Hradec Králové. Dětské závody, tratě 30 a 60 kilometrů pro profíky i hobíky v městských lesích. Super medaile pro všechny v cíli. Už v neděli 31. května u nové Malšovické arény v Hradci Králové.
8: Na akci zve statutární město Hradec Králové a Královéhradecký kraj.
7: Více na cyklomaraton.com.
9: 30 let. Až 30 let života strávíte v posteli. My v Prospánku se postaráme o to, aby to byla nejlepší léta vašeho života. Přijďte si k nám vyzkoušet matrace, postele i polštáře. Společně vybereme tu pravou postel, do které

0: Den. Najděte si tu svoji na prospánek.cz.
1: Mami, tati, víte, kam pojedeme na výlet? Do Zoo Chleby! Tam můžeme krmit daňky a taky ty kobrazy. A mají tam i lvy. Jo, a můžeme tam přespat, to bude jako v safari. A jestli dostanu hlad, tak tam mají nejlepší palačinky. Tak co, jedeme? Zoo Chleby!
2: Stavebniny Dek přináší mega akci. Při zapůjčení a kukladi v Hilti Nuron vám nyní půjčíme dvě baterie zdarma. Mega akce v půjčovnách Stavebnin Dek platí do 29. května včetně rezervací. Tak si půjčte a kukladiva Hilti Nuron se dvěma bateriemi zdarma. Více na dek.cz.
3: Poprvé, podruhé, nepropásněte nejlepší pozemek v Jičíně. www.dražebni-portal.cz. Prodej pozemků pro rodinné domy v centru Jičína. Postavte si dům v nové obytné čtvrti u Lipové aleje. Blízko je sportovní areál, obchody, školy i příroda českého ráje. Pojďte bydlet do Jičína. Informace a registrace k dražbě. www.dražebni-portal.cz.
4: Podnikám a potřebuju půjčit, ale banky na mě kašlou.
5: Řešení je úvěr od Acema.
4: Ale já potřebuju půjčit hodně.
5: Řešení je Acema.
4: Ale já potřebuju půjčit tak 10 milionů.
5: Řešení je Acema.
4: A co když potřebuju 20 milionů?
5: Řešení je Acema.
4: A 30?
5: Acema.
4: A 40?
5: Acema.
4: A 50?
5: Acema. Jde to i bez banky.
6: Rekutech, práce za odměnu. Máme za sebou další silný rok a míříme ještě výš. Zároveň nezapomínáme na to nejdůležitější, lidi, kteří za vším stojí. Děkujeme, že jste s námi. Práce za odměnu CZ.

0: nejrychlejší dopravní servis Áda Vydračák. Přejeme všem řidičům pevné nervy za volantem, jezděte opatrně z východních Čech, hlásíte uzavřenou silnici. Na Orlicko-Ústecku v Žamberku v Nádražní ulici probíhají práce na silnici, komunikace je neprůjezdná.
1: Centrum autosedaček. Vyberte autosedačku u profíku i v Hradci Králové. Cestujte bezpečně s námi. Objednejte si konzultaci. Centrum autosedaček.cz.
2: Hit Radio Černá Hora.

0: Tohle je čtvrteční Hit Radio 732, Luis Capaldi. Dobré ráno, s vámi Michal a David. A David má...
1: Ranní update.
0: Tak podívejme.
2: Pokud vám padají vlasy, zkuste do stravy zařadit zinek. Právě jeho nedostatek totiž může být podle zdravotníků symptomem řídnutí vlasů. Nejlépe ho doplníme konzumací červeného masa, mořských plodů nebo dýňových semínek. Taky v Číně mají svoji Prahu. Společnost Huawei pro své zaměstnance postavila nové kancelářské komplexy. Inspirovat se přitom nechala celou řadu evropských měst, včetně Prahy a Českého Krumlova. Do historie se může zapsat každý a jakkoliv. Třeba britský běžec teď zdolal maraton a během toho uštrikoval 5metrovou šálu. Zapsal se tak do Guinnessovy knihy rekordů.
0: Mě řekni, proč běžíš maraton a jdeš štrikovat šálu?
2: Protože se chceš zapsat do Guinnessovy knihy rekordů.
0: No ale zase na druhou stranu, pak že chlapi nezvládají víc věcí najednou a pak že chlapi neumí štrikovat. No jo. To je jasný. Dámy a pánové, je tu rychlá pětka. Celý tento týden hrajete o gold vstupenky na celý víkend MotoGP v Brně. Pátek, sobota i neděle. Tak gold vstupenka zahrnuje přístup na všechny přírodní tribuny, možnost přecházet mezi sektory a kompletní víkendový program, včetně tréninku, kvalifikací i hlavního závodu. A možná někdo během závodu na té motorce taky něco uštrikuje. Tak pokud byste chtěli soutěžit, pište chci soutěžit na 777 937 777.

0: přesto žeru. Anana Club, ale Farben Supergirl, taky ve verzi od Rimona samozřejmě. 7.37, posloucháte Hit Radio Snídaní šampionů. A teď je čas soutěžit.
1: Rychlá pětka.
0: Celý tento týden máte možnost vyhrát gold vstupenky na celý víkend MotoGP, který je zpátky v Brně 19. až 21. června, se to všechno odehraje. A Grand Prix doveze světovou motocyklovou špičku Marc Marquez, Jorge Martin nebo třeba Filip Salač. No a o tohle si zasoutěží Hinek, dobré ráno.
2: Dobré ráno.
0: Dobré ráno, Hinku, a taky maminka Lucka. Dobré ráno, mami.
2: Dobré ráno.
0: Dobré ráno. Vy jste mi napsali, dobrý den, moc bych chtěl soutěžit o lísky pro svého tátu, to napsal Hinek. Takže Hinku, kdybys vyhrál, tak vyrazíš na motorky s tačkou?
2: Jo, já bych vyrazil s tátou.
0: No tak hezký, no tak pojďme na to.
1: Otázka první. 5 vteřin na odpověď.
0: Budete vědět, kdo v roce 1492 objevil Ameriku?
2: Kristof Kolumbus.
0: Hezký, Hinku.
1: Otázka druhá. 4 vteřiny na odpověď.
0: Jak se jmenuje čarodějnická škola, do které chodil Harry Potter?
2: Bradavice.
0: Přesně.
1: Otázka třetí. 3 vteřiny na odpověď.
0: Horu Sněžku najdeš ve kterých českých horách?
2: Krkonoše.
0: Přesně.
1: Otázka čtvrtá. 2 vteřiny na odpověď.
0: Jak se jmenuje loutka, která má tátu z Pejbla?
2: Hurvínek.
0: Aha, Hurvínek.
2: Hurvínek.
0: Ano, a poslední pátá otázka, Hinku. V jakém městě se koná MotoGP?
2: V Brně.
0: A to je správně! Jo!
2: Jo, jo.
0: A jede se na motorky. Já se musím vrátit ještě k otázce. Horu Sněžku najdeš ve kterých českých horách Krkonoše a musím prozradit, vy jste z Rudníku v Krkonoších, takže pro vás tato otázka byla naprosto jednoduchá.
2: Aha.
0: Aha. No tak jo, Hinku, Lucie, je to vaše, stupenky pošleme a MotoGP v Brně si moc užijte.
3: To si užijou, kluci, moc vám děkujeme.
2: Děkujem.
0: Nemáte zač. Zvládněte čtvrtek a zase někde ozvěte lidi. Mějte se, ahoj.
3: Mějte se.
0: Ahoj.
1: Rychlá pětka. Ve snídaní šampionů na Hit Radio. MotoGP je zpět. Nenech si ujít Grand Prix České republiky 2026 už 19. až 21. června na Masarykově okruhu v Brně. Více informací najdeš na autodrombrno.cz. Hit Radio Černá Hora.

0: Posloucháte Snídaní šampionů, tohle je Hit Radio ve 7:45, krásné ráno. Tenhle týden se tady u nás ve studiu dveře netrhnou, v úterý se u nás zastavili jeleni, včera 40členní gospel z amerického Texasu. Čím jsme nejspíš trhli rekord v počtu lidí v českém éteru, co se týká návštěvy ve studiu?
1: To skoro určitě, akorát mě teda trošku tady chybí, že není Jasmin. Takže se tady střídají cizí lidi, ale náš moderátor tady prostě není. No.
0: Tak jestli nás Jasmin slyšíš, tak zdravíme na dálku. David posílá srdečné pozdravy. No a dneska dorazí hosté. Po 8:00 se můžete těšit na skupinu Poetika. Dorazí představit nový single, tak si to určitě dejte. No a za malou chvíli si dejte i tohle. Niko Santos, Ray of Light, taky Imagine Dragons, no a samozřejmě přidáme i aktuální dopravu, ať víte, jak to ve čtvrtek ráno frčí.
2: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je Snídaně šampionů na Hit Radio, kdekoliv a kdykoliv přes apku Radia.cz. Přes apku Radia.cz.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová krkovice v ceně 79,90 za 1 kg. Gazíková rajčata 1 kg za 34,90. A Coca-Cola nebo Coca-Cola Zero 1,75 litru za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Kovy, plasty, papír, sklo, skartace dokumentů, autobaterie. Zkrátka, zrecyklujeme všechno a za nejvyšší ceny v regionu. Na Poshradec Králové a Předměřice nad Labem. Váš regionální partner pro recyklaci.
5: Akce. Vykupujeme kusovou mosas kilogram za 130 korun.
4: www.napos.cz.
5: Hradecký aupark ovládly legendy nebes. Výstava s hlavou v oblacích přináší fascinující svět letectví s ikonickými modely letadel až do 7. června. O vybraných květnových víkendech vás čeká doprovodný program, letecký simulátor, virtuální realita létání a workshopy. Vzlétněte za zážitky do auparku. Program naleznete na aupark.cz.
6: Jsi fanda motorek? Nenech si ujít 300 zatáček Gustava Havla 23. a 24. května v Hořicích. Tradiční kubatury, ale i nový evropský šampionát ESR kategorie Superbike hned ve dvou závodech. 300 zatáček Gustava Havla 23. a 24. května Hořice. Více na 300zgh.cz.
7: Na zahradu, na terasu, Tyton, Tyton, dlažby, ploty, sluší všude přitom.
8: Moderní deskový plot Style od Dytonu. Nyní se slevou více než 16%. Stačí si vybrat. Izomat stavebniny. www.izomat.cz.
9: Toto je.
10: Dopravárt, vezeme vám pračku.
9: A co teď?
10: Teď vám ji vyneseme, rozbalíme, zapojíme a starý spotřebič odvezeme.
9: No tak to si rozumím.
11: Zapomeňte na vrtání a šroubování. Vaši novou televizi zdarma přivezeme a pověsíme na zeď. Datart, opravdový elektrospecialista.
12: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
13: Tak dobře poslouchejte.
12: Alegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
13: House Running. Naprostý unikát na trhu se zážitky.
12: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
13: Budete viset 101 metrů nad zemí.

0: Hlavně se běhnete dolů.
1: Maminko!
2: Prostě pořádnej adrenalin.
0: Tenhle zážitek najdete pouze na...
3: Firma na zážitky.
2: CZ.
4: Slyšíte to ticho? Tak zní zdravý spánek. Už více než 25 let vyrábíme matrace, které nepotřebují hlasitou reklamu. Zdravý spánek má jméno Tropico. Od více jak 300 prodejců v republice rovnou k vám do ložnice. matracetropico.cz.
2: Sjednejte si výhodné cestovní pojištění od Vojenské. S rodinnou slevou 50% na vozp.cz.
5: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
6: Nezapomeňte každé pondělí a neděli odpoledne na Hit Rádiu poslouchat pořad To musíte zažít se Slevomatem. Čekají vás čerstvé tipy, nové akce a spousta inspirace, kam vyrazit a co si dopřát. Více na slevomat.cz. To musíte zažít.
7: Kadeřnický salon Perfect v Hradci Králové představuje světovou novinku firmy Great Lengths.
8: Prodlužování a zhušťování vlasů ultrazvukem.
7: Splníme vám sen o krásných, dlouhých a hustých vlasech. Při této luxusní metodě se používají pouze pravé a kvalitní vlasy s neviditelným spojem.
8: Vyzkoušejte metodu, kterou používají celebrity z celého světa.
7: Kadeřnický salon Perfect. www.kadernictviperfect.cz. Telefon 605 30 90 866.
9: Zdravíme všechny řidiče za volantem na cesty, buďte maximálně opatrní. Na Orlickou, Ústecku, v Lančkrouně, v ulici Tomáše Garrigua Masaryka probíhají práce na vozovce. Provoz je veden jedním jízdním pruhem.
10: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Radia.cz a v DABu.
11: Pořád jste tady. Tak to dělají šampioni. Snídaně šampionů.

0: sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radia.
1: Housebrand Café per favore?
2: Si, signora.
3: Housebrand. Tuhle kávu si zasloužíte pít. Housebrandkáva.cz.
4: Chceš žít značkovej život? Nebo ten opravdový? Značka si ty. www.bezpotisku.cz.
5: Haló, je tu pouť! Na vrcholu Tábor u Lomnice nad Popelkou je pouť! Udělejte si procházku křížovou cestou a přijďte se pobavit do malebného prostředí u kostela Proměnění Páně 23. a 24. května. Čeká vás spousta atrakcí pro malé i velké. Vrch Tábor u Lomnice nad Popelkou.
6: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Heineken, prémiový ležák se svěží chutí za 19,90. Chocenské, tradiční pomazánkové, různé druhy za 24,90. A Orion nebo Nesquik, čokoláda, různé druhy za 23,90. Až do 26. května. Kaufland.
7: Hi, this is Ed Sheeran.
8: Hi, this is Madonna.
9: Autosalon Dědek přiváží nové značky. Omoda, JQ, Leap Motor, Trutnov, Náchod, Rychnov. Žijeme auty. Autosalon Dědek.cz.
10: On air.
11: Online.
10: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
12: 8. hodina, krátké zprávy a David Jošt. Deváťáci, kteří se v prvním kole nedostali na střední školu, mají druhou šanci. Do pondělí se mohou hlásit znovu. Po celém Česku střední školy nahlásily 22 000 volných míst, nejsou ale tam, kde je žáci nejvíc potřebují. Výběr škol je tedy ve skutečnosti značně omezený, a to nejen z hlediska lokality. Často totiž jde o méně populární obory zakončené výučním listem nebo o placené soukromé školy. Léto v Česku se začíná hlásit o slovo. Podle meteorologů by mělo opět nakouknout do střední Evropy už tento víkend. Teploty budou atakovat hranici tropické třicítky a podobné počasí můžeme očekávat taky příští týden. Češi nesouhlasí se sjezdem sudetských Němců. Podle posledních průzkumů se proti kontroverzní akci vyslovila nadpoloviční většina respondentů. Už dříve se proti její účasti postavila celá řada politiků a lidí na sociálních sítích. Na českém území se bude konat poprvé a začít by měla zítra. A teď už pojďme k nám do regionu.
13: Od června čeká Pardubice velká změna parkování kolem Židova a centra. Město otevře zónu B i lidem z okolních ulic a zavede výhodnější tarify pro dojíždějící. Po měsících chaosu a také hledání místa má konečně přijít větší klid pro místní řidiče. No po ránu máme ve východních Čechách běžně 7 až 12 stupňů Celsia a odpoledne se nám teploty budou běžně točit kolem 20 stupňů. A bude po celý den příjemně polojasno až oblačno. Tak přesně takový bude čtvrtek u nás na východě Čech.
14: Dnešní cíl je jasný, směr Květiny Šťastný. Zastavte se v květinářství Šťastný u kruhového objezdu u ČK.
13: Polojasno až oblačno, tak přesně takový bude čtvrtek u nás na východě Čech.
14: Dnešní cíl je jasný, směr Květiny Šťastný. Zastavte se v květinářství Šťastný u kruhového objezdu u ČKD v Hradci Králové pro řezané květiny.

0: Nickelback Rockstar, 8 hodin 10 minut, posloucháte Hit Radio, krásné ráno a se mnou už je tu kapela Poetika, Ondra Brejška a kytarista Dave Matsu, krásné ráno.
1: Dobré ráno.
2: Ahoj, všichni zdravíme.
0: Ahoj, dobré ráno. Jak jste měli ráno? Jak vypadá ráno u vás dvou dnešní čtvrteční, co?
2: Vzdálené, jako by lokalitou, protože jsem se vzdálil po 6 ráno a stejně jsem to nestihl.
0: Já jsem to nechtěl prozrazovat, ale dorazili jste 15 vteřin tady před předstupem, což se vám vlastně stihli, je to vlastně v pohodě. Takhle, vy jste sem přišli představit nový single Blízko. Ano. Pojďte nám povědět, chlapi, co vám je teď v životě nejblíž? Ondro.
2: Teď momentálně nejblíž tak je mě asi kapela a moje přítelkyně a práce. To jsou asi tak tři subjekty.
3: Já tam mám podobně a ještě k tomu přidám krabice, protože se právě teďka stěhuju semka do Prahy, takže žiju v krabicích teďka.
0: Hezký.
3: Takže
0: hezký.
3: Jsem krabicím velice blízko teď.
0: Takže stěhováníčko. Jinak song Blízko, vy nám ho za chviličku zahrajete živě. On to je takový feel good song. A co je za vás jednodušší? Je jednodušší napsat něco smutného anebo něco veselého?
2: Smutného. Určitě smutnýho.
0: Tak ono vlastně ty smutný songy asi většinou vychází z nějaký zkušenosti. A ten, že?
2: To ne, jako že bychom byli smutná kopa nějaká, nebo nějaký oddíl prostě, jakože mrzák. Prostě. Ale spíš k tomu tak nějak člověk tíhne. Je to jednodušší, protože ty veselý písničky občas jsou až za hranou, že jako to je takový ejchuchu, louka motýlci a prostě je to takový nepříjemný. Takový toxický pozitivní moč.
3: Aha. Je to jednodušší se z toho vypsat prostě z těch těžkých.
0: Jasně, jasně. No a pro koho je konkrétně tahle písnička Blízko? Je to teda pro lidi čerstvě zamilovaný, nebo pro ty po rozchodu, nebo pro ty, kteří chtějí mít jenom prostě klid?
2: A nebo klidně to může být pro psa, nebo pro kočku. My jsme si všimli, že na TikToku právě lidi natáčejí videa i se psem, což mě vůbec nenapadlo, že to může člověk takhle jako vnímat, i když nevím, jestli ve vlasech usíná, to musí být hůňatej
0: pes. Jo. No tak, myslím si, že bychom si mohli zahrát pro posluchače, kteří ji ještě neslyšeli. Ono už je venku, pokud se nepletu, 2-3 týdny zhruba.
2: Ano.
0: Tak pojďme si ji dát tady v éteru Hit Radia naživo a živě. Jdeme na to?
3: Kam mám dát ten?
0: Kamkoliv.
3: Takhle jo.
0: Udělej si pohodlí hlavně.
3: Ok, já jsem v pohodě.
0: Tak, pojďme.

0: Wow! Nejnovější single Poetiky blízko v éteru Hit Rádia přesně ve 8:45. Moc vám děkujeme. S námi Ondra Brejška, kytarista Dave Macu, ještě jednou hezké ráno.
1: Hezké ráno všem.
0: Vy jste k tomu vydali i videoklip. Já jsem si tady vypsal pár komentářů na YouTube, jo, který tady jsou. Je tady třeba, chci, aby ta písnička nikdy neskončila. Jedeme v hlavě ode dne vydání. Summer Song 2026, nebo třeba Moje děti, to znají naspaměť, nejmladšímu je 5 let. Tak tohle je vaše hodnocení na YouTube pod videoklipem.
1: To je super, my to hrozně rádi čteme a dělá nám to radost, takže pokud nám to chcete dokumentovat a udělat nám hezčí den, tak vždycky máte možnost.
0: No určitě tam lidi pošleme, protože tady v rádiu bohužel pouštíme jenom zvuk, takže s obrázkama musíme odkázat na YouTube. Nicméně ty v klipu tančíš po Praze mezi normálními lidmi. Jak ses u toho cítil? Jako člověk, který právě třeba prohrál sázku, nebo?
1: Cítil jsem se taky jako normální člověk. Cítil jsem se strašně, protože nevím, jestli se to dá nazvat tanec. Je to spíš takový cringeování, tomu říkáme s klukama. A ze začátku jsem hodně trpěl a musím říct, že většinu klipu jsme natočili až během asi poslední hodiny natáčení celého toho dne, protože jsem se nějak jako už otřepal a bylo mi to jedno, že tak nějak jako jsem byl odevzdaný.
0: Jasně, no a kdo přišel s nápadem, Ondro, půjdeš ven a budeš tančit mezi lidma?
1: Já.
0: Já jsem se zeptat, jestli to nebyl třeba Dave, jo? Jestli jste teda ještě kámoši jako pořád.
2: On tohle to si dělá strašně rád, tady tyhle ty, jako se trestá v těch klipech. Takže
0: máš rád jako sebetrýznění, jako
1: ano,
0: to.
1: Klipový sebetrýznitel.
0: No a vlastně, když se na to natáčení vzpomeneš, tak co bylo teda nejhorší? Ten jako první krok, ten první pohled toho kolem jdoucího? A nebo pak, když jsi řekl, ty vlastně tohle bude taky celý na internetu?
1: On mě Ondra Kuden říkal, kámo, teďka podívej se na tady tuhle tu ženskou, co kolem prošla. Tu už nikdy neuvidíš, tady je to totálně anonymní, neboj se. Tak jsem se do toho pustil a za chvilku přišla kamarádka z Velmezu a potom nějaká paninka, jestli můžu udělat fotku asi během dalších 5 minut, tak jsem říkal, OK, tak anonymní, dobře.
0: Hezký. No tak, kdo chcete, koukněte se na videoklip k songu Blízko od Poetiky, je na YouTube, můžete napsat, zanechat tam vzkaz, kluci budou moc rádi.
1: Ano.
0: My se teď na Hit Rádiu pustíme, mám pocit, že tě ztrácím a za malou chvíli pokračujeme. Hezké ráno.
1: Čas dušil.

0: Tohle je Poetika. 8 hodin 20 minut posloucháte Hit Radio a Poetika, připomínám pro vás, kdo jste se třeba připojil až teď, je i tady s námi ve studiu Ondra Brejška, dobré ráno, ahoj.
1: Dobré ráno všem.
0: A kytarista Dave Macu.
2: Dobré ráno.
0: Ahoj, dobré ráno. Pojďme se pobavit o létu, protože léto kapely vypadá u vás na Instagramu nádherně, západy slunce, festiáky, lidi zpívají. Jaká je ta realita, jo? Když se na to, kdybyste nám řekli něco ze zákulisí, jak to dodávka, benzínka, jo? Jak to vypadá ty přejezdy u vás?
1: On David Stipka, taky zpěvák, tak říkal, že kdyby nebyly tady tyhle ty přejezdy, tak si myslím, tak on minimálně a většina kapel by hrála i zadarmo klidně. Takže to k tomu prostě patří, člověk to tak nějak, to je úplně to nejmenší mínus v těch hromadách plus, co jsou jako v těch právě západech slunce a zpívajících lidek, takže na to se těšíme.
3: Já mám benzínky rád i tak už je to prostě takový životní styl.
1: Je to na nás vidět.
0: Taková klasika. Co je za vás ten největší luxus na cestách, když teda jezdíte po koncertech, klimoška, sprcha, normální jídlo, nebo co je takový to opravdu, že si dopřejete, že si řeknete, hele, teďka mám teda těch 10 minut pro sebe.
1: No, jako občas si říkáme, tyjo, mají hezky nařezaný okurky, takový jakože fancy, a to jsou tak jakože jediný věci, a občas máme rádi takový ty bizáry, když jsme, máme třeba backstage v knihovně, takový malý, nebo když je to v nějaký posilovně, tak tam cítíme úplně všechny, co tam kdy byli.
0: Takže se to vyplývá, že pokud byste si chtěli pozvat Poetiku, tak základ je mít dobře nařezaný okurky.
1: Přesně tak.
0: Co vás nejvíc baví na letních koncertech? Je to ta volnější atmosféra, ty lidi venku?
1: Asi to, jak je to tak nějak jednak ty lidi, nebaví mě teda mnohdy ty teploty.
0: Jasně.
1: To musím říct, že já nejsem úplně fanoušek tady toho, ale to, že se i člověk potkává s jinýma interpretama, to při nějaký tour nebo při ty klubový části roku, tak nezažije moc.
0: My jsme tady v úterý měli na rozhovoru Jeleny, ti vyráží na Jelen Fest. Koukal jsem, že vy vlastně taky s nima na některých zastávkách budete, tak jak bude vypadat vaše letošní sezóna, co se týká koncertů?
3: Já doufám, že jich bude hodně, ještě nějaký přibydou, protože furt jsou nějaký v řešení, ale máme tam prakticky celou republiku. Ty Jelen Festy jsou v Mostě a v Lokti, myslím.
1: Jo, Lokti.
3: Jo. Takže to bude určitě super, na to se těšíme, protože s klukama to je vždycky super. Oni jsme s nimi vlastně hráli taky a byly to parádní akce, takže...
0: Je třeba něco speciálního, na co se můžou těšit vaši fanoušci?
1: No, teďka jsem se vrátil z Nitry, kde jsem psal písničky, předtím jsem byl ve Varšavě, předtím u nás s klukama na Vysočině jsem psal písničky, takže já určitě bych chtěl ty písničky nějak zaimplementovat postupně do té naší show, takže věřím tomu, že v létě se budou nové písničky objevovat a zároveň v případě Jelenů, tak tam s klukama z Jelenů chystáme nějaký překvapení společný, takže to taky ještě uvidíme.
0: Mm-hmm. Poetika, hosty Hit Rádia Ondra Brejška a kytarista Dave Macu. Za malou chvíli pokračujeme. Hezké ráno.
4: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Rádia na Spotify a všech podcastových platformách. Když rozhodují výkon, spolehlivost a zkušenosti, obracejte se na odborníky. Red Tool je přední partner značky Milwaukee v České republice. Realizujeme malé i rozsáhlé projekty s maximální technickou podporou. Navrhneme optimální sestavu nářadí, zaškolíme tým a zajistíme dlouhodobý servis. Red Tool. Jistota pro profesionály. Tak koukni na www.redtool.cz. Red Tool. Jednou červená, navždy červená.
5: V Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
6: Kajarmark bramburky 150 gramů za 17,90 a svijanský más světlý ležák z Kaufland Card za 13,90 až do 26. května.
5: Kaufland.
7: Tady doktor Mrkvička, u ZPŠ jednička.
8: Slunce milujeme všichni, ale spálená kůže, nedej bože, spuchýři si to pamatuje celý život.
9: Nebezpečný melanom ale můžete zachytit včas.
8: Stačí vyšetření znamének jednou ročně, u lékaře je zdarma.
9: A pozor, ZPŠ vám přispěje až 2000 korun na vyšetření digitálním dermatoskopem.
10: Jsme zaměstnanecká pojišťovna Škoda. Přes 30 let spolehlivě pečujeme o vaše zdraví. www.zpškoda.cz
2: aby stavba šlapala, musí to lítat. A aby to na beton lítalo, je tu Stavmat. Právě teď suchý beton ST-Line 3D C25/30 za akční cenu. Vyrazte pro něj do nejbližších stavebnin Stavmat. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.
11: Možná vám jen trochu louplo v zádech, vidíte? A nebo možná vaše tělo potřebuje lázně. Dopřejte si některý z letních léčebných nebo wellness pobytů v léčebných lázních Janské lázně. Pojďte zdraví naproti k nám do Krkonoš. janskelázně.com.
12: Jaké boty a kabelky na léto? Na e-obuv.cz vás čekají nejžhavější značky sezony. Guess, Skechers, Birkenstock a mnoho dalších. Protože e-obuv ví, co nosit, když se blíží léto. Prohlédněte si nabídku na e-obuv.cz v aplikaci i v kamenných prodejnách. E-obuv ví.
13: Chceš potkat horu ze Hry o trůny? 200-kilový dvoumetrový monstrum si 30. května pohraje se 400 kilama jako kočka z myší. Neboj, hlavu ti nerozmáčkne, prej to je hroznej bordel, tak už to nedělá. Kromě toho program na celý den pro celou rodinu. Známé osobnosti, strongmeni, MMA, ale i gaming nebo rytíři. Vstupenky najdeš na liberecd.cz. Svegliff Day.
14: Radíte?
15: A tohle znáte?
14: Bylo to fajn, ozvu se.
15: Sestěhujem se hned?
14: Zapomněl jsem peněženku.
15: Uděláme si selfiečko?
14: Promiň, volá manželka.
15: Mrkneme do pařížský.
14: A půjdeme k tobě nebo ke mně?
16: Už nechcete soutěžit o nejhorší rande? Elite Date, seznamka pro vztah.
17: Elite Date, neslevujte ze svých očekávání.
16: Elitedate.cz.
18: Léto? Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pusťte k vodě. Doktor Max.
19: Poprvé, podruhé, nepropásněte nejlepší pozemek v Jičíně. www.dražebni-portal.cz. Prodej pozemků pro rodinné domy v centru Jičína. Postavte si dům v nové obytné čtvrti u Lipové aleje. Blízko je sportovní areál, obchody, školy i příroda českého ráje. Pojďte bydlet do Jičína. Informace a registrace k dražbě. www.dražebni-portal.cz.
20: Do Penny dorazila polštářová zoo. Navíc v akci borůvky 125 gramů za 24,90 a výběrové špekáčky ze zníku v talíř 600 gramů za 69,90. Penny.
21: Nejrychlejší dopravní servis Áda Vydračák. Přejeme všem řidičům pevné nervy, za volantem jezděte opatrně, z východních Čech hlásíte uzavírku komunikace. V Pardubicích v Jiránkově ulici probíhá výstavba kanalizace, komunikace je neprůjezdná. Jeďte jinudy.
22: Centrum autosedaček. Vyberte autosedačku u profíku i v Hradci Králové. Cestujte bezpečně s námi. Objednejte si konzultaci. Centrum autosedaček.cz.
23: Hit Radio Černá Hora.

0: Linkin Park Up From The Bottom na Hit Rádiu 8.31. Krásné ráno. Se mnou ve studiu stále skupina Poetika, Ondra Brejška, ahoj.
1: Ahoj.
0: A taky kytarista Dave Matsu.
2: Ahoj.
0: Ahoj. My jsme se před malou chvílí bavili o tom, co chystáte na letošní rok, na léto, koncerty a tak dále. Tahal jsem z vás nějaké překvapení, které na koncertech budete mít, a nezaznělo to jedno největší překvapení, které jsem, musím teda říct, dalo mi to zabrat, ale povedlo se mi to z kluku vytáhnout. Tak pojďte, kluci, pojďte se pochlubit, co chystáte.
1: Ono totiž, Poetika byla založená v roce 2016 a co se neděje letos, tak ono to je 10 let. A k těm 10 letům máme něco v plánu.
2: Máme připravený takový 10letý koncert. Bude to v Praze, bude to v Lucerně a ještě upřesníme detaily všechny na našich sociálních sítích, na webovkách, ještě se to všechno ladí.
1: Ale už brzo to tam bude.
2: A bude to na podzim.
1: Ano. Ano, přesně tak, ale v následujících dnech tak to hodíme na naše sociální sítě a lidi si budou moct koupit lístky a podívat se, co to je za akci.
0: Takže sledovat sociální sítě a taky webovky poetikamusic.cz, takže velká sláva k 10letům výročí v letos v Lucerně. Co kdybychom si zahráli ještě půlnoc, co vy na to, chlapi?
1: Může být.
0: Může být? Tak dejte pokyn, já to stáhnu a jdeme na to.

0: Poetika, půlnoc, živě na Hitrádiu, Ondra Brejška a kytarista Dave Matsu. Woo!
1: Děkujeme, děkujeme.
0: Krásná práce, my taky děkujeme. Tak ještě než se rozloučíme, je něco, co byste chtěli vzkázat vašim věrným fanouškům?
1: Že je máme moc rádi a že děkujeme za to, že nás poslouchají, že poslouchají nový single Půlnoc, že se dívají na videoklip, že nám
2: blízko.
1: Píšou tak blízko, že nám píšou tak hezký komentáře, co jsme tady četli například, a že chodí na naše koncerty a že můžou vlastně chodit na naše koncerty. Teďka v sobotu hrajeme třeba v Praze, příští týden hrajeme v Tichý a dal už to nevím, ale květen je takovejhle, a podívejte se na naše stránky, tam máme zbytek koncertů letních a já věřím, že se někde uvidíme a pokecáme.
0: Ondra Brejška a kytarista Dave Matsu byli našimi hosty Poetika. Chlapi, díky moc, ať se vám daří a zase někdy se stavte. Ahoj.
1: Moc děkujeme, měj se hezky, ahoj.
0: Ahoj.

0: 42. 94% lidí dělá v práci věc, kterou by veřejně nikdy nepřiznala. Takže z toho plyne, že dost pravděpodobně do téhle skupiny spadáte i vy, kdo právě teď ladíte. Co konkrétně to je, o tom bude řeč za chvíli, nejdřív slíbem další parádní muziku. Bude zaručeně bavit Mikolas Josef a kapela. No a staví se taky Super High Anika tady na Hit Rádiu. Hezké ráno.
1: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Rádio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu. Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová krkovice v ceně 79,90 za 1 kg. Keříková rajčata 1 kg za 34,90. A Coca-Cola nebo Coca-Cola Zero 1,75 litru za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
2: MPO Matrace, poctivá česká výroba, kvalitní materiály a ruce našich mistrů. Vyrobí vše na míru dle vašich potřeb. Navštivte naši prodejnu MPO Matrace v Pardubicích na Pražské ulici nebo na mpo-matrace.cz.
3: Elektrická auta z Dubence. Malá, úsporná, bez emisí. Super cena, dojezd 170 km za 5 hodin nabita z běžné zásuvky. Malá elektrická auta Dubenec. Více na zahradnitechnika.dubenec.cz.
4: Plastikářská či elektrotechnická výroba. To je oč tu běží. Přidejte se do našeho týmu TE Connectivity Trutnov i vy. Volná pracovní místa a benefity najdete na www.te.jobs.cz. Kdy jindy, když ne teď, zbývá pár volných míst. TE Connectivity Trutnov.
5: Bydlení cenově dostupné a přitom moderní a úplně nové.
6: To jsou družstevní byty Chlumec. V klidné lokalitě plné zeleně a přitom nedaleko centra Chlumce nad Cidlinou.
5: Družstevní byty Chlumec. Stačí jen 25% z ceny bytu a můžete bydlet. Bez hypotéky.
6: Družstevní byty Chlumec.cz.
5: Výstavba zahájena. Rezervujte si svůj byt včas.

0: www.levnězcíny.cz.
1: Randíte?
2: A tohle znáte?
3: Bylo to fajn, ozvu se.
2: Sestěhujem se hned?
3: Zapomněl jsem peněženku.
2: Uděláme si selfiečko?
3: Promiň, volá manželka.
2: Mrkneme do pařížský?
3: A půjdeme k tobě nebo ke mně?
4: Už nechcete soutěžit o nejhorší rande? Elite Date, seznamka pro vztah.
5: Elite Date, neslevujte ze svých očekávání.
4: Elitedate.cz.
6: Stavebniny Dek přináší mega akci. Nejprodávanější kadesít KH20 do základové desky nyní za skvělých 436 korun včetně DPH. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 29. května. Tak si přijďte pro kadesít za super cenu. Více na Dek.cz.
7: Jsou s užitkovými vozy Opel jejich majitelé spokojení?
8: Já.
7: Protože jsou spolehlivé?
8: Já, natürlich.
7: A se zárukou na 5 let zdarma?
8: Já,
7: sicher. Spolehněte se na německou kvalitu a pořiďte si užitkový vůz Opel Movano, Vivaro nebo Combo. Nyní v akční nabídce.
9: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Máslo Česká chuť 250 gramů s apkou za 26,90. A Fernet Stock půl litru s apkou jen za 99,90. Albert. Dle srovnání k 13.5.
10: Potřebujete partnera pro velké projekty nebo jen dodavatele nářadí? Red Tool je dlouholetý specialista značky Milwaukee v České republice. Máme zkušenosti z rozsáhlých staveb, průmyslových zakázek i specializovaných provozů. Navrhneme řešení na míru, zajistíme dodávky, servis i kompletní podporu. Profesionálně, efektivně, bez kompromisů. Tak koukni na www.redtool.cz. Red Tool. Jednou červená, navždy červená.
11: Tak jo, šampioni, zpátky k hitům.

Super High Nika, Following the Sun, tohle je čtvrteční Hit Radio v 8.53. A chtěl bych se vás zeptat, jestli flirtujete s kolegy u vás v práci. Co? Že ne? Že vy nikdy? Ale poslední statistika říká, že pracoviště je v podstatě jedna velká seznamka, kde flirtuje většina zaměstnanců. 94%. Sodoma, Gomora, Mamma Mia. Takhle. Asi se k tomu veřejně nikdo nepřizná, jestli to děláte nebo ne, tak to víte jenom vy sami. Jestli se ale teďka váš kolega začervenal, je naprosto jasno. Nicméně, když o tom přemýšlím, tak 94%. Ano, taky mi to přijde, že to je docela dost. A říkám si, co těch 6%? Tak to budou asi na tu teď, co makají na home office a žijou sami se třema kočkama.

0: to znamená, že čtvrteční snídaně je ve finále. Dneska jsme tu měli speciální hosty. Dorazila skupina Poetika představit jejich nejnovější single Blízko, který si už teď můžete pustit na YouTube i z obrázky. No a kdyby vás dnešní rozhovor zajímal, můžete se opustit zpětně díky podcastu na hitradio.cz a nebo na všech streamovacích platformách.
1: Sleduj a vyhrávej! Sleduj Hitradio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hitradia.
0: Zvládněte čtvrtek, zítra pátek. Těším se na vás v 6 ráno. Budeme tady s Jasmin. Tak hezký den, ahoj.
2: Nejlepší dopravní servis na východě Čech. V Pardubicích v ulici Na Kopci je omezen provoz kvůli přistavění kontejneru, tak s tím počítejte a opatrní buďte také na trase z Pardubic do Holic za časy u sjezdu z dálnice D35. Tady probíhá údržba a oprava vozovky. No a to samé také na dálnici D11 mezi 86. až 81. kilometrem směrem na Prahu. Tady probíhá v levém jízdním pruhu také údržba vozovky. Vaše dopravní info volejte na 801 1100.
3: Centrum autosedaček. Vyberte autosedačku u profíku i v Hradci Králové. Cestujte bezpečně s námi. Objednejte si konzultaci. Centrum autosedaček CZ.
4: Ploty Pardubice.
5: Ploty Pardubice. Kompletní řešení oplocení. Ať už potřebujete bytelný betonový, elegantní hliníkový nebo pletivo na zahradu, jedeme v tom s vámi.
4: Ploty Pardubice.
5: Naše ploty skvěle vypadají a najdete je všude.
4: Do města i vesnice. Ploty Pardubice.
6: Jíst zdravěji jde v Albertu snadno. Jsou tu oblíbené týdny akčních slev v našem novém katalogu zdraví. Objevte přes 500 produktů za exkluzivně nízké ceny. Bio Camembert Nature's Promise 120 gramů za 29,90 nebo bio olivový olej půl litru za 139,90. Albert.
7: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Potřebujete nové čelní sklo? U nás vám ho vyměníme snadno a bez starostí. Spolupracujeme se všemi pojišťovnami a tak všechno vyřídíme za vás. Stačí jen zajít na carglass.cz.
8: Carglass opraví, Carglass vymění.
9: Mami, proč máme všechno od konceptu?
10: To jen se zeptej tatínka.
11: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
12: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
13: Rádia.cz Hit Radio Černá Hora.
2: Je 9 hodin, krátké zprávy pro východní Čechy a Hanka Poskočilová. Kyberšmejdi v naší republice stále častěji cílí ne na seniory, ale na ženy středního věku, hlavně kolem 45. Podvodníci se vydávají za policisty nebo bankéře, oběti připraví o 100 tisíce a někdy z nich vylákají taky nahé fotky. Podle policie je raketový vzestup takových případů. Pokud pojedete o víkendu Hořice, Novou Paku, Dvůr Králové, tak by vás mělo zajímat, že po dopravní stránce to bude komplikované. Jede se 300 zatáček Gustava Havla, motocyklový závod a vy budete muset po objízdných trasách z Hořic přes Jeníkov do Miletína a Červenou Třemešnou a do Beš. Budou burácet motory, ale další sportovní adrenalin z jiného soudku bude mezi Hradcem Králové a Pardubicemi. V sobotu se běží Gočárův běh. 33 kilometrů můžete běžet, jít a nebo jet na koloběžce. Je to na vás. A to není všechno.
14: My budeme na místě už od ranních hodin, od 9 hodin. Tam začíná takový jako dětský den, takže budou tam aktivity pro děti, budou tam prezentace partnerů, bude tam i jako prodejní expo, takže můžete mrknout na boty, oblečení, brýle a podobné věci.
2: Láká za organizátory Adéla Malková tady na Černé Hoře. No a teď na hokejový šampionát.
13: Hokejový servis Hit Rádia.
2: Zlomili jsme to trpělivostí, řekl střelec vítězného gólu Jakub Flek. Naši porazili Itali 3-1, ale byla to asi větší bitva, než jsme čekali. Remízový stav ve třetí třetině vyvolával vzpomínky na sobotní porážku v prodloužení se Slovenskem.
15: Global Payments. Ať u vás zákazníci můžou platit kartou na platebních terminálech nebo platební bráně. Kvalitní služby za férové ceny. Více na globalpayments.cz.
16: Dnešní cíl je jasný. Směr Květiny šťastný. Zastavte se v květinářství šťastný u kruhového objezdu u ČKD v Hradci Králové pro řezané květiny i dekorace.
2: Venku máme od rána ve východních Čechách velkou pohodu. Modrou oblohu, která vydrží až do večera, jen ojediněle se objeví přehánky. No a teploty se nám vyhoupnou mezi 18 až 23 stupňů Celsia.
1: Hit Radio Černá Hora.
10: No a je to tady zítra už pátek, tohle prostě už zvládneme. Mám radost, pokud i právě teď dnes ladíte Hit Radio Černá Hora, opět s námi trávíte dopoledne, protože teď v čase 9 hodin na 2 minuty začíná čtvrteční dopolední drive na Hit Radio Černá Hora, u kterého je s vámi také Jana Šimurdová. A kdo už čekáte na songy, nebudu protahovat a posílám Sigmu.

Čtvrteční dopoledne, posloucháte Hit Radio Černá Hora. Umíte si představit, že vás celý den, kdy jste doma, komplet jako celá rodinka, že vás někdo sleduje přes kameru? Myslím, že asi spoustě z vás hned naskočily situace, které fakt nechcete zveřejňovat určitě od samého rána. No a teď si ještě představte, že si to může prostě pustit kdokoliv, kdykoliv a pozorovat vás třeba i teď. Nebojte, zatím něco takového se neděje, nebo aspoň doufám, sama bych z toho asi radost neměla, ale kdo s tím nic nenadělá, tak to jsou čápy v Lysé nad Labem. Přímo na jejich domácnost na komíně namontovali kameru a jsou tak pod nepřetržitým dohledem a pozorovat je můžete i vy, a to přes YouTube, kam napíšete do vyhledávače komín cihelny v Lysé. A teď musím říct, že když jako na to koukáte, protože já na to taky koukám, tak to uklidňuje. Jo? Příroda léčí prostě i online. Další muzika je tady, jste s Hit Rádiem Černá Hora.

0: Fresh Project na Hitrádiu Černá Hora. No a kdo jste si myslel, že Itálii dáme snadno, ale bál jste se to říct po prohře se Slovinskem na hlas, tak teď už můžete Česko, Itálie 3-1, krásný hoši, díky. Možná se dařilo taky, že v italském družstvu nebyl žádný Čech. Kluci si teď trošku odpočnou a v sobotu odpoledne v 16.20 nastoupí proti bratrům ze Slovenska. Tak to by nemusel být špatný nápad udělat třeba takovou odpolední grilovačku s přáteli a u toho fandit. Co? Takový tip, co v sobotu odpoledne. Jinak na Hitrádiu Černá Hora za chvilku další muzika. Díky, že jste s námi.
1: Ahoj, Emi, potkáme se dneska. Potřebuju kafe, dort a pořádný pokec. Tak ve Futuru dáme něco dobrého a konečně to všechno probereme. Pecka! A když už tam budeme, mrkneme i do obchodu. Co ty na to?
2: Spojte příjemné s příjemným. Futurum Hradec.
3: MPO Matrace, poctivá česká výroba, kvalitní materiály a ruce našich mistrů. Vyrobí vše na míru dle vašich potřeb. Navštivte naši prodejnu MPO Matrace v Pardubicích na Pražské ulici nebo na mpo-matrace.cz.
4: Kvalifikační seriál na letošní ročník Velké Pardubické se Slávy a pojišťovnou začíná. První ze čtyř kvalifikačních mítingů pro účast koní v legendárním dostihu sledujte už tuto sobotu na Pardubickém závodišti. Více informací na www.závodištěpardubice.cz.
5: Kovy, plasty, papír, sklo, skartace dokumentů, autobaterie. Zkrátka, zrecyklujeme všechno a za nejvyšší ceny v regionu. Na Poshradec Králové a Předměřice nad Labem. Váš regionální partner pro recyklaci.
6: Akce. Vykupujeme kusovou mosas kilogram za 130 korun.
5: www.napos.cz.
7: Chcete domov na míru? Nakupujte v Sefiru. Zapomeňte na studené podlahy. Již 20 let realizujeme podlahové vytápění kompletně. Od vybourání podlah přes rozvody až po betonáž. O vše se postará náš tým odborníků. A teď to nejdůležitější. Uzavřete objednávku do konce července a získejte slevu 14 000 korun. Nečekejte na zimu a zajistěte si lepší cenu už teď. Kdo chce domov na míru? Nakupuje v Sefiru. Navštivte nás v Ústí nad Orlicí. www.sefir.cz.
8: V Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
9: Kajarmark bramburky 150 gramů za 17,90 a svijanský más světlý ležák z Kaufland Card za 13,90 až do 26. května.
8: Kaufland.
10: Tohle nepřeslechněte. Volkswagen užitkové vozy za ceny, které byste nečekali. Prostorný Caddy e-hybrid s motorem o výkonu až 150 koní, již za 759 900 korun a ikonický ID. Buzz, již za 959 900 korun.
11: Sjednejte si výhodné cestovní pojištění od Vojenské. S rodinnou slevou 50% na vozp.cz.
12: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
13: Tati, ETF je teď nejlepší věc.
14: Aha.
13: Nebo BTC, nebo NFT, i když to už...
14: A co SSB?
13: SSB? Co je SSB?
14: Garantované úročení, státní podpora, bonusy.
13: A to je nějaká nová investice?
14: To je stavební spoření od Buřinky.
13: Aha, a kde se to dá stáhnout?
14: No normálně v Georgii.
15: Stavební spoření od Buřinky. Jistota v jakékoliv době. Spolu s bonusy za 6 let dosáhnete roční zhodnocení až 5,3%. Buřinka.cz.
16: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Účast na hazardní hře může být škodlivá a je zakázána osobám mladším 18 let.
17: Česká loterie Megamaxa slaví první narozeniny.
18: Si vsaďte plný tiket a jste ve hře o 200 mega. A pak můžete s trochou štígra slavit každý den jinak. Megamaxa. Česká loterie vždy o plných 200 mega. A bez háčků. Losujeme už dnes.
19: Tablao Flamenco v Bělohradské sítce. Tanec, kytara, vášeň. 26. května v 19 hodin. Bělohradská sípka CZ.
20: Výjimečné chvíle si zaslouží výjimečné místo.
19: Bělohradská sípka. Stylový prostor pro svatby, konference, semináře i společenské akce.
21: Radíte?
22: A tohle znáte?
21: Bylo to fajn, ozvu se.
22: Sestěhujem se hned?
21: Zapomněl jsem peněženku.
22: Uděláme si selfiečko?
21: Promiň, volá manželka.
22: Mrkneme do pařížský.
21: A půjdeme k tobě nebo ke mně?
0: Už nechcete soutěžit o nejhorší rande?
1: Elite Date, seznamka pro vztah.
2: Elite Date, neslevujte ze svých očekávání.
1: Elitedate.cz.
23: Jedinečná nabídka v Tetě. Připravte se na letní dovolenou s produkty na opalování vybraných značek se slevou minimálně 40%. Nebo objevte slevu až 40% na celou značku kosmetiky DAF. Více na tetadrogerie.cz.
24: Podnikám a potřebuju půjčit, ale banky na mě kašlou.
25: Řešení je úvěr od Acema.
24: Ale já potřebuju půjčit tak 10 milionů.
25: Acema, jde to i bez banky.
26: Lyže?
27: Happy Sport.
26: Dětské kolo?
27: Happy Sport.
26: Půjčovna?
27: Happy Sport.
26: Servis?
27: Happy Sport.
26: Bazár?
27: Happy Sport.
26: Šťastné dítě?
28: Happy Sport.
26: Happy Sport?
27: Happy Sport. Nejjednodušší cesta ke sportu vede přes...

minut po půl desáté, s vámi je Hit Radio Černá Hora. Pokud v práci spíše sedíte, sedíte rovně jako na trní, nebo sedíte jak ve Formuli 1 v poloze polosedu, pololehu. Pokud jste to první, takzvaně rovně jako na trní, tak jste asi spíš žena. A to druhé jak ve Formuli, tak to jste pravděpodobně chlap. Každopádně, ať už chceme nebo ne, přizpůsobujeme naše tělo tak nějak té židli, tomu posedu, tomu celodennímu sezení v práci. Všeobecně víme, že to není pro nás dobré, protože nejsme zatím vyvinutí jako třeba koaly. Věděli jste mimochodem, že koaly mají speciálně vyvinutý zadeček, aby mohli hodiny sedět na stromech a nic se netlačilo. By se nám někdy hodilo, že? Bohužel zatím to jako koaly teda nemáme. Evoluce tohle třeba za nějaký roky změní do té doby. Pokud vás třeba ale bolí záda a podobně, doporučuji probrat s doktorem nebo najít nějaké rady správného sezení třeba na internetu. Ať se tak moc neničíte, protože to nechceme, jelikož vy máte poslouchat Hit Radio Černá Hora a u toho vám má být bezbolestně.

0: na Hitrádiu Černá Hora, Miraj a Eva Farná. To by bylo něco, kdyby se to dali i na vysťáku Hrady.cz, co? Každopádně na Miraj se můžeme těšit určitě. Hrady.cz letos na Kunětické hoře 17. a 18. července. A pokud nemáte ještě lístky, tak teď je můžete zakoupit s takzvanou hokejovou slevou, kdy můžete získat dokonce i kredit k nákupu pití a jídla na festivalu Hrady.cz. Více podrobností najdete na webu Hrady.cz, jehož hlavním mediálním partnerem je Hitrádio Černá Hora.
1: Májová láska si zaslouží opravdu veliký výběr. e-kondomy.cz 20 000 láskyplných položek skladem a online. e-kondomy.cz
2: trenirkarna.cz.
3: Hej ty, ne ty, chceš mít trenky, boxerky, ponožky a nebo třeba kalhotky se slevou 30%? Není problém, klikni na trenirkarna.cz, napiš kód rádio a jede to. 30% na všechno s kódem rádio. Dnes objednáš a zítra máš. trenirkarna.cz.
4: Allegro Smart Weeks už běží. Užij si festival Ultra Slev až 50%. Vstup do světa smart s dopravou zdarma a objevuj každý den tisíce značkových produktů za skvělé ceny. Když něco, tak Allegro.
5: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například berlinky, párky, různé druhy 250 gramů za 32,90. Kofola Originál, bylinná limonáda 1,5 litru za 21,90. A Linteo kuchyňské utěrky XXL za 59,90. Až do 26. května. Kaufland.
6: Život je pěkná jízda. Cesta, na které zažijete vrcholy i pády. S námi na to nejste sami, protože když jde o život, jedeme v tom s vámi. A 75% škod z úrazových rizik vyřídíme do 2 pracovních dnů. Životní a úrazové pojištění od ČPP. ČPP.cz.
7: Podnikáte? Tak něco podnikněte. S penězi, které vám leží na účtu. Sjednejte si spořicí účet Business a zhodnoťte své volné peníze. S výhodnou sazbou až 3,5% ročně. Sazba platí pro vklady až do 30 milionů korun. Komerční banka.
8: Do Cinestar klubu přilétá ta nejzářivější výhoda. Poukázka na 1+1 vstupenku zdarma. Automaticky ji získají všichni noví i stávající členové, kteří si v klubu prodlouží členství. Užijte si vesmír plný hvězdných výhod jedině v multikinech Cinestar.
9: Na zahradu, na terasu, Tyton, Tyton, dlažby, ploty, sluší všude přitom.
10: Moderní deskový plot Style od Dytonu. Nyní se slevou více než 16%. Stačí si vybrat. Izomat stavebniny. www.izomat.cz.
11: Slevová akce Týden s Teskomou běží od 18. května do 1. června. Nakupte značkové zboží od jedničky na trhu v kuchyňských a domácích potřebách o 5% levněji. Využijte slevu 20% v prodejnách i e-shopu na www.teskoma.cz. Teskoma. Česká značka s nápady.
12: Decathlon cyklomaraton Hradec Králové. Dětské závody, tratě 30 a 60 kilometrů pro profíky i hobíky v městských lesích. Super medaile pro všechny v cíli. Už v neděli 31. května u Nové Malšovické arény v Hradci Králové.
13: Na akci jsme statutární město Hradec Králové a Královéhradecký kraj.
14: Více na cyklomaraton.com.
15: Stylové SUV Hyundai Tucson přijíždí v limitované edici Go Check s nabídkou automatické převodovky či pohonu všech kol za polovinu ceny. Nepropásněte také do prodej skladových vozů Tucson již od necelých 600 tisíc nebo na operativní leasing od 6 199 korun měsíčně. Autorizovaný prodejce Boss Auto Trutnov. Více na www.bossauto.cz.
16: A nyní i s nejvýhodnější možností pro nájmu.
17: 30 let. Až 30 let života strávíte v posteli. My v Prospánku se postaráme o to, aby to byla nejlepší léta vašeho života. Přijďte si k nám vyzkoušet matrace, postele i polštáře. Společně vybereme tu pravou postel, do které se budete těšit a ze které budete vstávat odpočatí. Vše Prospánek vám odvezeme až domů a smontujeme. Máme více než 60 prodejen. Najděte si tu svoji na prospánek.cz.
18: Stop.
2: stavebniny Dech přináší mega akci. Smrková palubka Classic tloušťky 15 mm v kvalitě AB, metr čtvereční nyní za skvělých 245 korun včetně DTH. Mega akce ve stavebninách Dech platí do 29. května. Tak si přijďte pro smrkové palubky Classic za super cenu. Více na Dech.cz.
18: Hit Radio.
19: Víš, jak chutná hokej? Jako sevřené ruce. Jako napjaté ticho. Jako výbuch radosti po gólu. Užij si to naplno s hokejovým servisem Hit Radia. Hokej je lepší s Hit Radiem.
20: Global Payment. Ať u vás zákazníci můžou platit kartou na platebních terminálech nebo platební bráně. Kvalitní služby za férové ceny. Více na globalpayment.cz.
18: Hit Radio Černá Hora.
21: Zlepši si náladu.
18: Zlepši si náladu.

0: To byla Miley Cyrus a my jdeme za vámi na silnice. Nejlepší dopravní servis na východě Čech. Máme hlášenou nehodu, a to na Orlickou Ústecku za výjezdem z České Třebové směrem na Svitavy. Tady blokuje provoz nehoda dvou dodávek. Počítejte s omezením, kolony se ale zatím netvoří. No a hlásíte nám nehodu také, kdo nás ladíte na Kolinsku. Tady na trase z Prahy směr na Kolin za úvaly u odbočky na Tuklaty došlo ke srážce dvou osobních aut. Místo je průjezdné Kyvadlově a zdržet byste se tady měli do 5 minut. Vaše dopravní info volejte na 800 na 1100.
1: Připadáš si ve značkových hadrech jako větší chlap? No, jak myslíš? Já se oblíkám bez potisku. www.bezpotisku.cz.
2: Jíst zdravěji jde v Albertu snadno. Jsou tu oblíbené týdny akčních slev v našem novém katalogu zdraví. Objevte přes 500 produktů za exkluzivně nízké ceny. Bio Camembert Nature's Promise 120 gramů za 29,90 nebo bio olivový olej půl litru za 139,90. Albert.
3: Zase tankuju. Po třetí tenhle týden.
4: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD Sea-Lion 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 kilometrů. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxusní.
3: A tak to bude drahé.
4: Kdepak. Za cenu běžného spalováku. BYD Sea-Lion 5. Už od 699 tisíc korun. Méně tankování, více prostoru. Zkušební jízda na byd.com.
5: Autosalon Dědek přiváží nové značky Omoda, JQ, Leap Motor, Trutnov, Náchod, Rychnov. Žijeme auty. Autosalon Dědek.cz.
6: On air.
7: Online.
6: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Černá Hora.
8: Je 10 hodin, krátké zprávy pro východní Čechy a Hanka Poskočilová. Že by i Pardubice měly konečně sdílená kola, no vypadá to na happy end. Pardubice vyřešili právní překážky pro sdílená kola po skoro 2 letech a právníci připravili smlouvu, která by měla bicykly do ulic vrátit. Pokud to odklepne rada města a také zastupitelstvo. Letní dovolené jsou letos dražší, a to hlavně pro ty, co nechali nákup na poslední chvíli. Pobyty u moře podražily oproti loňsku v průměru o 1000 na osobu. Češi proto častěji hledají levnější alternativy jako Albánii nebo Bulharsko. Hitem letoška by ale podle expertů mohlo být i Portugalsko, Madeira a nebo Azorské ostrovy. Místo burgerů nabíječka. Na dálniční odpočívce u Dolní Rovně nakonec nebudou plánované restaurace. ŘSD projekt zrušilo kvůli nedostatku pitné vody. Čerpací stanice totiž fungují pouze díky podzemním vrtům s omezenou kapacitou. Místo fast foodu teď na odpočívce u D35 vznikne dobíjecí park pro nákladní auta. Fotbalová reprezentace oznámí popolední nominaci před mistrovstvím světa a přípravu na Letné 31. května proti Kosovu. Ve výběru by mělo být asi 30 fotbalistů.
6: Hokejový servis Hit Radio.
8: Papírově slabší soupeř, ale bylo to teda včera velké trápení. Český tým nakonec porazil po velkém boji Italy 3-1. Ještě na začátku 46. minuty národní tým prohrával. Vítězný gol dal v čase 51:05 útočník Jakub Flek.
9: My jsme strávili, já nevím, 13 minut v útočném pásmu, soupeř 3 minuty, nevím, 50 střel na branku, zásahový soupeř. U nás asi, já nevím, 13 nebo kolik. Je to o té produktivitě, no, aby tam něco prostě spadlo, aby se tam ještě uklidnilo a pořád se nám to nedařilo a není to příjemný. No. Na třetí třetinu jsme dělali změny a museli jsme tomu dát nějaký impuls, otočilo se to. No.
8: Přiznal trenér českého týmu Radim Rulík.
10: Dnešní cíl je jasný. Směr Květiny Šťastný. Zastavte se v květinářství Šťastný u kruhového objezdu u ČKD v Hradci Králové pro řezané květiny i dekorace.
8: Slunečná série nám na východě Čech pokračuje. I dneska bude jasno až polojasno, taky odpoledne a teploty se postupně zarazí mezi 18 až 23 stupni, no a zítra bude možná až 26.
6: Hit Radio Černá Hora.
0: 2:50 pokračuje dopolední drive s Janou Šimurdovou na Hit Radio Černá Hora a čtvrtek to je takový už skoro. Už skoro máte hotové, už skoro to, ten pondělní úkol z porady jste dotáhli a taky už skoro bude pátek, tak vám přeji, ať se podaří vše dotáhnout do šťastného konce a moc to už nebolí. No a k tomu můžete dát volume nahoru.

Nevím jak vás, ale mě tahle muzika vždycky dostane do takové jako jiné nálady. Kdy už přestávám myslet a jen poslouchám a plánuji svůj volný čas. Na Hitrádiu Černá Hora dohrála Camila Cabello a Young Tak. Pánové, a teď něco hlavně pro vás, teda hlavně něco pro muže na Broumovsku. Už by se vám totiž nemělo stát v případě, že zapomenete na výročí nebo narozeniny, ať už partnerky, mamky, tchyně nebo třeba kolegyně, že nemáte žádnou kytku. Jo? V Broumově mají totiž nový automat na květiny, kde máte vázanou, řezanou kytku k dispozici čerstvou Fresh 24/7. Z podobného automatu už jsem květinu viděla a vypadá moc dobře, prakticky úplně stejně jako květina uvázaná na počkání od květinářky. Jediné, na co si dát tady v tomto případě pozor, že automat na květiny v Broumově je umístěn u hřbitova. Tak pokud sem půjdete pro květinku, tak ať domů hlavně nedonesete věnec nebo svíčku. To je lepší, radši nic nenosit.

0: 24 minut, posloucháte Hit Radio Černá Hora. Je čtvrtek 21. května a na tento den připadá Mezinárodní den whisky a taky Mezinárodní den čaje. Tak co, jaký jste tým? A který z těchto dvou dnů, těchto dvou událostí na tento den uctíte? Teď v práci je to asi jasný, spíš čaj. Po práci ale taková dobrá whisky, co v houpacím křesle, na zahrádce nebo třeba na terásce. Venku je teď krásně a tohle spolu zní prostě dokonale. No a velmi dobře vypadá i náš playlist na Hit Radio Černá Hora. Za chvilku Mark Ambor a nebo také Sean Baker.
1: Léto volá, voda, hory, lesy. Sbírejte body v Albertu od 13.5. do 28.7. a vydejte se do přírody se značkovou výbavou Jaté se slevou až 61%. Stany, karimatky, nepromokavé vaky a spousta dalších vychytávek pro pohodový čas v přírodě. Albert.
2: MPO Matrace, poctivá česká výroba, kvalitní materiály a ruce našich mistrů. Vyrobí vše na míru dle vašich potřeb. Navštivte naši prodejnu MPO Matrace v Pardubicích na Pražské ulici nebo na mpo-matrace.cz.
3: Tady doktor Mrkvička, u ZPŠ jednička.
4: Slunce milujeme všichni, ale spálená kůže, nedej bože, spuchýři si to pamatuje celý život.
5: Nebezpečný melanom ale můžete zachytit včas.
4: Stačí vyšetření znamének jednou ročně, u lékaře je zdarma.
5: A pozor, ZPŠ vám přispěje až 2000 korun na vyšetření digitálním dermatoskopem.
6: Jsme zaměstnanecká pojišťovna Škoda. Přes 30 let spolehlivě pečujeme o vaše zdraví. www.zpškoda.cz
7: Nové styly pro vaše léto. Právě teď v Kik. Šortky už od 99 korun. Jednoduše kombinujte pro skvělý pocit. Víc pro každý den. A pro zvláštní momenty. Kik. Víc než si myslíte.
8: Pouze v Unicredit Bank. Teď podnikatelé k novému účtu dostanou bonus až 5000 korun. Ano, slyšíte správně. Až 5000 korun. Unicredit Bank.
9: Aby stavba šlapala, musí to lítat. A aby to na beton lítalo, je tu Stavmat. Právě teď. Suchý beton ST-Line 3D C25/30 za akční cenu. Vyrazte pro něj do nejbližších stavebnin Stavmat. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.
10: Kadeřnický salon Perfect v Hradci Králové představuje světovou novinku firmy Great Lengths.
11: Prodlužování a zhušťování vlasů ultrazvukem.
10: Splníme vám sen o krásných, dlouhých a hustých vlasech. Při této luxusní metodě se používají pouze pravé a kvalitní vlasy s neviditelným spojem.
11: Vyzkoušejte metodu, kterou používají celebrity z celého světa.
10: Kadeřnický salon Perfect. www.kadernictvíperfect.cz. Telefon 605 30 98 66.
12: Dřív než začnou prázdniny, než zmizíš na dovolenou, než vypneš, do Brna se vrátí MotoGP. Grand Prix České republiky už 19. až 21. června. Buď u toho, předprodej brzy končí. Vstupenky pořídíš na automotodrombrno.cz.
13: Rekutech, práce za odměnu. Máme za sebou další silný rok a míříme ještě výš. Zároveň nezapomínáme na to nejdůležitější. Lidi, kteří za vším stojí. Děkujeme, že jste s námi. Práce za odměnu CZ.
14: Slyšíte to ticho? Tak zní zdravý spánek. Už více než 25 let vyrábíme matrace, které nepotřebují hlasitou reklamu. Zdravý spánek má jméno Tropico. Od více jak 300 prodejců v republice rovnou k vám do ložnice. matracetropico.cz.
15: Plánujete víc výletů do Krkonoš? Výletní sezónka je jasná volba. Neomezené lanovky, dětské parky i stezka korunami stromů s novou medvědí stezkou. Platná je od května do října. Vyplatí se už od třetí návštěvy. Výletní sezónku kupujte online na skiresort.cz.
16: Čau lidi, tady Bender. V sobotu 30. května v Home Crate Aréně uvidíš 5 světových rekordů. K tomu MMA zápasy, rytířský souboje, profi strongmany, souboje v páce a navíc Counter-Strike a další zábavu na celý den. Nově rodinná vstupenka 3+1 zdarma a do neděle zadej kupon RADIO pro 20% slevu. Vstupenky najdeš na liberec1.cz. Svegliff Day.
17: Jsou s užitkovými vozy Opel jejich majitelé spokojení?
18: Já.
17: Protože jsou spolehlivé?
18: Já, natürlich.
17: A se zárukou na 5 let zdarma?
18: Já, sicher.
17: Spolehněte se na německou kvalitu a pořiďte si užitkový vůz Opel Movano, Vivaro nebo Combo. Nyní v akční nabídce.
19: Nezáleží na tom, kolikrát upadneš na zem, ale na tom, kolikrát vstaneš. A taky na tom, kdo ti pak vyčistí hadry. Budeš se s tím crcat sám, nebo to hodíš do čistírny Daja? Je to na tobě. Daja. Nejlepší čistírna.
20: V Penny nyní najdete polštářovou zoo. Udělejte si radost takhle velkým plyšákem na hraní i spaní. Získáte je z body za nákupy jen za 149,90. Penny. Nakupujte hezky česky.
21: Hitradio.
22: Zlepši si náladu.

Jsem zpátky, posloucháte čtvrteční dopolední Hit Rádio Černá Hora. S vámi Jana Šimurdová. A co pravého motorkáře nejvíc potěší? Je to volnost, že jim nekecáme, kdy můžou vyrazit. Je to dáreček třeba v podobě nové helmy nebo rukavic, nebo když vám někdo pochválí mašinu. Asi všechno dohromady určitě potěší, ještě když přeje počasí, že jo, a vy můžete venku jezdit do večera. Co si myslím, že vás motorkáře taky ale ještě potěší, je možnost se podívat na nějaký pořádný závod v motorkách. Třeba rovnou na nějaký ten legendární, jako se koná teď o víkendu v Hořicích. 300 zatáček Gustava Havla. Pořádné mašiny, ostré zatáčky, adrenalina, požitek z poslechu zvuku motorek. Myslím, že vstupenky na takový závod motorkáře, a nutno říct nejen motorkáře, potěší. Vy můžete s Hit Rádiem Černá Hora právě sem dvě vstupenky získat. A to ještě naposled v dnešní odpolední show od 15. s Ondrou Novotným a Martinou Adamů. Důležité pro vás, uložte si číslo na náš WhatsApp 601 292 464. To totiž budete potřebovat. No a teď už na Hit Rádiu Černá Hora další muzika.

0: se 10 hodin 43 minut dohráli na Hitrádiu Černá Hora, Linkin Park a rodiče. Znáte ten moment, kdy děti konečně odloží mobil a začnou zářit nadšením? Přesně tohle přiveze do Hradce Králové Bezva Fest. Den plný koncertů, youtuberů, atrakcí, parkouru, Minecraftu, Luna Parku i společných zážitků, na které se nezapomíná. V sobotu v Šimkových sadech vás čeká festival, kde se budou bavit děti. A překvapivě taky vy rodiče. Bezva Fest, místo, kde rodina netráví čas vedle sebe, ale opravdu spolu. Moje děti tady už byly dvakrát a pokaždé velmi nadšené. Vstupenky na akci zakoupíte teď se slevou a můžete si pořídit i VIP vstupenky, které jsou zárukou zážitku navíc. Více na bezvafest.cz/Hradec Králové. Tohle vám na Hitrádiu Černá Hora doporučujeme.
1: Přijďte zažít atmosféru legendárního závodu 300 zatáček Gustava Havla v Hořicích. 23. 24. května se na okruhu utká to nejlepší z českého motorsportu. Jezdci budou kroutit 312 zatáček. A pro ty z vás, co se raději zajdou na skvělé jídlo, tady mám ve stejném termínu Elemon Fresh Festival v Pardubicích. Užijete si skvělé jídlo, víno, cooking show a hvězdné kuchařské souboje.
2: Pásněte nejlepší pozemek v Jičíně. www.dražebni-portal.cz. Prodej pozemků pro rodinné domy v centru Jičína. Postavte si dům v nové obytné čtvrti u Lipové aleje. Blízko je sportovní areál, obchody, školy i příroda českého ráje. Pojďte bydlet do Jičína. Informace a registrace k dražbě. www.dražebni-portal.cz.
3: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Když vám praskne čelní sklo, prostě nám zavolejte. Sklo vyměníme, asistenční systémy seřídíme a s pojišťovnou vše za vás také vyřešíme. Vyměnit sklo je tak snadné a rychlé. Stačí jen zajít na carglass.cz.
4: Carglass opraví, Carglass vymění.
5: Vidíš to?
6: Vidím. Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
5: No a víš, co vidím já?
6: Co?
5: Let balónem, bungee jumping, driftování, rafting, skok padákem, flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků, který si můžu užít venku.
6: Užijte si krásného počasí s Allegrií a vyberte nezapomenutelný zážitek pro sebe nebo své blízké.
5: U nás si vybere úplně každý.
6: A když se netrefíte, nevadí. Obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
5: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitku nemůžete nic zkazit.
6: Nejlepší dárek je zážitek.
7: Firma na zážitky.
6: CZ.
8: Léto ve Špindlerově mlýně? Nejvýhodněji se Špindl Walk and Aqua sezónkou. Díky ní máte v kapse lanovky a dětská hřiště, koloběžky, trampolínu a nově i 3 vstupy do místního akvaparku. Užijte si hory i relax ve Špindlu za akční cenu 1590 korun jen do konce května. Více info na skiareal.cz.
9: Máte penzíko? Převeďte si ho k NN a získejte možnost vyšších výnosů. Je vaše penzíko nové nebo pořád to staré? S novým penzíkem si sami zvolíte strategii spoření. Převod k NN zvládnete online za pár minut, třeba během pauzy na kafe. Více na nn.cz/penzíko.
10: Hradecký Aupark ovládly legendy nebes. Výstava s hlavou v oblacích přináší fascinující svět letectví s ikonickými modely letadel až do 7. června. O vybraných květnových víkendech vás čeká doprovodný program, letecký simulátor, virtuální realita létání a workshopy. Vzlétněte za zážitky do Auparku. Program naleznete na aupark.cz.
11: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro Fernečtok půl litru za 99,90 a švarcvaldskou šunku při koupě od 2 kusů za 24,90 za kus. Bila, to dobré začíná u nás.
12: Mami, tati, víte, kam pojedeme na výlet? Do Zoo Chleby! Tam můžeme krmit daňky a taky ty kobrazy. A mají tam i lvy. Jo, a můžeme tam přespat, to bude jako v safari. A jestli dostanu hlad, tak tam mají nejlepší palačinky. Tak co, jedeme? Zoo Chleby.
13: Plastikářská či elektrotechnická výroba. To je oč tu běží. Přidejte se do našeho týmu TE Connectivity Trutnov i vy. Volná pracovní místa a benefity najdete na www.te.jobs.cz. Kdy jindy, když ne teď, zbývá pár volných míst. TE Connectivity Trutnov.
14: Léto? Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte běžte si poradit u odborníků a starosti. Pusťte k vodě. Doktor Max.
7: Ploty Hradec Králové.
15: Ploty Hradec Králové, kompletní řešení oplocení. Bytelný betonový plot, elegantní hliníkový nebo pletivo na zahradu.
7: Ploty Hradec Králové.
15: Kompletní nabídku a radu odborníků najdete v naší prodejně ve Směřicích nebo na www.plotyhradeckrálové.cz. Naše ploty skvěle vypadají a najdete je všude.
7: Velké město, malou obec, chrání Ploty Hradec.
16: Hit Radio.
17: Tři dny, jedna trať a tvoje závodnický já v extázi. Vyhraj v soutěži Rychlá pětka dvě třídenní gold vstupenky na MotoGP v Brně. Nastartuj svoje motory každé všední ráno se snídaní šampionů na Hit Radio.
18: MotoGP je zpět. Nenech si ujít Grand Prix České republiky 2026 už 19. až 21. června na Masarykově okruhu v Brně. Více informací najdeš na autodrombrno.cz.
19: Hit Radio Černá Hora.
20: Zlepši si náladu.
19: Zlepši si náladu.

0: vás na Hitrádiu Černá Hora a my teď jdeme na dopravu. Nejlepší dopravní servis na východě Čech na dálnici D11 na 71. kilometru směrem od Prahy do Hradce Králové stojí u krajnice porouchané vozidlo. Na trase z Pardubic do Holic za časy u sjezdu z dálnice D35 probíhá údržba a oprava vozovky. No a pozor, připomínám ještě nehodu na Kolínsku. Tady na trase z Prahy směr na Kolín za úvaly u odbočky na Tuklaty došlo ke zrážce dvou osobních aut. Místo je průjezdné Kivadlově a zdržet byste se měli okolo asi tak 5 minut. Vaše dopravní info volejte na 801 1100.
1: Centrum autosedaček. Vyberte autosedačku u profíku i v Hradci Králové. Cestujte bezpečně s námi. Objednejte si konzultaci. Centrum autosedaček CZ.
2: Trenýrkarna.cz.
3: Hej ty, ne ty, chceš mít trenky, boxerky, ponožky a nebo třeba kalhotky se slevou 30%? Není problém, klikni na trenýrkarna.cz, napiš kód RADIO a jede to! 30% na všechno s kódem RADIO. Dnes objednáš a zítra máš.
2: Trenýrkarna.cz.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová krkovice v ceně 79,90 za 1 kg. Keříková rajčata 1 kg za 34,90. A Coca-Cola nebo Coca-Cola Zero 1,75 litru za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Jsi fanda motorek? Nenech si ujít 300 zatáček Gustava Havla 23. a 24. května v Hořicích. Tradiční Kubatury, ale i nový evropský šampionát ESR kategorie Superbike hned ve dvou závodech. 300 zatáček Gustava Havla 23. a 24. května Hořice. Více na 300zgh.cz.
6: Autosalon Dědek přiváží nové značky. Omoda, JQ, Leap Motor. Trutnov, Náchod, Rychnov. Žijeme auty. Autosalon Dědek.cz.
7: On air.
8: Online.
7: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Černá Hora.
9: Je tady celá novinky Královéhradeckého kraje a Hanka Poskočilová. Venkovské prodejny, tak pro obyvatele malých obcí naprosto klíčové. I letos proto dostanou podporu od Královéhradeckého kraje. Hejtmanství mezi ně rozdělí miliony korun.
10: Po dotaci až do výše 70 tisíc korun mohou žádat provozovatele obchodu v malých obcích, ve kterých funguje jediná provozovna. Celkem bude na podporu v kraji připraveno 3,8 milionů korun.
9: Uvedl mluvčí Královéhradeckého kraje Dan Lechman. Příjem žádostí odstartuje 15. června a potrvá do konce června. Peníze můžou využít třeba na mzdy zaměstnanců, nájem a nebo provoz prodejny. Novinkou letošního ročníku bude povinné elektronické podepisování smluv. Královéhradecký kraj chce udržet mladé lékaře v regionu a dál proto láká mediky na stipendia. Do letošního programu se zapojí dalších 30 budoucích lékařů a lékařek. Studenti posledních ročníků můžou získat až 150 tisíc korun. Podmínkou je, že škole budou 4 roky pracovat v některé z krajských nemocnic. Podpora míří hlavně do oborů, kde dlouhodobě chybí personál. Jde třeba o internu, neurologii a nebo anesteziologii. Za týden o víkendu bude na hradeckém letišti aviatická show. Letecká přehlídka, která nabídne 5-hodinový letecký program. Dorazí moderní stíhačka Eurofighter z Německa, taky akrobatický pilot Martin Čunka se svým speciálem a nebo legendární stroje z hangáru Red Bullu. Pořadatelé lákají i na lepší zázemí v Hradci Králové, kde bude přes 4000 parkovacích míst a lepší výhled na celou show, než byl v Pardubicích.
11: Dnešní cíl je jasný. Směr Květiny Šťastný. Zastavte se v květinářství Šťastný u kruhového objezdu u ČKD v Hradci Králové pro řezané květiny i dekorace.
0: A ještě pohled na počasí, to se nám teď každým dnem vylepšuje, aktuálně slunečno, zejména na Královéhradecku, jinak během dne se zpočátku na horách, později i na ostatním území místy objeví přehánky, večer by strážky měly ale ustávat. Nejvyšší teploty 19 až 22 stupňů, na horách Krkonoš 12 až 15, Orlické hory 14 až 18.
7: Hit Radio Černá Hora.
0: A společně jsme došli do naší dnešní poslední dopolední hodinky. Zdraví vás Jana Šimurdová, přeji vám co nejvíc pohodový den a tady jsou vám

0: Horové dopoledne s Rádiem Černá Hora před námi, konkrétně už v sobotu 23. května zítra se uskuteční, pardon, ne zítra, pozítří se uskuteční velká běžecká akce Gočárův běh, který se těší teda mimochodem hodně velké účasti. Kapacita registrovaných rychle nabyla plnosti, takže se pořadatelé postarali, aby pro vás nějaké další registrace ještě připravili. No a dnes je poslední den registrace online. Jak to vůbec bude na místě v den běhu? Je možné se ještě registrovat? Na to nám odpoví pořadatelka Gočárova běhu Adéla Málková.
1: Loni se jich účastnilo kolem 700, letos jsme stanovili hranici 1000, kterou už jsme překonali a navýšili jsme to o dalších 200. Ale jak bych tak řekla, mizí nám to pod rukama, takže doporučuji sledovat sociální sítě, protože se může stát, že bude vyprodáno.
0: No tak, jak jste slyšeli, nechávat to na poslední chvíli by se nemuselo úplně vyplatit, proto doporučuji všem, kdo byste měl zájem se registrovat do dnešní 20. hodiny, pak už to nepůjde. Mimochodem, koukala jsem na registrované týmy a jeden tým se jmenuje Kolena v ohrožení. No tak, jak by řekl jeden můj kamarád, namazat francouzskou a běží se dál. Don't worry, jak taky zpívá Leony právě teď na Hit Rádiu Černá Hora.

0: Calvin Harris v éteru Hit Rádia Černá Hora, 11 hodin 21 minut. A pojďme v krátkosti ještě na silnice. Na Náchodsku na nájezdu na dálnici D11 na exitu 113 překáží porouchané vozidlo. Doprava tady zpomaluje, tak s tím počítejte. Jinak pokud ještě o něčem víte, tak na naší dopravní linku Hit Rádia Černá Hora 800 110 100 nám zanechte zkaz. Díky moc, no a dvě minuty před celou je tady váš nejlepší dopravní servis na východě Čech.
1: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Heineken, prémiový ležák se svěží

0: 26. května. Kaufland.
1: Moderní města a citlivé městské zóny mají jasné požadavky. Ticho, bez emisí, bez kompromisu. Red Tool, specialista na značku Milwaukee v České republice, dodává akumulátorový systém M18 a MX Fuel pro profesionální zahradní techniku. Splníte hlukové limity, ESG cíle i náročné provozní podmínky. Maximální výkon, minimální zatížení okolí. Red Tool, technologie, která respektuje prostředí. Tak koukni na www.redtool.cz. Red Tool. Jednou červená, navždy červená.
2: Možná vám jen trochu louplo v zádech, vidíte? A nebo možná vaše tělo potřebuje lázně. Dopřejte si některý z letních léčebných nebo wellness pobytů v léčebných lázních Janské lázně. Pojďte zdraví naproti k nám do Krkonoš. janskelázně.com.
3: Svegliff Day. Strongmani, co 400 kilo zvedají k snídani. Pákaři, MMA klec a středověký rytíři. Kavalery zaspívá těžký váhy a zarepuje nám i maniak. 10 hodin masakr zábavy zatím jen za litra a do neděle kupon rádio na 20% slevu. V sobotu 30. května v Honkanit aréně v Liberci. Vstupenky pořídíš na liberec.cz. Svegliff Day.
4: Chráním tvůj domov před letními vedry a jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
5: Sníž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.
6: Udělejte si o kufr větší radost. Získejte Hyundai i30 kombi za cenu hatchbacku. Tak naložte vše, co máte rádi. Kufr vás limitovat nebude. Pořiďte si i30 kombi za necelých 440 tisíc nebo na operativní leasing včetně služeb od 4199 korun měsíčně bez DPH.
7: Autorizovaný prodejce BOS Auto Trutnov. Více na www.bosauto.cz.
8: A nyní i s nejvýhodnější možností pronájmu. Kupa zábavy i v létě? To je Bike Park ve Vítkovicích. Nech se vyvést lanovkou, vyber si trať podle náročnosti a sjetí dolů na kole. Půjčovna kol a občerstvení zajištěno. Bike Park Aldrov Vítkovice. Více na leto.skialdrov.cz, Facebooku a Instagramu.

0: www.mobilka.cz.
1: Já už mám hlad!
0: Tak se pojedeme pořádně nacpat do futura. Kdo má na co chuť?
2: Skvělý nápad, aspoň nemusím vařit. A ještě si v klidu nakoupím.
0: Spojte příjemné s příjemným. Futurum Hradec.
3: Máme pro vás tip na zajímavé nemovitosti v nabídce MM Reality.
4: Louka 13 478 metrů čtverečních Albrechtice v Jizerských horách za 3 760 362. Louka na Benecku na Semilsku za 1 527 250. Louka v Jestřábí v Krkonoších za 913 500. Byt 1 plus 1 v Ústí nad Labem za 1 590 000. A byt 2 plus 1 v Chomutově za 2 499 000 korun.
3: Aktuální nabídku všech nemovitostí najdete na mmreality.cz.
5: Stavebniny Dek přináší mega akci 2 plus 1. Ke každým dvěma kusům pistolové pěny pro tepelné izolace Dek Foam MX600 nyní navíc dostanete třetí kus zdarma. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 29. května. Tak si přijďte pro pěnu Dek Foam pro tepelné izolace zdarma. Více na Dek.cz.
6: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová krkovice v ceně 79,90 za 1 kg. Keříková rajčata 1 kg za 34,90. A Coca-Cola nebo Coca-Cola Zero 1,75 litru za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
7: Přístavba, garáž nebo podkroví, které vzniklo časem? U mnoha nemovitostí stav, který neodpovídá stávající dokumentaci a realitě. Legalizace stavby tento problém vyřeší. www.stavby-legal.cz řeší vše na klíč.
8: Hit Radio.
9: Zlepši si náladu.
8: Zlepši si náladu.

Tohle byly Lost Frequencies ve čtvrtečním playlistu na Hitrádiu Černá Hora, a to 3 minutky po 12:30. No a před námi jsou U2. Věděli jste, že U2 hrají ve stejné sestavě už od roku 1976? Tedy už 50 let. Nikdy se nerozpadli, ani nevyměnili člena kapely. To je u světové rockové kapely skoro až neuvěřitelné. Taky se jim povedla jedna největší hudební distribuce v historii, a to v roce 2014, kdy nabídli své album zdarma pro uživatele Apple, a odhadem se tak dostalo jejich album do více než 500 milionů zařízení najednou. No a ještě jedna taková poslední věc, kterou chci zmínit. Bono byl několikrát nominovaný na Nobelovu cenu míru, protože dlouhodobě bojuje proti chudobě a za humanitární pomoc v Africe. Třeba díky tomu někdo vnímáte teď YouTube ještě líp, než jste vnímali doposud. Každopádně si je dáme teď na Hitrádiu Černá Hora a vy si podobné legendy můžete připomenout také v hudebních dekádách Michala Pospíchala už dnes večer od 18. No a teď už bojovník Bono a YouTube. Jsme Hitrádio Černá Hora.

0: Ladíte Hit Radio Černá Hora, 11 hodin 41 minut, před námi je za chvilku 12. S ní také Jirka Pelnář a srdcovky, které na vás dost možná dechnou letní atmosférou. Šafta Mambo Italiano, tak přesně na tohle se můžete těšit a taky na další srdcovky. No a od 15. odpolední začíná na Hit Radio Černá Hora odpolední show. Dnes s Ondrou Novotným a Martinou Adamu a ti vám naposled rozdají vstupenky na 300 zatáček Gustava Havla. Tak si hlavně uložte náš WhatsApp 601-292-464 a včas si o vstupenky napište. Já se s vámi pro dnešek na Hit Radio Černá Hora loučím, bylo mi s vámi báječně a zítra se těším opět od 9. Ahoj.
1: V Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
2: Kajarmark bramburky 150 gramů za 17,90 a svijanský más světlý ležák z Kaufland Kart za 13,90 až do 26. května.
1: Kaufland.
3: Mami, pojedeme letos na dovolenou?
4: Jasně, a nakoupíme ti nové oblečení, ať si fešanda.
3: Ale vyberu si sama.
4: Jasně, tak si pojď vybrat teď hned na vmart.cz. Koukej, mají tričko i šaty s jednorožci, jako máš na sovčelkách.
3: Tyhle šaty s motýlkama má Anička ze školky.
4: Vmart, české oblečení pro léto plné smíchu a dobrodružství. Objevte celou kolekci na v.mart.cz. Vmart. Uši to v Liberci.
5: Elektrická auta z Dubence. Malá, úsporná, bez emisí. Super cena, dojezd 170 km za 5 hodin nabita z běžné zásuvky. Malá elektrická auta Dubenec. Více na zahradní technika Dubenec.cz.
6: Aby stavba šlapala, musí to lítat. A aby to na beton lítalo, je tu Stavmat. Právě teď suchý beton ST-Line 3DC25/30 za akční cenu. Vyrazte pro něj do nejbližších stavebnin Stavmat. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.
7: Do Sinestar klubu přilétá ta nejzářivější výhoda. Poukázka na 1+1 vstupenku zdarma. Automaticky ji získají všichni noví i stávající členové, kteří si v klubu prodlouží členství. Užijte si vesmír plný hvězdných výhod jedině v multikinech Sinestar.
8: Na zahradu, na terasu, Titon, Titon. Dlažby, ploty, sluší všude přitom.
9: Moderní deskový plot Style od Ditonu. Nyní se slevou více než 16%. Stačí si vybrat. Izomat stavebně. www.izomat.cz.
10: Co to je?
11: Dopravárt, vezeme vám pračku.
10: A co teď?
11: Teď vám ji vyneseme, rozbalíme, zapojíme a starý spotřebič odvezeme.
10: No tak to si rozumím.
12: Zapomeňte na vrtání a šroubování. Vaši novou televizi zdarma přivezeme a pověsíme na zeď. Zatárt, opravdový elektrospecialista.
13: Decathlon cyklomaraton Hradec Králové. Dětské závody, tratě 30 a 60 km pro profíky i hobíky v městských lesích. Super medaile pro všechny v cíli. Už v neděli 31. května u nové Malšovické arény v Hradci Králové.
14: Na akci zve statutární město Hradec Králové a Královéhradecký kraj.
13: Více na cyklomaraton.com.
15: Přijďte si užít rozmarné jaro do Aquapalas Praha.
16: U nás slunce svítí každý den, voda má 30 stupňů, vzduch ještě víc.
15: Užijte si zábavu na nejdelším tobogánu, v skluzavkách, v mořském vlnobytí nebo na pirátské lodi.
16: Aquapalas Praha. Zábava na celý den. Více na aquapalas.cz.
17: Bydlení cenově dostupné a přitom moderní a úplně nové.
18: To jsou družstevní byty Chlumec v klidné lokalitě plné zeleně a přitom nedaleko centra Chlumce nad Cidlinou.
17: Družstevní byty Chlumec. Stačí jen 25% z ceny bytu a můžete bydlet bez hypotéky.
18: Družstevní byty Chlumec.cz.
17: Výstavba zahájena. Rezervujte si svůj byt včas.
19: Jsou s užitkovými vozy Opel jejich majitelé spokojení?
20: Já.
19: Protože jsou spolehlivé?
20: Já, natürlich.
19: A se zárukou na 5 let zdarma?
20: Já, sicher.
19: Spolehněte se na německou kvalitu a pořiďte si užitkový vůz Opel Movano, Vivaro nebo Combo. Nyní v akční nabídce.
21: Kov
0: kovy, plasty, papír, sklo, skartace dokumentů, autobaterie. Zkrátka, zrecyklujeme všechno a za nejvyšší ceny v regionu. Na POS Hradec Králové a Předměřice nad Labem. Váš regionální partner pro recyklaci.
21: Akce. Vykupujeme kusovou mosas kilogram za 130 korun.
0: www.napos.cz
22: Housebrand Café per favore?
23: Sí, signora.
24: Housebrand.

0: konce května slevy až 25% na bazény, grily, zahradní nábytek a nejen to.
1: Takže pětihvězdičkový rezort u nás na zahradě.
0: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
2: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Trvanlivé plnotučné mléko Albert, litr s apkou za 12,90. A kuře bez drobů a 2/4 kilo za 69,90. Albert. Dle srovnání k 13.5.
3: Hit Radio Černá Hora.
4: Zlepši si náladu.
3: Zlepši si náladu.

0: nejlepší dopravní servis na východě Čech, tak v Pardubicích v ulici Na Kopci je omezen provoz kvůli přistavění kontejneru. D11, 71. kilometr směr Hradec Králové, tak tam stojí u krajnice porouchané vozidlo. Vaše dopravní info nám volejte na 800 110 100.
1: Centrum autosedaček. Vyberte autosedačku u profíku i v Hradci Králové. Cestujte bezpečně s námi. Objednejte si konzultaci. Centrum autosedaček CZ.
2: Já nový plot mám. Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, Jedousov u Pardubic. Ploty Dobrý, CZ. Ploty Dobrý, všechno dobrý.
3: Housebrand Café, per favore?
4: Si, signora.
5: Housebrand, tuhle kávu si zasloužíte pít. Housebrandkáva.cz.
6: Jaké boty a kabelky na léto? Na e-obuv.cz vás čekají nejžhavější značky sezony. Guess, Skechers, Birkenstock a mnoho dalších. Protože e-obuv ví, co nosit, když se blíží léto. Prohlédněte si nabídku na e-obuv.cz v aplikaci i v kamenných prodejnách. E-obuv ví.
7: V Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
8: Kajarmark bramburky 150 gramů za 17,90 a svijanský más světlý ležák z Kaufland Card za 13,90 až do 26. května.
7: Kaufland.
9: Mami, proč máme všechno od konceptu?
10: To jen se zeptej, tatínka.
11: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
12: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
13: On air.
14: Online.
13: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
15: Je 12 hodin, dobré poledne u zpráv, přeje Lucie Daňková. Prezident Petr Pavel počká na rozhodnutí vlády o složení delegace na summit NATO v Ankaře. Pokud vláda 8. června rozhodne tak, že bude bránit prezidentovi ve vykonávání ústavních funkcí, obrátí se Petr Pavel na ústavní soud. Kvůli summitu se prezident s premiérem setkali už začátkem května, ale shodu nenašli. Ať to tu žije, pod tímto heslem odstartovali Piráti kampaň před komunálními a senátními volbami. Zaměří se na bydlení, podporu rodin a modernizaci. Podle šéfa Pirátů Zdeňka Hřiba s tím ještě dnes vyrazí do ulic po celém Česku. Teď se podíváme k nám.
16: Úplně v klidu to včera v Hradci Králové nebylo. Policie při finále MOL Cupu zadržela dva fanoušky za výtržnictví a taky udělila pokuty za 60 tisíc korun. Policisté museli použít i donucovací prostředky. Bezpečnost tady byla zvýšená i kvůli přítomnosti předsedy sněmovny Tomia Okamury na stadionu.
17: Global Payment. Ať u vás zákazníci můžou platit kartou na platebních terminálech nebo platební bráně. Kvalitní služby za férové ceny. Více na globalpayments.cz.
18: Dnešní cíl je jasný. Směr Květiny Šťastný. Zastavte se v květinářství Šťastný u kruhového objezdu u ČKD v Hradci Králové pro řezané květiny i dekorace.
13: Hokejový servis Hit Radio.
19: Bylo to trápení, ale s vítězným koncem. Čeští hokejisté porazili ve čtvrtém utkání na mistrovství světa Itálii 3-1 a připsali si tak třetí vítězství ve skupině B. Naši ještě na začátku 46. minuty s papírovým outsiderem prohrávali. Pak ale dvěma góly skóre otočili, trefili se Alšer a Fleck a v závěru přidal pojistku gólem do prázdné branky Kubalík. Dneska i zítra mají naši volno. Další zápas hrajeme až v sobotu proti Slovensku.
0: Velká pohoda na východě Čech. Takové počasí máme slíbené až do večera a teploty postupně mezi 18 až 23.

0: Krásné a pohodové čtvrteční poledne přeju, 12 hodin 2 minuty, začínají naše oblíbené srdcovky, 5 skvělých hitů, legendárních hitů, hitů, na které jste možná už zapomněli a přesto tam někde uvnitř hluboko ve vás jsou. A k tomu ještě jeden, který máte úplně nejradši, a to je srdcovka na vaše přání jako bonus. Začínáme hitem, který se nám vlastně hodí k obědu.
1: Hit Rádio Černá Hora.
0: Dáme si zpěvačku Nelly Furtado, která vydala hit Man Eater, což je volně překloženo jako pojídačka mužů, anebo jako lidožrout. Tak pokud vám dneska nechutnal oběd, pozor, klidně by to mohlo být horší. Tady je Nelly.

0: Zenith. Je 12 hodin 6 minut, tohle je srdcovka s číslem 1.
1: Největší hity,
2: největší srdcovky.
0: A teď si dáme hned dva hity po sobě. Ten jeden bude vyloženě o víkendu, kdy má být nádherně a kdy se jako někde probudíte. Zažili jste to určitě v životě, že jste si říkali, tak tenhle den, to je fakt jako perfektní den. Takže si dáme perfect day. Ale ještě předtím, tak král. Jo, král, skutečný král, který je známý pod jménem Khalid. Narodil se v Alžírsku a tady ten frajer, tady ten pán, tak má kromě jako té srdcovky, kterou tady pro vás máte připravenou, tak má samozřejmě jeden obrovitánský hit, C'est la vie, který znáte, je to velká diskotéka, znáte to velmi dobře z našeho vysílání, z playlistu Hitrádia a ten hit nahrál, když mu bylo 52 let. Takže jestli máte pocit, že ještě pořád jste nedosáhli toho vašeho životního vrcholu, tak máte ještě pořád spoustu času. Jo. Není to tak, že musíte tvořit ty velké věci jenom když jste byli mladí. Ne, normálně, klidně, i když už jste životem zkušenější, tak to pak může přijít. Takže ve 52 nahrál hit C'est la vie. My si ale dáme jiný hit. Hit, který ho proslavil také po celém světě. Jmenuje se Aisha. A zároveň Khalid se narodil 29. února. To znamená na přestupný rok. Znáte někoho ve vaší rodině, ve vašem okolí, kdo se taky narodil v tento výjimečný den? Teď Khalid, Aisha na Hit Radio. Srdcovka číslo 2.

0: Perfect day. Perfect day na Hit Radio, přesně ve čtvrt na jednu.
1: Největší hity,
2: největší srdcovky.
0: Další dvě srdcovky jsou za námi, před chviličkou ještě tady Khalid s hitem Aisha. Khalid se narodil 29. února, ptal jsem se, jestli někoho takového znáte. Mám tady zprávu, mám bratránka narozeného 29. února a vždycky se smějeme, že vlastně ještě není tak starý. Letos mu bylo 50. 50, to znamená, že to kolik jich oslavil, nějakých 12 třeba těch skutečných narozenin, tak je mu 12, ještě cucák, to je dítko, ten teprve půjde do puberty, no tak to je nádherný, tak my přejeme všechno samozřejmě jako nejlepší, kdy bude 29. února, to ještě zjistím, dokonce srdcovek. Teď jdeme opět do doby, kdy jste měli doma pevnou linku a vrchol tehdejší moderní doby, a to už ne vytáčecí číselník na telefonu, ale tlačítkový telefon, pořád se bavíme o pevný lince, jo. Telefonní číslo, tak to jsme měli ve zlatých stránkách a váš táta možná honil parádu s handsfree sluchátkem k mobilu. To taky jeden čas byla obrovská moda. No, devadesátky, dokonalá doba. A tak si dáme něco z devadesátkové diskotéky, co se vyloženě hodí do tohohle nádherného počasí, který je a které ještě bude o víkendu. Šaft!

0: čtvrtá a zároveň poslední srdcovka, kterou já pro vás vybírám. Za chviličku nás čeká srdcovka na přání. Tohle jsou Pet Shop Boys a hit West End Girl.
1: Srdcovky Hit Rádia.
0: Zároveň to vlastně byly 80. léta a úplně první studiová deska, kterou Pet Shop Boys vydali. Jmenuje se tedy West End Girls a pro zajímavost, tak Pet Shop Boys si chvilku říkávali na začátku své kariéry právě West End. Až později se přejmenovali na kluky ze Zvedemexu, tedy na Pet Shop Boys. A to je teda taky zajímavý název. Když budete hodně jako pídit, proč zrovna ze Zvedemexu, tak byste se mohli dočíst i zajímavou informaci o tom, že je to prý na počest jejich kamarádů, kteří pracovali ve Zvedemexu. Zajímavý příběh. Jestli je to pravda? Možná ano. Každopádně, co je 100% pravda, že právě tahle dvojka, Pet Shop Boys, tak za prvý jsou zapsaný v Guinnessově knize rekordů jako jedno z nejúspěšnějších synthpopových britských čeština někdy nádherná, prostě dokázali prodat více jak 50 milionů desek, to je prostě úlet. No a zároveň tak se oni dva potkali v obchodě. V obchodě s elektronikou, s hudbou, tam si prostě zjistili, že se vybírají podobný CDčka a řekli si, no tak pojďme do toho, no. Tak občas člověk fakt jako najde spřízněný duše na místech, který by nikdy nečekal. My si dáme za chvíli Benson Boone, nebo taky Rieb, Ina a Seš, tuhle trojici, s hitem Rock My Body. A pak nás čeká srdcovka na vaše přání. Tak pište na 777-937-777, co byste dneska chtěli slyšet, co vám udělá radost.
1: Jaká byla dnešní snídaně šampionů na Hit Rádiu?
2: Ročně se po celém světě vypije zhruba 200 miliard litrů piva.
3: On už to vlastně také není úplně levný sport, to pivko, co? Já jsem teďka nedávno potkal půl litra za nějakých 79 korun.
2: No, už je to skoro ke stovce.
3: To je masakr. Se to prodraží ten hokej teďka, co? Nicméně 200 miliard litrů celosvětově, no tak takhle něco v Česku, to je jasný, a ty zbylý 2 miliardy kde?
1: Nejsi snídaní šampionů na Hit Rádiu. Od 6 do 9 s Michalem a Jasmin.
4: Bezpečnost má zelenou od Kooperativy a neb kyberbezpečnost pro každého.
5: Víte, jaké je nejpoužívanější heslo na světě? Ano, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Přitom stačí jeden únik dat nebo slabé heslo a hacker vám ovládne bankovní účet. Co s tím nám poradí bezpečnostní expert David Pec. Dobrý den.
6: Dobrý den, tak základem je mít pro každou službu unikátní a silné heslo. Nemusíte si ho pamatovat, o to totiž existují správci hesel. Asi nejdůležitější je mít u e-mailu a banky takzvané dvoufaktorové ověření. To totiž sníží úspěšnost útoku hackera až o 99%.
5: Děkujeme moc. A konkrétní návody na správné zabezpečení najdete na bezpečnostmazelenou.cz.
7: Haló, je tu pouť! Na vrcholu Tábor u Lomnice nad Popelkou je pouť! Udělejte si procházku křížovou cestou a přijďte se pobavit do malebného prostředí u kostela Proměnění Páně 23. a 24. května. Čeká vás spousta atrakcí pro malé i velké. Vrch Tábor u Lomnice nad Popelkou.
8: Baru, dovolenou máme vyřešenou.
9: Fakt? A kam pojedeme?
8: Na zahradu. V Baumaxu mají do konce května slevy až 25% na bazény, grily, zahradní nábytek a nejen to.
9: Takže pětihvězdičkový rezort u nás na zahradě.
8: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
10: trenirkarna.cz.
11: Hej ty, ne ty, chceš mít trenky, boxerky, ponožky a nebo třeba kalotky se slevou 30%? Není problém, klikni na trenirkarna.cz, napiš kód rádio a jede to. 30% na všechno s kódem rádio. Dnes objednáš a zítra máš.
10: trenirkarna.cz.
12: Chcete domov na míru? Nakupujte v Sefiru. Nečekejte, až se zima zeptá na stav vašeho kotle. V Sefiru se staráme o vaše teplo už 20 let. Zajistíme vše. Od výběru úsporného modelu až po montáž a revizi. Využijte letní akci. Při objednávce do konce července u nás ušetříte za nový kotel až 16 000 korun. Nečekejte na zimu a uspořte teď. Kdo chce domov na míru, nakupuje v Sefiru. Navštivte naši prodejnu v Ústí nad Orlicí www.sefir.cz.
13: Plastikářská či elektrotechnická výroba. To je oč tu běží. Přidejte se do našeho týmu TE Connectivity Trutnov i vy. Volná pracovní místa a benefity najdete na www.te.jobs.cz. Kdy jindy, když ne teď, zbývá pár volných míst. TE Connectivity Trutnov. Tohle nepřeslechněte. Volkswagen užitkové vozy za ceny, které byste nečekali. Moderní Crafter již za 649 900 korun bez DPH a ID. Buzz Cargo teď se zvýhodněním až 297 000 korun bez DPH.
14: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová krkovice v ceně 79,90 za 1 kg. Keříková rajčata 1 kg za 34,90. A Coca-Cola nebo Coca-Cola Zero 1,75 litru za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
15: Randíte?
16: A tohle znáte?
15: Bylo to fajn, ozvu se.
16: Sestěhujem se hned?
15: Zapomněl jsem peněženku.
16: Uděláme si selfiečko?
15: Promiň, volá manželka.
16: Mrkneme do pařížský.
15: A půjdeme k tobě nebo ke mně?
17: Už nechcete soutěžit o nejhorší rande? Elite Date, seznamka pro vztah.
18: Elite Date, neslevujte ze svých očekávání.
17: Elitedate.cz.
19: Stavebniny Dek přináší mega akci. Při zapůjčení akukladi v Hilti Nuron vám nyní půjčíme dvě baterie zdarma. Mega akce v půjčovnách stavebním Dek platí do 29. května včetně rezervací. Tak si půjčte akukladiva Hilti Nuron se dvěma bateriemi zdarma. Více na Dek.cz.
20: Lyže?
21: Happy Sport.
20: Dětské kolo?
21: Happy Sport.
20: Půjčovna?
21: Happy Sport.
20: Servis?
21: Happy Sport.
20: Bazár?
21: Happy Sport.
20: Šťastné dítě?
22: Happy Sport.
20: Happy Sport?
21: Happy Sport. Nejjednodušší cesta ke sportu vede přes
22: Happy Sport.
23: Plánujete víc výletů do Krkonoš? Výletní sezónka je jasná volba. Neomezené lanovky, dětské parky i stezka korunami stromů s novou medvědí stezkou. Platná je od května do října. Vyplatí se už od třetí návštěvy. Výletní sezónku kupujte online na skiresort.cz. Hradecký aupark ovládly legendy nebes. Výstava s hlavou v oblacích přináší fascinující svět letectví s ikonickými modely letadel až do 7. června. O vybraných květnových víkendech vás čeká doprovodný program, letecký simulátor, virtuální realita létání a workshopy. Vzlétněte za zážitky do auparku. Program naleznete na aupark.cz.
24: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu. Hit Radio.
25: Zlepši si náladu.
24: Zlepši si náladu.

0: Benson Boone, Beautiful Things, 12 hodin 35 minut.
1: Největší hity, největší srdcovky.
0: Na Hit Radio nás právě teď čeká poslední šestá srdcovka pro dnešní den a ta poletí až do Ostravy, napsal si o ní Standa. Píše, ahoj do rádia, je možnost zahrát Frankie Goes to Hollywood píseň Relax. To v naší době po sklédnutí filmu Bonnie a Clyde muselo hrát všude ve sluchátkách z Walkmanu a na každé diskotéce. Díky moc a je to taky pro nebe, pro Honzu Podměšila. Zdraví Standa z Ostravy. No tak jasně, jasně, dáme si to určitě. Tenhle legendární song zazněl ve filmu 36krát. To je masakr, 630krát. Nedivím se, že to byl takový brouk v hlavě, že po slednutí toho filmu se to opravdu každý pořád broukal. Ovšem, málem ten film vlastně vůbec nikdo neviděl, protože když tenkrát ten film natočili, tak rovnou za dob minulého režimu šel do trezoru, ale jeden z vexláků podplatil řidiče, který ten film převážel a ten ho nejdřív dovezl do kina. Tam se odehrála úplně tajná projekce, během který někdo nahrál film na videokameru z hlediště. Pak se ty pirátské kopie začaly šířit na VHS kazetách a cena tenkrát té jedné kazety byla 500 kčs. Na tu cenu, teda na tu dobu, byla strašná raketa. Jinak škoda, že vlastně celý natáčení bylo pod přísným drobnohledem, protože například ve filmu není scéna, která se natočila, jak jeden z tehdejších policajtů, konkrétně tedy člen STB, tak si u auta od jednoho z vexláků zkouší džíny. Jo. Tak to, když tenkrát natočili, tak to rovnou na místě zabavili. To řekli, že to tam prostě jako nebude. Tak přijde mi to vlastně trošku ikonický, že film o vexlácích se dostal na světlo světa vlastně jenom díky vexlákům. Tak tady je Frankie Goes to Hollywood, hit Relax, jenom pro vás.

0: Lady Gaga s hitem The Dead Dance je přesně 3/4 na 1, přijel taky dobrou chuť k obědu. Terásky jsou natřískaný, plný ve švech, jak se říká, tak pokud nás posloucháte teď někde u oběda na terásce, tak doufám, že vám chutnaly ty srdcovky, které jsme tady dneska servírovali mezi 12. a 13. hodinou. Za chvíli! Damiano David! Nebude chybět ani Luka Sestráda a stihneme i Davida Getu s tady svým sem. U vás taky bude bavit. No a ve 13 hodin nejnovější zprávy a Lucie Daňková. Tak si poslechnete, co se děje nejenom u nás, ale i ve světě. Buďte s námi.
1: Chcete si sednout tady? Nebo asi spíš na zahrádce?
2: No v pohodě, já ji přivážu k barovce.
3: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
4: Poprvé, podruhé, nepropásněte nejlepší pozemek v Jičíně. www.dražebni-portal.cz. Prodej pozemků pro rodinné domy v centru Jičína. Postavte si dům v nové obytné čtvrti u Lipové aleje. Blízko je sportovní areál, obchody, školy i příroda českého ráje. Pojďte bydlet do Jičína. Informace a registrace k dražbě. www.dražebni-portal.cz.
5: Májová láska si zaslouží opravdu veliký výběr. e-kondomy.cz 20 000 láskyplných položek skladem a online. e-kondomy.cz.
6: Kvalifikační seriál na letošní ročník Velké Pardubické se Slávy a pojišťovnou začíná. První ze 4 kvalifikačních meetingů pro účast koní v legendárním dostihu sledujte už tuto sobotu na pardubickém závodišti. Více informací na www.závodištěpardubice.cz.
7: Nové styly pro vaše léto. Právě teď v Kik. Šortky už od 99 korun. Jednoduše kombinujte pro skvělý pocit. Víc pro každý den. A pro zvláštní momenty. Kik. Víc než si myslíte.
8: Život je pěkná jízda. Cesta, na které zažijete vrcholy i pády. S námi na to nejste sami, protože když jde o život, jedeme v tom s vámi. A 75% škod z úrazových rizik vyřídíme do 2 pracovních dnů. Životní a úrazové pojištění od ČPP. ČPP.cz.
9: Léto ve Špindlerově mlýně? Nejvýhodněji se Špindl Walk and Aqua sezónkou. Díky ní máte v kapse lanovky a dětská hřiště, koloběžky, trampolínu a nově i 3 vstupy do místního akvaparku. Užijte si hory i relax ve Špindlu za akční cenu 1590 korun jen do konce května. Více info na skiareal.cz.
10: Tableau Flamenco v Bělohradské sípce. Tanec, kytara, vášeň. 26. května v 19 hodin. Bělohradská sípka CZ.
11: Výjimečné chvíle si zaslouží výjimečné místo.
10: Bělohradská sípka. Stylový prostor pro svatby, konference, semináře i společenské akce.
12: Zase tankuju. Po třetí tenhle týden.
13: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD C-Line 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 kilometrů. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxusní.
12: A tak to bude drahé.
13: Kdepak. Za cenu běžného spalováku. BYD C-Line 5. Už od 699 tisíc korun. Méně tankování, více prostoru. Zkušební jízda na byd.com.
14: Rekutech, práce za odměnu. Máme za sebou další silný rok a míříme ještě výš. Zároveň nezapomínáme na to nejdůležitější, lidi, kteří za vším stojí. Děkujeme, že jste s námi. Práce za odměnu CZ.
15: 30 let. Až 30 let života strávíte v posteli. My v Prospánku se postaráme o to, aby to byla nejlepší léta vašeho života. Přijďte si k nám vyzkoušet matrace, postele i polštáře. Společně vybereme tu pravou postel, do které se budete těšit a ze které budete vstávat odpočatí. Vše pro spánek vám odvezeme až domů a smontujeme. Máme více než 60 prodejen. Najděte si tu svoji na prospánek.cz.
16: Hit Radio. Když led hoří pod bruslemi, rodí se ty největší momenty. Rychlost, tvrdost, euforie. Prožij mistrovství světa s hokejovým servisem Hit Radia. Mega hokej, mega emoce. Hokej je lepší z Hit Radia.
17: Apple Payment. Ať u vás zákazníci můžou platit kartou na platebních terminálech nebo platební bráně. Kvalitní služby za férové ceny. Více na globalpayment.cz.
18: Nezapomeňte každé pondělí a neděli odpoledne na Hit Rádiu poslouchat pořad To musíte zažít se Slevomatem. Čekají vás čerstvé tipy, nové akce a spousta inspirace, kam vyrazit a co si dopřát. Více na slevomat.cz. To musíte zažít.
19: Ploty Pardubice.
20: Ploty Pardubice. Kompletní řešení oplocení. Ať už potřebujete bytelný betonový, elegantní hliníkový nebo pletivo na zahradu, jedeme v tom s vámi.
19: Ploty Pardubice.
20: Naše ploty skvěle vypadají a najdete je všude.
19: Do města i vesnice. Ploty Pardubice.
21: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Rádia.
22: Hit Rádio.
23: Zlepši si náladu.
22: Zlepši si náladu.

0: čtvrteční poledne je za námi, teď to vezmeme zase trošičku navážno. Pokud řešíte změnu dodavatele energií, tak možná, že z toho máte taky dost vrásek na čele. My vám poradíme ve zprávách, co dělat. Už za chviličku, Lucie Daňková, nejnovější zprávy, počkejte se na to.
1: Nejlepší dopravní servis na východě Čech. Mám tady jednu aktuální dopravní nehodu v Hradce Králové. Na Vančurově náměstí u křižovatky s Průmyslovou směrem z centra došlo k dopravní nehodě dvou osobních vozidel. Počítejte tam s omezením. No a vaše dopravní info nám volejte na 801 1100.
2: Centrum autosedaček. Vyberte autosedačku u profíku i v Hradci Králové. Cestujte bezpečně s námi. Objednejte si konzultaci. Centrum autosedaček.cz.
3: Festival Ultraslev Allegro Smart Weeks je v plném proudu. Užívej si slevy až 50%. Vstup do světa smart a objevuj každý den tisíce značkových produktů za výhodné ceny. I v e-shopech MOL a CZC. Když něco, tak Allegro.
4: Sjednejte si výhodné cestovní pojištění od Vojenské. S rodinnou slevou 50% na vozp.cz.
5: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
6: Léto? Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pusťte k vodě. Doktor Max.
5: Nezáleží na tom, kolikrát upadneš na zem, ale na tom, kolikrát vstaneš. A taky na tom, kdo ti pak vyčistí hadry. Budeš se s tím cercat sám, nebo to hodíš do čistírny Daja? Je to na tobě. Daja. Daja. Nejlepší čistírna.
7: Hi, this is Ed Sheeran.
8: Hi, this is Madonna.
9: Autosalon Dědek přiváží nové značky. Omoda, JQ, Leap Motor, Trutnov, Náchod, Rychnov. Žijeme auty. Autosalon Dědek.cz.
10: On air.
11: Online.
10: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
12: Je 13 hodin, dobré odpoledne, u zpráv přeje Lucie Daňková. Škoda na úrodě ovoce kvůli mrazům bude podle odhadů až 1,5 miliardy korun. Úroda bude o 50% nižší. Nejvíce postižené oblasti jsou ve středních a východních Čechách, ale i některé části Moravy. Běžná roční sklizeň ovocnářů představuje zhruba 140 tisíc tun. Letošní odhad je tedy poloviční. Ukončit smlouvu s dodavatelem energií nemusí být vždy jednoduché. Snadno můžete odstoupit například tehdy, kdy jste ji neuzavřeli na pobočce, a to do 14 dnů od jejího podepsání. Co ale dělat, když už právní vztah trvá, poradí mluvčí D-testu Lucie Korbeliusová.
13: Záleží na tom, zda máte smlouvu uzavřenou na dobu určitou nebo neurčitou. Smlouvu na dobu neurčitou můžete vypovědět kdykoliv. U smlouvy na dobu určitou je situace složitější. To zpravidla nelze předčasně ukončit.
12: Někteří dodavatelé ale umožňují takovou smlouvu ukončit i přesto, že na to nemáte zákonný nárok. Let společnosti Air France na trase Paříže-Detroit byl odkloněn do kanadského Montrealu kvůli pasažérovi z Konga. Důvodem je omezení, které USA zavedly kvůli šíření eboli v této africké zemi. Společnost Air France omluvila, že omylem umožnila zmíněnému cestujícímu nastoupit do letadla. Teď se ještě podíváme k nám.
14: Radiátory přestaly hřát, už to ani není potřeba. O víkendu má být skoro 30 stupňů ve stínu. Opatovické elektrárny právě dneska ukončily topnou sezónu. Týká se to desítek tisíc domácností v Hradci Králové, Pardubicích i okolí. Teď se elektrárna pustí do údržby a přípravy celé topné soustavy na příští sezónu.
15: Dnešní cíl je jasný. Směr Květiny Šťastný. Zastavte se v květinářství Šťastný u kruhového objezdu u ČKD v Hradci Králové pro řezané květiny i dekorace.
16: Až oblačná obloha, takový je scénář pro naše východní Čechy pro celé odpoledne a na teploměru budeme mít 18 až 23 stupňů ve stínu.
17: Hit Radio. Jirka Pelnář. Hit Radio.
0: Ve 13 hodin a 3 minuty posloucháte Hit Radio. I takhle hodinku po obědě jsem si pro vás připravil skvělý hity, aby vám to v práci utíkalo o něco rychleji. Imagine Dragons budou, Karmach nebo právě teď Verona. Je Verona. Já jsem řekl Verona. Teď se mi vybavil včerejší hokej proti Itálii. Jsem rád, že už je to za náma. To byl tak trošku zlej sen teda. Uf, ale s happy endem pro nás. Ku podivu.
17: Hit Radio Černá Hora.
0: Co asi kluci hrajou s těma našima nervama, tak doufejme, že už tohle je všechno za námi.

Mine od Kamrad na Hit Radio. Kamarád, taky rád. To mi přivádí na jednu vlastně jako zajímavou myšlenku a takový průzkum. Já jsem četl, že prej 94% lidí v práci flirtuje. Jestli je to pravda nebo ne, tak o tom se bavit nemusíme, ale napadlo mě, že takhle jako ve čtvrtek po obědě bychom si mohli zahrát spolu nějakou hru, že bych vám vymyslel takový úkol, malou challenge a jsem zvědavej, jak se s ní popasujete. A já to udělám taky, jo. Pojďme si užít spolu trošku jako srandy. Uděláme si malý sociální průzkum. Já teď dám 3 hity hned po sobě, to znamená, to bude nějakých 8 minut a během nich je vaším i mým úkolem, aby

Aby jsme to všichni měli stejný, tak potřebujeme nějakou jednu stejnou balící hlášku. Blbý je, když potkáte třeba zrovna, já nevím, sekuritku nebo někoho, kdo vám přiveze akorát nějaký balík, ale to už tak jako je, jo? Lásko se nevybírá, ale co si dáme za balící hlášku? Teď bych vás tady potřeboval, abyste mi něco nadhodili, tak dneska je čtvrtek, konec pracovního týdne, to se možná hodí, jedna taková, taky trošičku už klišé jední, tak běžte za někým a řekněte mu, nejsi unavený nebo unavená, protože mi celý den běháš hlavou. A pak, tohle řekněte, a pak mi na 777-937-777 napište zprávu nebo pošlete hlasovku, jaká byla odpověď, jaká byla reakce. Tak jo, jdeme na to. Dáme Imagine Dragons a já jdu někoho najít. Give me, give me.

0: Tohle byl třetí hit po sobě a to znamená jen jedno jediné, že jdeme zjistit, jak jste dopadli. A musím říct, že mě hrozně baví, že máte smysl pro humor a že jste do toho šli. Dal jsem vám úkol tři hity zpátky, abyste šli za někým od vás z práce, protože podle nějakého průzkumu 94% lidí v práci neustále flirtuje. A abyste řekli takovou balící hlášku a napsali mi na WhatsApp Hitradia 777-937-777 reakci, kterou jste dostali. Jo? A ta balící hláška zněla: nejsi unavená, protože mi celý den běháš hlavou. A reakce jsou krásný, tak třeba Oťas píše reakci: ty jsi fakt úchyl. Si dovedu představit. Pavel dostal reakci: ty jsi debil. Iris píše: řekla jsem to kolegovi a on na to hned na druhého kolegu prej: ty vole, ona mě bálí, teď jsem to slyšel v rádiu. A tohle je taky moc hezký. Áňa posílá: odpověď jsem dostala: kotě, ty mi v ní běháš už týdny. A pak následoval výbuch smíchu. V práci jsou zvyklí, tahle komunikace tady probíhá většinou jen ve dvojsmyslech, takže super. Teď tady mám ještě rychlou zprávu. Ahoj rádio, potkala jsem jako první šéfovou. Říkám: teda šéfová, vy vypadáte unaveně. Asi jak mi celý den běháte v hlavě. To asi ta nová bluzka. No, nevyšlo to. Jsem úplně blbá a mám jít makat, prej. Zdraví Jana. No, já potkal mýho šéfa taky a jediný, co mi na to řekl, tak byl velmi tichý pohled, otočená hlava a oči v sloup. A zavřel. Ale asi ho to nepřekvapilo. Děkuju, jste fantastický. Za chviličku Jelen, ještě jednu noc, taky Linkin Park a klidně to zkoušejte dál. A mimochodem, nebo můžete přijít domů a říct vaší partnerce nebo partnerovi: hele, tak dneska v práci a v celém Česku všichni flirtovali, jenom já ne.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová krkovice v ceně 79,90 za 1 kg. Keříková rajčata 1 kg za 34,90. A Coca-Cola nebo Coca-Cola Zero 1,75 litru za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Tady doktor Mrkvička, u ZPŠ jednička.
3: Slunce milujeme všichni, ale spálená kůže, nedej bože, z pochýři si to pamatuje celý život.
4: Nebezpečný melanom ale můžete zachytit včas.
3: Stačí vyšetření znamének jednou ročně, u lékaře je zdarma.
4: A pozor, ZPŠ vám přispěje až 2000 korun na vyšetření digitálním dermatoskopem.
2: Jsme zaměstnanecká pojišťovna Škoda. Přes 30 let spolehlivě pečujeme o vaše zdraví. www.zpškoda.cz.
5: Vidíš to?
6: Vidím. Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
5: No a víš, co vidím já?
6: Co?
5: Let balónem, bungee jumping, driftování, rafting, skok padákem, flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků, který si můžu užít venku.
6: Užijte si krásného počasí s Allegrií a vyberte nezapomenutelný zážitek pro sebe nebo své blízké.
5: U nás si vybere úplně každý.
6: A když se netrefíte, nevadí. Obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
5: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitku nemůžete nic zkazit.
6: Nejlepší dárek je zážitek.
7: Firma na zážitky.
6: CZ.
8: Kadeřnický salon Perfect v Hradci Králové představuje světovou novinku firmy Great Lengths.
9: Prodlužování a zhušťování vlasů ultrazvukem.
8: Splníme vám sen o krásných, dlouhých a hustých vlasech. Při této luxusní metodě se používají pouze pravé a kvalitní vlasy s neviditelným spojem.
9: Vyzkoušejte metodu, kterou používají celebrity z celého světa.
8: Kadeřnický salon Perfect. www.kadernictviperfect.cz. Telefon 605 30 98 66.
10: Na zahradu, na terasu, Tyton, Tyton, dlažby, ploty, sluší, všude přitom.
11: Moderní deskový plot Style od Dytonu. Nyní se slevou více než 16%. Stačí si vybrat. Izomat stavebniny. www.izomat.cz.
12: Chráním tvůj domov před letními vedry a jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
13: Sníž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.
14: Mami, tati, víte, kam pojedeme na výlet? Do Zoo Chleby! Tam můžeme krmit daňky a taky ty kobrazy. A mají tam i lvy. Jo, a můžeme tam přespat, to bude jako v safari. A jestli dostanu hlad, tak tam mají nejlepší palačinky. Tak co, jedeme? Zoo Chleby!
7: Plánujete víc výletů do Krkonoš? Výletní sezónka je jasná volba. Neomezené lanovky, dětské parky i stezka korunami stromů s novou medvědí stezkou. Platná je od května do října. Vyplatí se už od třetí návštěvy. Výletní sezónku kupujte online na skiresort.cz.
15: Stylové SUV Hyundai Tucson přijíždí v limitované edici Go Check s nabídkou automatické převodovky či pohonu všech kol za polovinu ceny. Nepropásněte také do prodej skladových vozů Tucson již od necelých 600 tisíc nebo na operativní leasing od 6 199 korun měsíčně. Autorizovaný prodejce BOS Auto Trutnov. Více na www.bosauto.cz.
16: A nyní i s nejvýhodnější možností pronájmu.
17: Aby stavba šlapala, musí to lítat. A aby to na beton lítalo, je tu Stavmat. Právě teď suchý beton ST-Line 3D C25/30 za akční cenu. Vyrazte pro něj do nejbližších stavebnin Stavmat. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.
18: Potřebujete partnera pro velké projekty nebo jen dodavatele nářadí? Red Tool je dlouholetý specialista značky Milwaukee v České republice. Máme zkušenosti z rozsáhlých staveb, průmyslových zakázek i specializovaných provozů. Navrhneme řešení na míru, zajistíme dodávky, servis i kompletní podporu. Profesionálně, efektivně, bez kompromisů. Tak koukni na www.redtool.cz. Red Tool. Jednou červená, navždy červená.
19: Otužování není nic pro tebe? Mrkni na termoexpert.cz. Máme bojlery dražice za nejnižší ceny na trhu a taky elektrokotle, plynové kotle a tepelná čerpadla s expresním dodáním a technickým poradenstvím zdarma. Termoexpert.cz. Teplo, které tě nezrujnuje.
20: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio.
21: Zlepši si náladu.
20: Zlepši si náladu.

ještě jednu noc. Tak ještě jednu noc, je tady pátek, konečně. Už by to bylo 13.37, posloucháte Hit Radio. Tím, že je 13.37, tak už máme venku hodinu a půl aktuální, tu skutečnou, nejužší nominaci na fotbalové mistrovství světa, které nás letos čeká po dlouhých 20 letech. A musím teda jako smeknout před PR týmem naší fotbalové repre, dávám klobouček dolů, protože to, jak to oznámili, tu nominaci, to je fakt jako krásný. Samozřejmě, jsou tam jména, která velmi budí vášně, takže v komentářích na sociálních sítích, tak tam to vře. To ano. Ale když teda tohle pominu a podívám se jenom na to zpracování, tak to je takovej nádherný pohled do historie. Celý to třeba začíná úplně videem Pavla Šulce, naší fotbalové komety aktuální, kde mu, já nevím, jestli mu byl třeba rok, dva, něco takového, a vždycky o nich mluví jejich příbuzní. Ať je to táta, nebo je to třeba brácha, sourozenec, a tak dále, a tak dále. A ukazují nám tam střípky těch našich reprezentantů z minulosti, z dětství. To je prostě jako nádherný, fakt jako krásný zpracování. Takže když teda pominu některá jména, se kterýma se prostě český fanoušek leckdy nestotožňuje, tak to zpracování toho videa, to je jako dokonalý. To až na to narazíte, až nebudete mít v práci co na práci, tak to se koukněte, to vás bude bavit. Pak jako klobouk dolů. My si dáme další hity, za chviličku Adele, nebo právě teď Gigi D'Agostino.

0: Dneska v této hodině tak jsme řešili, téma flirtování v práci, že 94% lidí to dělá. A já jsem vám dal za úkol, abyste někomu od vás z práce řekli balící hlášku: nejsi nějaká unavená nebo unavený? To je možná z toho, jak se mi celou noc běhala hlavou. Jo. A vy jste mi psali reakce, myslel jsem si, že už se k tomu nebudu vracet, ale teď mi přišla hlasovka, o kterou se s váma musím podělit, protože to je jako nádhera. Jo, dobře poslouchejte. Takže ještě jednou, ta hláška byla: nejsi nějaká unavená, to asi z toho, jak se mi celou noc běhala hlavou.
1: Ahoj Jirko, manžel mi teraz hovorí, že nejsi z toho běhání nějak unavená. Tak mu vraví, že to malo být trošku jinak. Takže neslyšel úplně všechno, jaké bylo zadání. Tak jsme se pobavili. A jsme kolegové. Ahoj, zdraví Katka.
0: Tohle zbožňuju. Tohle je prostě přesně ten typ mýho flirtování na střední. Tenhle frajer taky může být rád, že ženatý. Tak zdravíme tvého manžela. Tohle je krásný. Prostě vždycky se najde jako někdo, kdo může být opravdu jako rád, no, že nakonec není sám. Nádhera. Díky za tuhle hlasovku. My si dáme ještě do 14. hodiny hity jako Coldplay nebo Disturbed a nebo stihneme i Rihannu. Ve 14 hodin nejnovější zprávy a ve 2 odpoledne nás čeká náš pořad Nepopulární názor. To bude ještě hodně zajímavý.
2: Já nový plot mám. Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, Jedousov u Pardubic. Ploty Dobrý, CZ. Ploty Dobrý, všechno dobrý.
3: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Jedna věc mě na mojí práci opravdu baví. Každý rok u nás vyměníme desítky tisíc autoskel, lidé se vrací a jsou spokojení, protože děláme skla a to se pozná. Je to snadné, stačí jen zajít na carglass.cz.
4: Carglass opraví, Carglass vymění.
5: Kovy, plasty, papír, sklo, skartace dokumentů, autobaterie. Zkrátka, zrecyklujeme všechno a za nejvyšší ceny v regionu. Na Poshradec Králové a Předměřice nad Labem. Váš regionální partner pro recyklaci.
6: Akce. Vykupujeme kusovou mosas kilogram za 130 korun.
5: www.napos.cz.
7: Dekatlon cyklomaraton Hradec Králové. Dětské závody, tratě 30 a 60 kilometrů pro profíky i hobíky v městských lesích. Super medaile pro všechny v cíli. Už v neděli 31. května u nové Malšovické arény v Hradci Králové. Na akci zve statutární město Hradec Králové a Královéhradecký kraj. Více na cyklomaraton.com.
8: Dřív než začnou prázdniny, než zmizíš na dovolenou, než vypneš. Do Brna se vrátí MotoGP. Grand Prix České republiky už 19. až 21. června. Buď u toho, předprodej brzy končí. Vstupenky pořídíš na automotodrombrno.cz.
9: Do Sinestar klubu přilétá ta nejzářivější výhoda. Poukázka na 1+1 vstupenku zdarma. Automaticky získají všichni noví i stávající členové, kteří si v klubu prodlouží členství. Užijte si vesmír plný hvězdných výhod jedině v multikinech Sinestar.
10: Máte penzíko? Převeďte si ho k NN a získejte možnost vyšších výnosů. Je vaše penzíko nové nebo pořád to staré? S novým penzíkem si sami zvolíte strategii spoření. Převod k NN zvládnete online za pár minut, třeba během pauzy na kafe. Více na nn.cz/penzíko.
11: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro vepřovou plec bez kosti kilogram za 54,90 a rajčata šery 250 gramů za 19,90. Byla. To dobré začíná u nás.
12: Přijďte si užít rozmarné jaro do Aquapala z Praha.
13: U nás slunce svítí každý den, voda má 30 stupňů, vzduch ještě víc.
12: Užijte si zábavu na nejdelším tobogánu, v skluzavkách, v mořském vlnobití nebo na pirátské lodi.
13: Aquapala z Praha. Zábava na celý den. Více na aquapalas.cz.
14: Slyšíte to ticho? Tak zní zdravý spánek. Už více než 25 let vyrábíme matrace, které nepotřebují hlasitou reklamu. Zdravý spánek má jméno Tropico. Od více jak 300 prodejců v republice rovnou k vám do ložnice. matracetropico.cz.
15: Hrad Hradecký Aupark ovládly legendy nebes. Výstava s hlavou v oblacích přináší fascinující svět letectví s ikonickými modely letadel až do 7. června. O vybraných květnových víkendech vás čeká doprovodný program, letecký simulátor, virtuální realita létání a workshopy. Vzlétněte za zážitky do Auparku. Program naleznete na aupark.cz.
16: Poprvé, podruhé, nepropásněte nejlepší pozemek v Jičíně. www.dražebni-portal.cz. Prodej pozemků pro rodinné domy v centru Jičína. Postavte si dům v nové obytné čtvrti u Lipové aleje. Blízko je sportovní areál, obchody, školy i příroda českého ráje. Pojďte bydlet do Jičína. Informace a registrace k dražbě. www.dražebni-portal.cz.
17: Tady doktor Mrkvička, u ZPŠ jednička.
18: Slunce milujeme všichni, ale spálená kůže, nedej bože, z pochýři si to pamatuje celý život.
19: Nebezpečný melanom ale můžete zachytit včas.
18: Stačí vyšetření znamének jednou ročně. U lékaře je zdarma.
19: A pozor, ZPŠ vám přispěje až 2000 korun na vyšetření digitálním dermatoskopem.
20: Jsme zaměstnanecká pojišťovna Škoda. Přes 30 let spolehlivě pečujeme o vaše zdraví. www.zpškoda.cz.
21: Kadeřnický salon Perfect v Hradci Králové představuje světovou novinku firmy Great Lengths.
22: Prodlužování a zhušťování vlasů ultrazvukem.
21: Splníme vám sen o krásných, dlouhých a hustých vlasech. Při této luxusní metodě se používají pouze pravé a kvalitní vlasy s neviditelným spojem.
22: Vyzkoušejte metodu, kterou používají celebrity z celého světa.
21: Kadeřnický salon Perfect. www.kadernictvíperfect.cz. Telefon 605 30 98 66.
23: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu. Hit Radio.
24: Zlepši si náladu.
23: Zlepši si náladu.

0: Poslední hit mezi 13. a 14. dohrál právě teď. Před námi nejnovější zprávy a také aktuální doprava.
1: Nejlepší dopravní servis na východě Čech na nájezdu na dálnici D11 od Náchoda směrem na Prahu stojí nepojízdné vozidlo. Stojí v cestě, tak bacha na něj. V Pardubicích v ulici Na Kopci je teď omezený provoz kvůli přistavění kontejneru. No vaše dopravní info nám volejte na 800 1100.
2: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radia.
3: Hausbrand Café, per favore?
4: Si, signora. Hausbrand. Tuhle kávu si zasloužíte pít. Hausbrandkáva.cz.
5: Chceš žít značkovej život? Nebo ten opravdový? Značka si ty. www.bezpotisku.cz.
6: Stavebniny DEK přináší mega akci. Nejprodávanější kadesítka H20 do základové desky nyní za skvělých 436 korun včetně DTH. Mega akce ve stavebninách DEK platí do 29. května. Tak si přijďte pro kadesít za super cenu. Více na DEK.cz.
7: Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
8: Kajarmark bramburky 150 gramů za 17,90 a svijanský más světlý ležák z Kaufland Card za 13,90 až do 26. května.
7: Kaufland.
9: Autosalon Dědek přiváží nové značky Omoda, JQ, Leap Motor, Trutnov, Náchod, Rychnov. Žijeme auty. Autosalon Dědek.cz.
2: On air.
10: Online.
2: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
11: Je 14 hodin, dobré odpoledne u zpráv přeje Lucie Daňková. Zájem o cestování po Česku dál roste. Do tuzemských hotelů, penzionů a dalších ubytovacích zařízení přijelo během prvního čtvrtletí letošního roku téměř 4,5 milionu hostů. Pokračuje ředitel České centrály cestovního ruchu František Reismiller.
12: Počet hostů meziročně vzrostl ve všech krajích Česka. Nejvíce se jich v prvním čtvrtletí ubytovalo v Praze, a to téměř 1,7 milionu. Následoval Králové Hradecký kraj, kam zamířilo 372 tisíc návštěvníků a více než 4 milionu hostů se ubytovalo také v Jihomoravském, Karlovarském a Libereckém kraji.
11: A já ještě doplním, že turisty láká také české lázeňství. Vězňům bude v návratu do běžného života pomáhat nová online platforma provýstup.cz. Nabídne srozumitelný přehled organizací, služeb a programů, které řeší oblast bydlení, práce, dluhového poradenství nebo závislostí. Pilotní podobu projektu představila Asociace organizací v oblasti vězeňství. Česko jako jediný stát Evropské unie nesouhlasil s rezolucí Valného shromáždění OSN o ochraně klimatu. Při včerejším hlasování se Česko zdrželo. Podle rezoluce by mohly státy vést se zeměmi, které neplní klimatické závazky, spory o odškodnění. Teď ještě pohled k nám.
13: Některé fotbalové kluby mají problém. Licenční komise Fačru neudělila licenci pro druhou ligu Českým Budějovicím, Ústí nad Labem, Chrudimi a Příbrami. Všechny kluby se chystají odvolat. Třeba Chrudim plánuje doložit potřebné podklady a věří, že licenci získá po vyjasnění situace.
14: Dnešní cíl je jasný. Směr Květiny šťastný. Zastavte se v květinářství šťastný u kruhového objezdu u ČKD v Hradci Králové pro řezané květiny i dekorace.
15: Lehce sprchlo kolem Žamberka, taky kolem Jablonného nad Ohlicí, ale v následující hodině je radar prázdný, pršet by nemělo a

0: Hodiny odpoledne posloucháte Hit Radio a to je vždycky čas, kdy si spolu povídáme, rozebíráme zásadní a občas palčivá témata. A protože je čtvrtek, tak je tady náš pořad Nepopulární názor. To znamená, že zazní něco, co si spousta lidí myslí, ale málo kdo si odváží to říct nahlas. Já to nahlas řeknu a pak budu chtít znát vaší reakci a především váš názor. Tak tentokrát to bude vztahové odvětví. Podrobnosti za chviličku. Dáme jeden hit a jdeme na to.
1: Hit Radio Černá Hora.

15 hodin 6 minut je čtvrtek a jdeme na nepopulární názor. Něco, co si spoustu lidí myslí, ale bojí se to říct nahlas, nebo se to neodváží říct nahlas. Tak nepopulární názor pro dnešní den je ten, že na prvním rande by se na konci ten účet měl rozdělit spravedlivě 50-50. Co vy na to? Jo, protože v dnešní době nebudeme se jako lhát, jo. Jít někam s někým na večeři, to je raketa jako blázen. A teď prostě přijdete na to rande, z pozice toho chlapa, ty to vezmu, zaplatím za tu večeři, teď nebude to jenom večeři, protože nějaký desert, že jo, sklenička, bum, nechám tam třeba dvojku, ona už se mi druhý den nerozve, protože jsem jako každý jiný chlap měl prostě jako blbý vtipy v průběhu toho večera, takže já budu zase hledat jinou oběť, která se mnou půjde týden na to na další rande. A když to takhle člověk jako sečte, tak kde na to má brát? A je to zase ale i obráceně, jo, z toho pohledu i té dívky. Tak co si o to myslíte? 777-937-777. Má si platit každý svoji půlku na tom prvním rande, anebo ne? Dejte vědět. Těším se. Uvidíme, jak jsme tady na tom v Česku s aktuální finanční situací a taky s počtem gentlemanů. A také s duchem fair play. No, je to velmi tenký let. Těším se na to. Dáme si nějaký hit a... Tak vaše názory. 777 937 777.

0: Taky holky nepláčou, Big Girls Don't Cry, Fergie, je přesně čtvrt na tři, posloucháte Hit Radio a ve čtvrtek odpoledne tady vždycky řešíme nepopulární názor. Dnešní téma nepopulárního názoru je, že na prvním rande by si každý měl zaplatit to své, anebo ideálně prostě 50-50, jo, účet je tolik a tolik, tak jdeme hezky na půl. Nemusí to být nutně jenom v restauraci, je to první rande, takže je to vlastně jako jedno, kam půjdete. Co vy na to? 777-937-777 je číslo na WhatsApp, jsem do Hit Rádia a jdu na vaše zprávy. Čau, řekl jsi to úplně přesně, první rande kino. Koupíš lístky, popcorn, kolu a boom, si tam minimálně za litr. Ona se už neozve a pak vidím na Instagramu, jak jde další týden s někým jiným. Chtěl bych být v dnešní době holka, bych si chodil na kávičky, večeře a do kina za darmiko, stačí jenom najít troubu, jako jsem já. A že je nás hodně. Takže já jsem pro, ať je to hezky půl na půl. Zdraví Zdeněk. Díky, že jsi se odvážil to říct takhle nahlas. Monika píše, tak je to přece slušnost. On pozval na rande mě, ne já jeho. Tak mi přijde zvláštní, že bych si za to ještě měla platit. A je přece jenom na něm, kam mě pozve a kolik za to bude chtít utratit. Díky, Mončo, za tuhle zprávu. Co tady máme dál? Máme nějaký hlasovky? Máme hlasovky.
1: Čau, Dominik. Tak já jsem toho názoru, že podle toho, jak se ti dva dohodnou. Jako z hlediska gentlemana samozřejmě bych to zaplatil, ale pokud by se ta dívka nebránila, tak by to mohlo jít jako na půl. Záleží prostě, jak se dohodnou mezi sebou. V dnešní době i některé ženy jsou rádi, když se to vlastně na první rande platí půl.
0: To je pravda, mají k tomu i různé důvody, jako třeba tady Lucka Stachová, tak napíše, určitě by to mělo jít půl na půl z pohledu dívky nebo ženy, jo, které by se rande nelíbilo a nechala si to zaplatit. Tak může mít i takovou tu myšlenku, co kdyby za to ale něco chtěl na oplátku. Mně to tedy vždy znělo v hlavě. Takže ano, vždy na prvním rande na půl. Hezký den, moc ráda vás poslouchám při práci, zdraví Lucka Stachová. Děkuju za to, díky moc. To se přece neděje, ne. Přece na prvním rande hned na tomhle jako nemyslíme, že bychom na prvním rande potom šli rovnou domů, ne. To mi asi nikdo neuvěří. Nevadí, pojďme ještě na další hlasovku, to ještě stíháme.
2: Zdravím, hela. Nevím, jestli se tomu dalo říct rande, ale jednou jsem taky takhle byla na jídle a když přišel číšník, jakože budeme platit, tak u stolu hrobový ticho, tak já říkám, jo, tak já to zaplatím, dejte to dohromady. A on se na mě otočil a povídá, je, tak to moc děkuju, příště platím já. A to jsem se zase otočila já na něj a povídám, příště už chlapečku žádný nebude. Takže tak.
0: Děkuju i za tuhle hlasovku. No, tak co, jak to tady je na tom prvním rande? Je to na tom, kdo koho pozve, nebo každý na půl, a nebo prostě to má být vždycky chlap? Dejte vědět, 777 937 777.

0: Létáš, je 14 hodin 23 minut, posloucháte Hit Radio a náš nepopulární čtvrteční názor a to, že na prvním rande by účet měl jít vždycky na půl. Co vy na to? Petr píše, ahoj Jiřo, nevím, jestli můžu reagovat já, když kluk pozve kluka. Jasně, můžeš. Já mám takovou zkušenost, když jsme měli rande, tak jsem šel na toaletu, když jsem se vrátil, účet už byl zaplacený a už bylo vidět, že chvátá, už jsem ho nikdy neviděl. Tak to je ještě jako docela dobrá varianta. Taky to mohlo dopadnout tak, že by si se vrátil zpátky, on už by tam nebyl, ale účet pořád ano, jako v diskom příběhu. Takže to vlastně ještě nebylo vůbec špatný. Co hlasovka? Například, jestli tady máme? Máme!
1: No, hele, to je furt samý rovnoprávnost, ale když přijde na rande, tak přece, když ta ženská jako toho kluka nechce, tak mu při pozvání řekne, že nejde. A pokud o něho má zájem, tak je přece normální, když se domluví, že to prostě dají na půl. Nevím, proč, když toho chlapa nechce, tak ho na to rande pozve, nechá si všechno zaplatit, pak ještě je uražená, že jí někdo řekne, že je prostě zlatopopka. No, to je můj názor. Čau, Štěpán.
0: Díky, Štěpáne, za hlasovku. Další zpráva od Marka. Hele, já bych se propadl hanbou, kdybych si to měl nechat zaplatit od dívky nebo od slečny. To je snad jasný, že platí chlap a nejenom na prvním rande. Dělal jsem léta v gastru a když k také situaci došlo, tak jsem se vždy jenom pousmál a podíval se na tu slečnu a ta většinou jenom obracela oči vzhůru. Já tak pořád mám ještě flirtovala s tebou, Máro, takhle jo. No tak jo, tak pojďme z toho udělat teda nějaký výsledek. Tak asi možná nejjednodušší. Hele, tady je ještě zajímavá zpráva, kterou píše Lucka. A ta píše, na první rande zásadně nechodím na večeři. Vždy jen na malou procházku nebo na kávu, ne na večeři. To ještě by mě zajímalo, proč. To klidně se ještě jako rozepiš, ale přivádí mě to na tu myšlenku, že pokud jdete na první rande, tak to přece nemusí být, že jdete okamžitě do nějaký michelinský restaurace, kdy víte, že vás to bude stát jako nesmysl. Ale já si třeba jako myslím, že když ten kluk tu holku na to rande pozve, tak by to prostě jako měl zaplatit on. A nemusí to být opravdu jenom v restauraci. Teď můžete jít třeba fakt jenom na zmrzku. A když cestou náhodou ta dívka ještě potom třeba druhý kopeček zaplatí vám, a nebo vám někde koupí kafe, tak vlastně jako víte na půl cesty, že to druhý rande visí ve vzduchu. Čtvrteční nepopulární názory za námi, další zase za týden. No a za chvíli Rosé, Bruno Mars, taky DJ Antoine a The Beat Shakers pro vás, hrdličky. Tak ať vám to první rande vyjde, ať už to stojí, co to stojí.
2: Je tu pouť. Na vrcholu Tábor u Lomnice nad Popelkou je pouť. Udělejte si procházku křížovou cestou a přijďte se pobavit do malebného prostředí u kostela Proměnění Páně 23. a 24. května. Čeká vás spousta atrakcí pro malé i velké. Vrch Tábor u Lomnice nad Popelkou.
3: trenirkarna.cz.
4: Hej ty, ne ty, chceš mít trenky, boxerky, ponožky a nebo třeba kalotky se slevou 30%? Není problém, klikni na trenirkarna.cz, napiš kód radio a jede to. 30% na všechno s kódem radio. Dnes objednáš a zítra máš.
3: trenirkarna.cz.
5: Aby stavba šlapala, musí to lítat. A aby to na beton lítalo, je tu Stavmat. Právě teď. Suchý beton ST-Line 3DC25/30 za akční cenu. Vyrazte pro něj do nejbližších stavebnin Stavmat. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.
6: Znáte to. Přístavba vzadu, garáž, která se časem zvětšila, podkroví, které vzniklo tak nějak postupně. Dnes je u mnoha nemovitostí realita jiná než projekt na úřadě. Legalizací stavby vám dáme vše do pořádku. www.stavby-legal.cz.
7: Možná vám jen trochu louplo v zádech, vidíte? A nebo možná vaše tělo potřebuje lázně. Dopřejte si některý z letních léčebných nebo wellness pobytů v léčebných lázních Janské lázně. Pojďte zdraví naproti k nám do Krkonoš. janskelázně.com.
8: Jaké boty a kabelky na léto? Na e-obuv.cz vás čekají nejžhavější značky sezony. Guess, Skechers, Birkenstock a mnoho dalších. Protože e-obuv ví, co nosit, když se blíží léto. Prohlédněte si nabídku na e-obuv.cz v aplikaci i v kamenných prodejnách. E-obuv ví.
9: Toto je
10: Dobravár
9: Smart, vezeme vám pračku.
10: A co teď?
9: Teď vám ji vyneseme, rozbalíme, zapojíme a starý spotřebič odvezeme.
10: No, tak to si rozumíme.
11: Zapomeňte na vrtání a šroubování. Vaši novou televizi zdarma přivezeme a pověsíme na zeď. Zatárt, opravdový elektrospecialista.
12: Léto ve Špindlerově mlýně? Nejvýhodněji se Špindl Walk and Aqua sezónkou. Díky ní máte v kapse lanovky a dětská hřiště, koloběžky, trampolínu a nově i 3 vstupy do místního akvaparku. Užijte si hory i relax ve Špindlu za akční cenu 1590 korun jen do konce května. Více info na skiareal.cz.

0: taky na www.levnězčiny.cz. Rekutech, práce za odměnu. Máme za sebou další silný rok a míříme ještě výš. Zároveň nezapomínáme na to nejdůležitější, lidi, kteří za vším stojí. Děkujeme, že jste s námi. Práce za odměnu CZ. Jsi fanda motorek? Nenech si ujít 300 zatáček Gustava Havla 23. a 24. května v Hořicích. Tradiční Kubatury, ale i nový evropský šampionát ESR kategorie Superbike hned ve dvou závodech. 300 zatáček Gustava Havla 23. a 24. května Hořice. Více na 300zgh.cz.
1: Jsou s užitkovými vozy Opel jejich majitelé spokojení?
2: Já.
1: Protože jsou spolehlivé?
2: Já, natyrli.
1: A se zárukou na 5 let zdarma?
2: Já, Zicha.
1: Spolehněte se na německou kvalitu a pořiďte si užitkový vůz Opel Movano, Vivaro nebo Kombo. Nyní v akční nabídce.
3: Ahoj, lásko. Dneska máme rande. Nezapomněl jsi?
4: Říkal jsem si, že zajdeme do Futura. Dáme si sushi, mrkneme do obchodu a na závěr kino.
3: To bude slast.
5: Přesně tak jsem to plánoval.
6: Spojte příjemné s příjemným. Futurum Hradec.
7: Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
8: Kajarmark bramburky 150 gramů za 17,90 a Svijanský más světlý ležák z Kaufland Card za 13,90 až do 26. května.
7: Kaufland.
9: Poprvé, podruhé, nepropásněte nejlepší pozemek v Jičíně. www.dražebni-portal.cz. Prodej pozemku pro rodinné domy v centru Jičína. Postavte si dům v nové obytné čtvrti u Lipové aleje. Blízko je sportovní areál, obchody, školy i příroda českého ráje. Pojďte bydlet do Jičína. Informace a registrace k dražbě. www.dražebni-portal.cz.
10: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. Hitrádio.
11: Zlepši si náladu.
10: Zlepši si náladu.

0: Bruno Mars na Hit Rádiu. Bruno Mars, to je taky hudební stroj na prachy. 14 hodin, 37 minut. Posloucháte Hit Rádiu. Za chviličku Alex Warren, taky Avril Lavigne. No a od 15 hodin tak vás opět čeká něco, co prostě jinde nezažijete. Jo? Já vlastně ani nevím, o čem ty 3 hodiny budou, protože je to vždycky tak nevyspytatelný. Jenom doufám, že to společně s nimi přežijete. A zároveň, že se pobavíte, protože na základě toho tak já jako myslím, jo. No, občas jako někdy z toho tak člověka bolí břicho, že si jako říká, to už jako nedám. Máte se na co těšit. No, řeči samozřejmě o naší odpolední show. To se na vás chystá od 15 hodin tady na Hit Rádiu a společně s ní i spousta zajímavostí z našeho regionu.
1: Už se to blíží. To nejlepší odpoledne na východě Čech.
2: Pepo, ahoj, odkud voláš? Ty tam něco šmirgluješ, ne?
3: Po co tam šmirgluješ?
4: Já pracuju, bagruju.
2: Takhle, chceš si debagrovat vstupenky na MIG 21? Drn drn svým bagrem jedu.
5: A na bagru už vlajky vlají.
2: Tak gratulujeme.
5: Snadné je bagrovat.
4: Ano, ano, snadné je jít, přesně.
1: Dej si tu nejlepší náladu na východě Čech.

0: Suren.
1: Přesně ve 3:15 odpoledne. Do 15. hodiny stihneme například ještě Sebastiana. Jaký by bylo, kdyby slunce tehdy zapadlo. Ten je teď aktuálně na Slovensku a maká na nový desce, tak jsem zvědavej, co tam upeče, jak to bude vypadat, jak to bude znít, už aby to bylo. No a kromě Sebastiana, tak nebude chybět ani například James Arthur a od 15 hodin odpolední show. Já jsem Jirka Pelnář, bylo by s váma dneska krásně, budu se na vás těšit zase zítra, už máme pátek, ve 12 hodin v pravé poledne, se tady uslyšíme společně i s těma legendárníma hitama, protože i zítra ve 12 budou srdcovky Hit Rádia. Tak se smějte.
2: Jaká byla dnešní snídaně šampionů na Hit Rádiu?
3: Ročně se po celém světě vypije zhruba 200 miliard litrů piva.
4: Jo. On už to vlastně taky není úplně levný sport, to pivko, co? Já jsem teďka nedávno potkal půl litra za nějakých 79 korun.
3: No, už je to skoro ke stovce.
4: To je masakr. Se to prodraží ten hokej teďka, co? Nicméně 200 miliard litrů celosvětově, no tak takhle něco v Česku, to je jasný, a ty zbylý 2 miliardy kde?
2: Nejsi snídaní šampionů na Hit Rádiu. Od 6 do 9 s Michalem a Jasmin.
5: Přijďte zažít atmosféru legendárního závodu 300 zatáček Gustava Havla v Hořicích. 23. 24. května se na okruhu utká to nejlepší z českého motorsportu. Jezdci budou kroutit 312 zatáček. A pro ty z vás, co se raději zajdou na skvělé jídlo, tady mám ve stejném termínu Elimon Fresh Festival v Pardubicích. Užijete si skvělé jídlo, víno, cooking show a hvězdné kuchařské souboje.
6: Potřebujete partnera pro velké projekty nebo jen dodavatele nářadí? Red Tool je dlouholetý specialista značky Milwaukee v České republice. Máme zkušenosti z rozsáhlých staveb, průmyslových zakázek i specializovaných provozů. Navrhneme řešení na míru, zajistíme dodávky, servis i kompletní podporu. Profesionálně, efektivně, bez kompromisů. Tak koukni na www.redtool.cz. Red Tool. Jednou červená, navždy červená.
7: Mami, můžeme už vyrazit do té zoo?
8: Jasně, už balím.
7: Mami, a co když bude pršet?
8: Zabalila jsem ti bundu, ale radši vezmeme i letní sovčelky z Vmartu. Ty jak si v nich řádil v kalužích, pamatuješ?
7: Jo, to bylo super.
8: Viď, mám dobaleno.
7: Hurá, jedem!
8: Letní sovčelky z Vmartu. Na každé jarní i letní dobrodružství. Najdete je na v.mart.cz. Vmart. Už je to v Liberci.
6: Elektrická auta z Dubence. Malá, úsporná, bez emisí. Super cena, dojezd 170 km, za 5 hodin nabita z běžné zásuvky. Malá elektrická auta Dubenec. Více na zahradnitechnikadubenec.cz.
9: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Máslo česká chuť 250 gramů s apkou za 26,90. A Fernet Stock půl litru s apkou jen za 99,90. Albert. Dle srovnání k 13.5.
10: Plánujete víc výletů do Krkonoš? Výletní sezónka je jasná volba. Neomezené lanovky, dětské parky i stezka korunami stromů s novou medvědí stezkou. Platná je od května do října. Vyplatí se už od třetí návštěvy. Výletní sezónku kupujte online na skiresort.cz.
11: Bydlení cenově dostupné a přitom moderní a úplně nové.
12: To jsou družstevní byty Chlumec. V klidné lokalitě plné zeleně a přitom nedaleko centra Chlumce nad Cidlinou.
11: Družstevní byty Chlumec. Stačí jen 25% z ceny bytu a můžete bydlet bez hypotéky.
12: Družstevní byty Chlumec.cz.
11: Výstavba zahájena. Rezervujte si svůj byt včas.
13: V drogérii Teta je nyní akce 2+1 zdarma na všechny značky péče o pleť, včetně korejské a přírodní kosmetiky. Nivea, L'Oreal Paris, Purity Vision, Beauty of Jocelyn a další. Vyberte si krémy, séra i masky. Více na tetadrogerie.cz.
14: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
15: Tak dobře poslouchejte.
14: Alegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
15: House Running.
16: Naprostý unikát na trhu se zážitky.
14: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
16: Budete viset 101 metrů nad zemí.
14: A pak... Pak si to pěkně seběhnete dolů.
17: Maminko!
16: Prostě pořádnej adrenalin.
14: Tenhle zážitek najdete pouze na...
0: firma na zážitky.
17: CZ.
18: Hit Radio.
19: Tři dny, jedna trať a tvoje závodnický já v extázi. Vyhraj v soutěži Rychlá pětka dvě třídenní gold vstupenky na MotoGP v Brně. Nastartuj svoje motory každé všední ráno se snídaní šampionů na Hit Radio.
20: MotoGP je zpět. Nenech si ujít Grand Prix České republiky 2026 už 19. až 21. června na Masarykově okruhu v Brně. Více informací najdeš na autodrombrno.cz.
21: Chcete domov na míru? Nakupujte v Sefiru. Za nejlepší ceny u nás pořídíte kvalitní český i evropský nábytek, sedací soupravy, postele a matrace, kuchyňské stoly a židle, skříně, komody i široký výběr doplňkového sortimentu. Vše s vámi probereme, s výběrem poradíme a když budete potřebovat, zboží dovezeme a dokonce i sestavíme. Kdo chce domov na míru? Nakupuje v Sefiru. Navštivte největší prodejnu v regionu s prodejní plochou přes 2000 metrů čtverečních v Ústí nad Orlicí. www.sefir.cz.
22: Nezáleží na tom, kolikrát upadneš na zem, ale na tom, kolikrát vstaneš. A taky na tom, kdo ti pak vyčistí hadry. Budeš se s tím crcat sám, nebo to hodíš do čistírny Daja? Je to na tobě. Daja. Daja. Nejlepší čistírna.
23: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio.
24: Zlepši si náladu.
25: Zlepši si náladu.

0: Nejlepší dopravní servis na východě Čech na Hitrádiu Černá Hora. Velké pozor, teďka v Pardubicích, po Poděbradské ulici, u křižovatky s ulicí Kosmonautů je od kruhového objezdu uzavřená komunikace kvůli šetření závažného zločinu. Aktuálně na místě několik hlídek policistů a také záchranná služba. Nedá se tudy projet. Více Hanka Poskočilová ve zprávách už za moment na Hitrádiu Černá Hora. No a ještě pozor taky na Svitavsku mezi Pohodlím a Lezníkem, kde se srazily dvě osobní auta, vozovka je průjezdná Kyvadlově, i tady si dejte pozor. Vaše dopravní info volejte na 800 1 10 100.
1: Centrum autosedaček. Vyberte autosedačku u profíku i v Hradci Králové. Cestujte bezpečně s námi. Objednejte si konzultaci. Centrum autosedaček CZ.
2: Ploty Pardubice. Kompletní řešení oplocení. Ať už potřebujete bytelný betonový, elegantní hliníkový nebo pletivo na zahradu, jedeme v tom s vámi.
3: Ploty Pardubice.
2: Naše ploty skvěle vypadají a najdete je všude.
3: Do města i vesnice. Ploty Pardubice.
4: Říká se, že štěstí si za peníze nekoupíte. Plně elektrické BMW iX1 teď ale můžete mít jen za 831 tisíc korun bez DPH. A tomu my říkáme štěstí. Nyní s úrokem 0%. Kontaktujte svého prodejce BMW a zažijte tu pravou radost z jízdy.
5: Plastikářská či elektrotechnická výroba. To je oč tu běží. Přidejte se do našeho týmu TE Connectivity Trutnov i vy. Volná pracovní místa a benefity najdete na www.te.jobs.cz. Kdy jindy, když ne teď, zbývá pár volných míst. TE Connectivity Trutnov.
6: Mami, proč máme všechno od konceptu?
7: To jen se zeptej, tatínka.
8: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
9: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
10: Rádia CZ. Hit Radio Černá Hora.
11: Je 15 hodin, krátké zprávy pro východní Čechy a Hanka Poskočilová. A začínáme v Pardubicích aktuální zprávou. Na ulici Poděbradská aktuálně řeší policie fyzické napadení. Bezprostřední okolí zdejší střední školy je v tuhle chvíli zavřené. Probíhá tady evakuace školy. Na místě zadrželi policisté jednu podezřelou osobu. Další informace vám dáme vědět, jakmile je policie pustí. V tuhle chvíli je to zatím všechno. No a na Černé hoře teď vyrážíme na hokejové mistrovství světa do Švýcarska.
10: Hokejový servis Hit Radia.
12: Čeští hokejisté si dnes na mistrovství světa užívají volno. Trenérský štáb v čele s Radimem Rulíkem zrušil dnešní trénink, aby hráči mohli načerpat energii pro finish v základní skupině B. Odehrají totiž 3 utkání ve 4 dnech. V sobotu čeká český výběr utkání se Slovenskem, v pondělí duel s Norskem a v úterý závěrečné vystoupení proti Kanadě. No a podíváme se ještě na dnešní program šampionátu. Od 16.20 jsou na programu zápasy mezi Lotyšskem, Finskem a Kanadou Norskem. Od 20.20 pak proti sobě nastoupí Švýcarsko, Velká Británie a Dánsko, Slovensko.
13: Global Payments. Ať u vás zákazníci můžou platit kartou na platebních terminálech nebo platební bráně. Kvalitní služby za férové ceny. Více na globalpayments.cz.
14: Dnešní cíl je jasný. Směr Květiny Šťastný. Zastavte se v květinářství Šťastný u kruhového objezdu u ČKD v Hradci Králové pro řezané květiny i dekorace.
15: Ve východních Čechách najíždíme pomalu, ale jistě na letní vlnu, dneska až 23 stupňů a zítra to meteorologové vidí na 20 až 26 ve stínu a zase většinou sluníčko, jasná až polojasná obloha.
10: Hit Radio Černá Hora.
0: Na Hit Radio Černá Hora samozřejmě budeme sledovat aktuální dění v Pardubicích.
16: S vámi Martina Adamu, Ondra Novotný a taky dobrá muzika.
0: Nickelback.

0: Dobrý den, vinčuje odpolední show na Hit Rádiu Černá Hora, dneska ve složení Ondra Novotný, Martina Adamu. Já koukám na ten teploměr tady ve studiu, venku 21 stupňů a je to fakt jenom ochutnávka toho, co nás čeká o víkendu. 29 klidně.
1: Tak a teď vás napadne, co budeme dělat o víkendu?
0: Já se budu někde schovávat.
1: Tak dobře, kromě Ondry, co budeme dělat my ostatní o víkendu, tak mě napadlo samozřejmě jako první, půjdeme se vykoupat.
0: No, to by taky byl dobrý nápad. Shodou okolností jsem dneska viděl, že koupaliště v Chrudimi, pokud to dobře všechno dopadne, otevře v sobotu i v neděli poprvé své brány v letošní sezóně.
1: Takže už v květnu se budou Chrudimáci koupat.
0: Jako je to zlom. Představ si, že jsme ještě před týdnem nosili zimní bundu.
1: No, na zmrzlý sněžilo.
0: Já jsem si vzal zimní bundu i na zmrzlinu.
1: No každopádně, teda Chrudim v neděli.
0: No, sobota neděle.
1: Tak... Sobota neděle, teoreticky.
0: Jak říkají seven. Mladý, six seven, ale mělo by to klapnout.
1: No a pozor, já vím, že teda Dvůr Králové nad Labem bude otevírat 1. června koupaliště a Trutnov podle aktuální informace 12. června. Tak je to blíž k horám, tam to bude pomalejší.
0: Tam jsou ještě opřeny liže ze sezóny.
1: Lyžáky ještě nosíme.
0: Jsme Hit Rádio Černá Hora.

0: 4. Vlastně už pomaličku, ale jistě řešíme plavkovou sezonu. Teda ne my chlapi, ale vy holky,
1: no,
0: víme
1: vy to
0: o tom.
1: No taky řešte.
0: No ne, já chci říct, že jak jsme říkali před malou chvílí, o víkendu se otevře první koupaliště v Chrudimi. No a pokud vám do léta jako by bylo chtěno, abyste zhubli 5 kilo, zbývá vám třeba jenom 10 už, tak máte problém, bych chtěl říct.
1: No, jako my holky, myslím, že každý rok, každou sezonu řešíme, že chceme mít nový plavky. Hmm. Ne, je to tak, prostě kluci mají většinou jedny, nějaký kraťasy, nebo něco. Přesně. Prostě, že jo, nebo...
0: To, co jezdí po tobogánu prostě, no.
1: To zařízneš. No a holky, ty prostě potřebují mít vždycky nějakou novou barvičku, nějaký nový střih, takže docela by nás to zajímalo, jak to máte vy.
0: Jaký styl zařezáváš ty?
2: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například berlinky, párky, různé druhy 250 gramů za 32,90. Kofola originál, bylina limonáda 1,5 litru za 21,90. A Linteo kuchyňské utěrky XXL za 59,90. Až do 26. května. Kaufland.
3: Májová láska si zaslouží opravdu veliký výběr. e-kondomy.cz 20 000 láskyplných položek skladem a online. e-kondomy.cz
4: Baru, dovolenou máme vyřešenou.
5: Fakt? A kam pojedeme?
4: Na zahradu. V Baumaxu mají do konce května slevy až 25% na bazény, grily, zahradní nábytek a nejen to.
5: Takže pětihvězdičkový rezort u nás na zahradě.
4: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
6: Kovy, plasty, papír, sklo, skartace dokumentů, autobaterie. Zkrátka, zrecyklujeme všechno a za nejvyšší ceny v regionu. Na Poshradec Králové a Předměřice nad Labem. Váš regionální partner pro recyklaci.
7: Akce. Vykupujeme kusovou mosas kilogram za 130 korun.
6: www.napos.cz
8: Aby stavba šlapala, musí to lítat. A aby to na beton lítalo, je tu Stavmat. Právě teď. Suchý beton ST Line 3DC25/30 za akční cenu. Vyrazte pro něj do nejbližších stavebnin Stavmat. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.
9: Život je pěkná jízda. Cesta, na které zažijete vrcholy i pády. S námi na to nejste sami, protože když jde o život, jedeme v tom s vámi. A 75% škod z úrazových rizik vyřídíme do 2 pracovních dnů. Životní a úrazové pojištění od ČPP. ČPP.cz
10: Tati, ETF je teď nejlepší věc.
11: Aha.
10: Nebo BTC, nebo NFT, i když to už...
11: A co SSB?
10: SSB? Co je SSB?
11: Garantované úročení, státní podpora, bonusy.
10: A to je nějaká nová investice?
11: To je stavební spoření od Buřinky.
10: Aha, a kde se to dá stáhnout?
11: No normálně v Georgii.
12: Stavební spoření od Buřinky. Jistota v jakékoliv době. Spolu s bonusy za 6 let dosáhnete ročního zhodnocení až 5,3%. Buřinky.
13: Decathlon cyklomaraton Hradec Králové. Dětské závody, tratě 30 a 60 kilometrů pro profíky i hobíky v městských lesích. Super medaile pro všechny v cíli. Už v neděli 31. května u nové Malšovické arény v Hradci Králové. Na akci zve statutární město Hradec Králové a Královéhradecký kraj. Více na cyklomaraton.com.
14: Tablao Flamenco v Bělohradské sípce. Tanec, kytara, vášeň. 26. května v 19 hodin. Bělohradská sípka CZ.
15: Výjimečné chvíle si zaslouží výjimečné místo.
14: Bělohradská sípka. Stylový prostor pro svatby, konference, semináře i společenské akce.
16: Zase tankuju. Po třetí tenhle týden.
17: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD C-Line 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 kilometrů. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxusní.
16: A tak to bude drahé.
17: Kdepak. Za cenu běžného spalováku. BYD C-Line 5. Už od 699 tisíc korun. Méně tankování, více prostoru. Zkušební jízda na byd.com.
18: Lyže?
19: Happy Sport.
18: Dětské kolo?
19: Happy Sport.
18: Půjčovna?
19: Happy Sport.
18: Servis?
19: Happy Sport.
18: Bazár?
19: Happy Sport.
18: Šťastné dítě?
10: Happy Sport.
18: Happy Sport?
19: Happy Sport. Nejjednodušší cesta ke sportu vede přes
10: Happy Sport.
20: 30 let. Až 30 let života strávíte v posteli. My v Prospánku se postaráme o to, aby to byla nejlepší léta vašeho života. Přijďte si k nám vyzkoušet matrace, postele i polštáře. Společně vybereme tu pravou postel, do které se budete těšit a ze které budete vstávat odpočatí. Vše Prospánek vám odvezeme až domů a smontujeme. Máme více než 60 prodejen. Najděte si tu svoji na prospánek.cz.
21: Tady doktor Mrkvička, u ZPŠ jednička.
22: Slunce milujeme všichni, ale spálená kůže, nedej bože, spuchýři si to pamatuje celý život.
23: Nebezpečný melanom ale můžete zachytit včas.
22: Stačí vyšetření znamének jednou ročně, u lékaře je zdarma.
23: A pozor, ZPŠ vám přispěje až 2000 korun na vyšetření digitálním dermatoskopem.
21: Jsme zaměstnanecká pojišťovna Škoda. Přes 30 let spolehlivě pečujeme o vaše zdraví. www.zpškoda.cz
24: Hit Radio.
25: Zlepši si náladu.
24: Zlepši si náladu.

0: den.
1: Jo.
0: Naštěstí teda asi. Je takovej den a čas a místo a hodina?
1: Říká se, že to je pondělí v 10 hodin dopoledne, 6 minut k tomu. Že prostě jsme jako hezky odpočatý po víkendu, že se těšíme do práce, na kolegy, pokecat si prostě, co jsme zažili. Krásně se oblíkneme, i když nás to třeba někde tlačí, to vydržíme v to pondělí. Aha. Ale hlavně, že to je hezky.
0: To znamená, že tohle to je to období, na kdy si máme plánovat všechny schůzky, když víme, že tam sedí žena?
1: No, teoreticky, když něco potřebuješ po kolegyni, tak ideálně v pondělí v 10 dopoledne a v 6 minut k tomu.
0: No, tak škoda, že dneska není pondělí. Jako nebudu něco připomínat ten tvůj příchod do práce
1: dneska. Něco potřebuješ? Něco potřebuješ?

0: Tohle byl Robbie Williams a my si tady teďka dáváme kávu a dáváme si taky skvělé buchty, které máme od naší posluchačky. Dobrý den, pojďte pozdravit.
1: Krásný dobrý den, krásné dobré odpoledne.
0: My tady totiž máme posluchačku, která vyhrála včera.
1: Včera
0: lístky na 300 zatáček Gustava Havla v Hořicích a ona se nám odměnila buchtama a syn přines namalovaný obrázek. No,
1: pojď nám říct, co jsi namaloval, prosím tě.
2: Namaloval jsem obrázek od... Já jsem se úplně nudil před 2 rokama a chtěl jsem strašně prostě něco namalovat. A já jsem si strašně oblíbil jakože Hit Radio. Mm-hmm. To mi taky. Tak jsem začal hned malovat takovýhle obrázky a pak jsem namaloval takovýhle.
0: Jaký je to nudit se, bych chtěl vědět?
2: Strašný.
0: To si užívej, mladé, ještě. Hele, to tě za pár let dožene, že už nemáš moc prostoru na to se nudit.
1: Tenkrát, když jsem se nudil, ježiš, to bylo skvělý.
0: No tak je to vlastně zároveň upoutávka. O další 2 vstupenky na 300 zatáček Gustava Havla si zahrajeme v příští hodině. Zatáčky mimochodem v Hořicích už tenhle ten víkend. Jste s Hitrádiem Černá Hora.
3: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Ročně v Česku vyměníme 10 000 autoskel. A protože děláme jen skla, děláme je perfektně. Vyměnit sklo je u nás snadné a rychlé. Stačí jen zajít na carglass.cz.
4: Carglass opraví, Carglass vymění.
5: Chcete domov na míru? Nakupujte v Sefiru. Za nejlepší ceny u nás pořídíte kvalitní český i evropský nábytek, sedací soupravy, postele a matrace, kuchyňské stoly a židle, skříně, komody i široký výběr doplňkového sortimentu. Vše s vámi probereme, s výběrem poradíme a když budete potřebovat, zboží dovezeme a dokonce i sestavíme. Kdo chce domov na míru? Nakupuje v Sefiru. Navštivte největší prodejnu v regionu s prodejní plochou přes 2000 m2 v Ústí nad Orlicí. www.sefir.cz.
6: Když ultravýhodné nabídky se slevou až 50%, tak Allegro Smart Weeks. Nyní zubní kartáček Philips Sonicare se Sense IQ jen za 5524 korun. Nejnižší cena za posledních 30 dní přes slevu 6499 korun. Když něco, tak Allegro.
7: V Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
8: Kajarmark bramburky 150 gramů za 17,90 a Svijanský más světlý ležák z Kaufland Card za 13,90 až do 26. května.
7: Kaufland.
9: Sjednejte si výhodné cestovní pojištění od Vojenské. S rodinnou slevou 50% na vozp.cz.
10: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
11: Na zahradu, na terasu, Tyton, Tyton. Dlažby, ploty, sluší všude přitom, Tyton.
12: Moderní deskový plot Style od Tytonu. Nyní se slevou více než 16%. Stačí si vybrat. Izomat stavebniny. www.izomat.cz.
13: Máte penzíko? Převeďte si ho k NN a získejte možnost vyšších výnosů. Je vaše penzíko nové nebo pořád to staré? S novým penzíkem si sami zvolíte strategii spoření. Převod k NN zvládnete online za pár minut, třeba během pauzy na kafe. Více na nn.cz/penzíko.
14: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Účast na hazardní hře může být škodlivá a je zakázána osobám mladším 18 let.
15: Česká loterie Megamaxa slaví první narozeniny. Tak si vsaďte plný tiket a jste ve hře o 200 mega. A pak můžete s trochou štígra slavit každý den jinak. Megamaxa. Česká loterie vždy o plných 200 mega. A bez háčků. Losujeme už dnes.
16: Radíte?
17: A tohle znáte?
16: Bylo to fajn, ozvu se.
17: Sestěhujem se hned?
16: Zapomněl jsem peněženku.
17: Uděláme si selfiečko?
16: Promiň, volá manželka.
17: Mrkneme do Pařížský.
16: A půjdeme k tobě nebo ke mně?
18: Už nechcete soutěžit o nejhorší rande? Elite Date, seznamka pro vztah.
19: Elite Date, neslevujte ze svých očekávání.
18: Elitedate.cz.
10: Stavebniny Dek přináší mega akci. Smrková palubka Classic tloušťky 15 mm v kvalitě AB, metr čtvereční nyní za skvělých 245 korun včetně DPH. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 29. května. Tak si přijďte pro smrkové palubky Classic za super cenu. Více na dek.cz. Udělejte si o kufr větší radost. Získejte Hyundai i30 kombi za cenu hatchbacku. Tak naložte vše, co máte rádi. Kufr vás limitovat nebude. Pořiďte si i30 kombi za necelých 440 tisíc nebo na operativní leasing včetně služeb od 4199 korun měsíčně bez DPH. Autorizovaný prodejce BOS Auto Trutnov. Více na www.bosauto.cz.
20: A nyní i s nejvýhodnější možností pronájmu.
21: Hausbrand Café, per favore?
22: Si, signora.
23: Hausbrand. Tuhle kávu si zasloužíte pít. Hausbrandkáva.cz.
24: Kadeřnický salon Perfect v Hradci Králové představuje světovou novinku firmy Great Lengths.
25: Prodlužování a zhušťování vlasů ultrazvukem.
24: Splníme vám sen o krásných, dlouhých a hustých vlasech. Při této luxusní metodě se používají pouze pravé a kvalitní vlasy s neviditelným spojem.
25: Vyzkoušejte metodu, kterou používají celebrity z celého světa.
24: Kadeřnický salon Perfect. www.kadernictviperfect.cz. Telefon 605 30 98 66.
26: Léto ve Špindlerově mlýně? Nejvýhodněji se Špindl Walk and Aqua sezónkou. Díky ní máte v kapse lanovky a dětská hřiště, koloběžky, trampolínu a nově i 3 vstupy do místního akvaparku. Užijte si hory i relax ve Špindlu za akční cenu 1590 korun jen do konce května. Více info na skiareal.cz.
27: Radio Černá Hora.
28: Zlepši si náladu.
27: Zlepši si náladu.

0: Nejlepší dopravní servis na východě Čech na Hytrádiu Černá Hora. Pozor, stále v Pardubicích po Poděbradské ulici, kde zasahuje policie u vážného incidentu. Nedá se tudy podle našich zpráv i nadále projet. Opatrně v Novém Městě nad Metují v Náchodské ulici, kde se střetlo osobní auto s nákladňákem. Počítejte tady s omezením. A na Chrudimsku při průjezdu Perálcem narazilo osobní auto do domu. Na místě policie řídí dopravu Kyvadlově. Vaše dopravní info volejte na 801 1100.
1: Mami, tati, víte, kam pojedeme na výlet? Do Zoo Chleby! Tam můžeme krmit daňky a taky ty kobrazy. A mají tam i lvy. Jo, a můžeme tam přespat, to bude jako v safari. A jestli dostanu hlad, tak tam mají nejlepší palačinky. Tak co, jedeme? Zoo Chleby!
2: Kvalifikační seriál na letošní ročník Velké Pardubické se Slavia pojišťovnou začíná. První ze čtyř kvalifikačních meetingů pro účast koní v legendárním dostihu sledujte už tuto sobotu na pardubickém závodišti. Více informací na www.závodištěpardubice.cz.
3: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Heineken, prémiový ležák se svěží chutí za 19,90. Chocenské, tradiční pomazánkové různé druhy za 24,90. A Oreon nebo Nesquik, čokoláda různé druhy za 23,90. Až do 26. května. Kaufland.
4: Mami, proč máme všechno od konceptu?
5: To jen se zeptej, tatínka.
6: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
7: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
8: On air.
9: Online.
8: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Černá Hora.
10: Máme 16 hodin, jsou tu krátké zprávy a s nimi Bára Purkártová. Policie v Pardubicích evakuovala střední školu, chemickou průmyslovku. Důvodem bylo napadení, ke kterému došlo v Poděbradské ulici. Na místě policie zadržela jednu podezřelou osobu, druhá osoba pak skončila v nemocnici. Jak píší Novinky.cz, aktuálně probíhá bezpečnostní prohlídka školy. Firmy v Česku stále častěji hledají brigádníky. Letní práce už dávno nejsou jen sezónním přivýdělkem studentů, ale běžnou součástí pracovního trhu. Víc ředitel náboru a marketingu Manpower Group Jiří Halberštát.
11: Je zajímavé, že brigády už nejsou jenom o práci ve fast foodech, občerstvení, cestovním ruchu nebo točení zmrzliny. Zhruba třetina je dnes v obchodě, ve službách, další třetina v logistice, ve skladech a ve výrobě, ale roste i podíl brigád v oblasti administrativy, marketingu, zákaznického servisu.
10: S větším počtem brigád ale přibývají i problémy. Hlavně je to práce na černo, podvody nebo nedodržení podmínek. Ceny rekreačních nemovitostí se letos výrazně nezměnily. Chaty a chalupy se teď prodávají v průměru za necelých 3,5 milionu korun. Nejvíce letos šly nahoru ceny chat v Praze, kde je přitom průměrná cena rekreačních nemovitostí nejnižší ze všech krajů. Důvodem je hlavně větší nabídka. No a závěrem ještě fotbal. Trenér českého nároďáku Miroslav Koubek povolal na sraz před světovým šampionátem v Severní Americe tři nováčky. Útočníka Kabonga a záložníky Sojku a Sokůrka. Finální nominace na mistrovství světa bude jasná po přípravném utkání s Kosovem, které se hraje 31. května.
12: Dnešní cíl je jasný. Směr Květiny Šťastný. Zastavte se v květinářství Šťastný u kruhového objezdu u ČKD v Hradci Králové pro řezané květiny i dekorace.
13: Tak dneska tam máme až 21 stupňů venku na východě Čech. K tomu polojasno, místy přehánky. Zítra se nám lehce oteplí a měli bychom naměřit 23 v plusu na východě Čech. A k tomu opět jasno až polojasno a jenom ojediněle nějaký ten deštík.
8: Hit Radio Černá.
0: Jasno taky v muzice. Ve čtvrtek odpoledne na Hit Radio Černá Hora třeba Sia a nebo Robin Schulz a Fast Boy.
13: Krásné odpoledne.

0: Vidíte, Hit Radio Černá Hora sia v éteru právě teď.
1: Jsi úplně zasekla.
0: Já jsem.
1: Ty bys měla dát kafe, podle mě.
0: Proč pak?
1: Dneska je to

0: Tím lepší všechno.
1: Tím lepší všechno, ano, ano, to jsi řekla nádherně. Takže prosím vás, vykašlete se na čaje, pijte kafe a nebude jakoby co řešit.
0: Kolik jsi měl dneska šálků kávy?
1: Obvykle 6.
0: No tak se si
1: dneska teda, pozor, počkej, já vím.

0: Jedete si čtvrteční odpolední show na Hitrádiu Černá Hora, s vámi Ondra Novotný, Martina Adamu a brzy taky někdo z vás.
1: My dneska opět rozdáváme vstupenky na 300 zatáček do Hořic a budeme rádi, když se nám ozvete na náš radiový WhatsApp na číslo 601-292-464. No a napíšete nám prostě, že chcete jet.
0: Ano, jubilejní 90. ročník zatáček v Hořicích si žádá taky speciální otázku, kterou vám řekneme, ale až se vám případně dovoláme. Budete muset prokázat schopnosti správného motorkáře, anebo pozor, motorkářky. Víc neřekneme. Počkej, necháme si to až do toho
1: oboru. Co si myslíš, kdo je lepší, ženská nebo chlap na motorce?
0: No, to jsi dostala teda. Má to nějakou pointu?
1: Že vůbec přemýšlíš.
0: Chlap, samozřejmě.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová krkovice v ceně 79,90 za 1 kg. Gezíková rajčata 1 kg za 34,90. A Coca-Cola nebo Coca-Cola Zero 1,75 litru za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
3: MPO Matrace, poctivá česká výroba, kvalitní materiály a ruce našich mistrů. Vyrobí vše na míru dle vašich potřeb. Navštivte naši prodejnu MPO Matrace v Pardubicích na Pražské ulici nebo na mpo-matrace.cz.
4: Tady doktor Mrkvička, u ZPŠ jednička.
5: Slunce milujeme všichni, ale spálená kůže, nedej bože, spuchýři si to pamatuje celý život.
6: Nebezpečný melanom ale můžete zachytit včas.
5: Stačí vyšetření znamének jednou ročně, u lékaře je zdarma.
6: A pozor, ZPŠ vám přispěje až 2000 korun na vyšetření digitálním dermatoskopem.
4: Jsme zaměstnanecká pojišťovna Škoda. Přes 30 let spolehlivě pečujeme o vaše zdraví. www.zpškoda.cz.
7: Pouze v Unicredit Bank teď podnikatelé k novému účtu dostanou bonus až 5000 korun. Ano, slyšíte správně, až 5000 korun. Unicredit Bank.
8: Plánujete víc výletů do Krkonoš? Výletní sezónka je jasná volba. Neomezené lanovky, dětské parky i stezka Koruna mistromů s novou medvědí stezkou. Platná je od května do října. Vyplatí se už od třetí návštěvy. Výletní sezónku kupujte online na skiresort.cz.
9: Haló, je tu pouť! Na vrcholu Tábor u Lomnice nad Popelkou je pouť! Udělejte si procházku křížovou cestou a přijďte se pobavit do malebného prostředí u kostela Proměnění Páně 23. a 24. května. Čeká vás spousta atrakcí pro malé i velké. Vrch Tábor u Lomnice nad Popelkou.
10: Hradecký Aupark ovládly legendy nebes. Výstava s hlavou v oblacích přináší fascinující svět letectví s ikonickými modely letadel až do 7. června. O vybraných květnových víkendech vás čeká doprovodný program, letecký simulátor, virtuální realita létání a workshopy. Vzlétněte za zážitky do Auparku. Program naleznete na aupark.cz.
11: Dřív než začnou prázdniny, než zmizíš na dovolenou, než vypneš, do Brna se vrátí MotoGP. Grand Prix České republiky už 19. až 21. června. Buď u toho, předprodej brzy končí. Vstupenky pořídíš na automotodrombrno.cz.
12: Chceš potkat horu ze Hry o trůny? 200-kilový dvoumetrový monstrum si 30. května pohraje se 400 kilama jako kočka z myší. Neboj, hlavu ti nerozmáčkne, prej to je hroznej bordel, tak už to nedělá. Kromě toho program na celý den pro celou rodinu. Známé osobnosti, strongmeni, MMA, ale i gaming nebo rytíři. Vstupenky najdeš na liberec1.cz. Svegliv day.
13: Do Cinestar klubu přilétá ta nejzářivější výhoda. Poukázka na 1+1 vstupenku zdarma. Automaticky ji získají všichni noví i stávající členové, kteří si v klubu prodlouží členství. Užijte si vesmír plný hvězdných výhod jedině v multikinech Cinestar.
14: Připadáš si ve značkových hadrech jako větší chlap? No, jak myslíš? Já se oblíkám bez potisku. www.bezpotisku.cz.
15: Poprvé, podruhé, nepropásněte nejlepší pozemek v Jičíně. www.dražebni-portál.cz. Prodej pozemků pro rodinné domy v centru Jičína. Postavte si dům v nové obytné čtvrti u Lipové aleje. Blízko je sportovní areál, obchody, školy i příroda českého ráje. Pojďte bydlet do Jičína. Informace a registrace k dražbě www.dražebni-portal.cz.
16: Rekutech, práce za odměnu. Máme za sebou další silný rok a míříme ještě výš. Zároveň nezapomínáme na to nejdůležitější, lidi, kteří za vším stojí. Děkujeme, že jste s námi. Práce za odměnu CZ.
17: Kovy, plasty, papír, sklo, skartace dokumentů, autobaterie. Zkrátka, zrecyklujeme všechno a za nejvyšší ceny v regionu. Na Poshradec Králové a Předměřice nad Labem. Váš regionální partner pro recyklaci.
18: Akce. Vykupujeme kusovou mosas kilogram za 130 korun.
17: www.napos.cz.

0: volat na někoho z vás, protože my samozřejmě máme připravené dvě vstupenky na zatáčky do Hořic, takže kdo si tam zajede gratis? Pojďme se na to podívat.
1: Ano?
2: Marcelo, dobrý den, tady Ondra a Martina, Hit Rádio Černá Hora.
0: Krásné odpoledne.
1: Dobrý den.
2: Kde jsme vás zastihli, co děláte, co jíte, co pijete?
1: Momentálně jsem ješila prádlo na balkoně a začaly mě vrčet hodinky.
2: No takže to je známka toho, že jste musela rychle přispěchat k telefonu. A pozor,
1: ano.
2: Vrčet nebudou jenom vaše hodinky, ale bude to vrčet ano. I v ulicích Hořic. Marcelo, vy nechci říct, že tam můžete vrčet taky, ale vy nám teďka...
1: Ale budu tam vrčet.
2: Budete? Jak to?
1: Ano, jezdíme pravidelně i v srpnu.
2: Jezdíte i na European Trophy?
1: Ano.
2: No tak když nám teďka zavrčíte, jak to vypadá na startu 300 zatáček Gustava Havla, tak my vám ty dva lupeny dáme na víkend. Pojďte na to. No už tam kopněte jednička, už to rozjeďte.
1: No tak.
2: No,
0: jedem.
1: No tak.
2: To byla takzvaně lekce trapnosti v přímém přenosu na Hit Rádiu Černá Hora. Marcelo, nebudeme vám jakoby říkat, že jste to nezvládla, protože jste byla perfektní.
1: Děkuji moc.
0: Takže my máme pro vás samozřejmě odměnu, kterou vy chcete.
1: Ano.
0: A to dvě vstupenky na 300 zatáček Gustava Havla v Hořicích.
1: Ano, děkuji moc. Udělali jste mi velikou radost.
2: Marcelko, ještě nám řekněte, odkud frčíte?
1: Ano. Schotěvic.
2: Schotěvic.
1: Okres Trutno.
0: No tak je, tak to tam znám. To
2: tak jo, tak,
0: doma.
2: Tak tam pozdravujte a moc děkujeme. Užijte si to.
1: Já taky moc.
0: Mějte se.
1: Naschle.

0: Ladíte Hit Radio Černá Hora, odpolední vysílání čtvrtek 21. května. No a jestli jste si holky dneska taky vzali sukně a nebo tílečka, tak možná vás to ještě trošičku ofouklo, ten studenější větřík, ale bacha. Vypadá to, že o víkendu nás čeká opravdu první regulérní opalovačka, protože ty teploty prostě polezou až ke 30 stupňům nad nulou, což je prostě už paráda. Takže namazat, vypálený ramínka, to je jasný, to prostě asi nezvládneme bez toho a nějaký pěkný plavečky, to nás všechno čeká a budeme happy. No tak vás na to připravím, protože Pharrell Williams a Happy, to už je další muzika v našem playlistu Hit Rádia Černá Hora do 17. hodiny. Laďte nás dál a užívejte sluníčko.
1: Já nový plot mám. Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, Jedousov u Pardubic. Ploty Dobrý, CZ. Ploty Dobrý, všechno dobrý.
2: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Potřebujete vyměnit čelní sklo? Spolupracujeme se všemi pojišťovnami a vše za vás vyřídíme. Jen přijedete a my se postaráme. Vyměnit sklo je u nás snadné a rychlé. Stačí jen zajít na carglass.cz.
3: Carglass opraví, Carglass vymění.
4: Nezáleží na tom, kolikrát upadneš na zem, ale na tom, kolikrát vstaneš. A taky na tom, kdo ti pak vyčistí hadry. Budeš se s tím crcat sám, nebo to hodíš do čistírny Daja. Je to na tobě. Daja. Daja. Nejlepší čistírna.
5: Vidíš to?
6: Vidím. Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
5: No a víš, co vidím já?
6: Co?
5: Leď balónem, bungee jumping, driftování, rafting, skok padákem, flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků, který si můžu užít venku.
6: Užijte si krásného počasí s Allegrií a vyberte nezapomenutelný zážitek pro sebe nebo své blízké.
5: U nás si vybere úplně každý.
6: A když se netrefíte, nevadí. Obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
5: S nejširší nabídkou na trhu a možnost výměny zážitků nemůžete nic zkazit.
6: Nejlepší dárek je zážitek.
3: Firma na zážitky.
6: CZ.
7: Plastikářská či elektrotechnická výroba. To je oč tu běží. Přidejte se do našeho týmu TE Connectivity Trutnov i vy. Volná pracovní místa a benefity najdete na www.te.jobs.cz. Kdy jindy, když ne teď, zbývá pár volných míst. TE Connectivity Trutnov.
8: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro medle bezlaktozové mléko 1 litr za 34,90 a Dr. Edgar Pudding Premium za 14,90. Bila, to dobré začíná u nás.
9: Přijďte si užít rozmarné jaro do Aquapalace Praha.
10: U nás slunce svítí každý den, voda má 30 stupňů, vzduch ještě víc.
9: Užijte si zábavu na nejdelším tobogánu, v skluzavkách, v mořském vlnobití nebo na pirátské lodi.
10: Aquapalace Praha. Zábava na celý den. Více na aquapalace.cz.
11: Tohle nepřeslechněte. Volkswagen užitkové vozy za ceny, které byste nečekali. Prostorný Caddy e-hybrid s motorem o výkonu až 150 koní, již za 759 900 korun a ikonický ID. Buzz, již za 959 900 korun.
12: Podnikáte? Tak něco podnikněte. S penězi, které vám leží na účtu. Sjednejte si spořicí účet Business a zhodnoťte své volné peníze. S výhodnou sazbou až 3,5% ročně. Sazba platí pro vklady až do 30 milionů korun. Komerční banka.

0: Chcete domov na míru? Nakupujte v Sefiru. Zapomeňte na studené podlahy. Již 20 let realizujeme podlahové vytápění kompletně. Od vybourání podlah přes rozvody až po betonáž. O vše se postará náš tým odborníků. A teď to nejdůležitější. Uzavřete objednávku do konce července a získejte slevu 14 000 korun. Nečekejte na zimu a zajistěte si lepší cenu už teď. Kdo chce domov na míru? Nakupuje v Sefiru. Navštivte nás v Ústí nad Orlicí. www.sefir.cz Hit Radio. Víš, jak chutná hokej? Jako sevřené ruce. Jako napjaté ticho. Jako výbuch radosti po gólu. Užij si to naplno s hokejovým servisem Hit Radia. Hokej je lepší s Hit Radiem. Global Payment. Ať u vás zákazníci můžou platit kartou na platebních terminálech nebo platební bráně. Kvalitní služby za férové ceny. Více na globalpayment.cz.
1: Tady doktor Mrkvička. U ZPŠ jednička.
2: Slunce milujeme všichni, ale spálená kůže, nedej bože, spuchýři si to pamatuje celý život.
3: Nebezpečný melanom ale můžete zachytit včas.
2: Stačí vyšetření znamének jednou ročně. U lékaře je zdarma.
3: A pozor, ZPŠ vám přispěje až 2000 korun na vyšetření digitálním dermatoskopem.
4: Jsme zaměstnanecká pojišťovna Škoda. Přes 30 let spolehlivě pečujeme o vaše zdraví. www.zpškoda.cz
0: Hit Radio Černá Hora.
5: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Nejlepší dopravní servis na východě Čech. V Novém Městě nad Metují v Náchodské ulici se střetlo osobní auto s nákladním. Počítejte tady s omezením dopravy. Na Chrudimsku při průjezdu Perálcem narazilo osobní auto do domu. Policie na místě řídí dopravu Kyvadlově a nehoda se stále ještě došetřuje. Vaše dopravní info volejte na 801 1100.
1: Centrum autosedaček. Vyberte autosedačku u profíku i v Hradci Králové. Cestujte bezpečně s námi. Objednejte si konzultaci. Centrum autosedaček CZ.
2: Trenírkarna.cz.
3: Hej ty. Ne, ty. Chceš mít trenky, boxerky, ponožky a nebo třeba kalhotky se slevou 30%? Není problém. Klikni na trenírkarna.cz, napiš kód rádio a jede to. 30% na všechno s kódem rádio. Dnes objednáš a zítra máš.
2: Trenírkarna.cz.
4: Jsi fanda motorek? Nenech si ujít 300 zatáček Gustava Havla 23. a 24. května v Hořicích. Tradiční Kubatury, ale i nový evropský šampionát ESR kategorie Superbike hned ve dvou závodech. 300 zatáček Gustava Havla 23. a 24. května Hořice. Více na 300zgh.cz.
5: Jíst zdravěji jde v Albertu snadno. Jsou tu oblíbené týdny akčních slev v našem novém katalogu zdraví. Objevte přes 500 produktů za exkluzivně nízké ceny. Bio Camembert Nature's Promise 120 gramů za 29,90 nebo bio olivový olej půl litru za 139,90. Albert.
6: Autosalon Dědek přiváží nové značky. Omoda, JQ, Leapmotor, Trutnov, Náchod, Rychnov. Žijeme auty. Autosalon Dědek.cz.
7: On air. Online. I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio Černá Hora.
0: Je tady celá novinky Královéhradeckého kraje a Hanka Poskočilová. Venkovské prodejny, tak pro obyvatele malých obcí naprosto klíčové. I letos proto dostanou podporu od Královéhradeckého kraje. Hejtmanství mezi ně rozdělí miliony korun.
8: Od dotace až do výše 70 tisíc korun mohou žádat provozovatele obchodu v malých obcích, ve kterých funguje jediná provozovna. Celkem bude na podporu v kraji připraveno 3,8 milionů korun.
0: Uvedl mluvčí Královéhradeckého kraje Dan Lechman. Příjem žádostí od startu je 15. června a potrvá do konce června. Peníze můžou využít třeba na mzdy zaměstnanců, nájem a nebo provoz prodejny. Novinkou letošního ročníku bude povinné elektronické podepisování smluv. Královéhradecký kraj chce udržet mladé lékaře v regionu a dál proto láká mediky na stipendia. Do letošního programu se zapojí dalších 30 budoucích lékařů a lékařek. Studenti posledních ročníků můžou získat až 150 tisíc korun. Podmínkou je, že po škole budou 4 roky pracovat v některé z krajských nemocnic. Podpora míří hlavně do oboru, kde dlouhodobě chybí personál. Jde třeba o internu, neurologii a nebo anesteziologii. Za týden o víkendu bude na hradeckém letišti aviatická show. Letecká přehlídka, která nabídne 5-hodinový letecký program. Dorazí moderní stíhačka Eurofighter z Německa, taky akrobatický pilot Martin Šunka se svým speciálem a nebo legendární stroje z hangáru Red Bullu. Pořadatelé lákají i na lepší zázemí v Hradci Králové, kde bude přes 4000 parkovacích míst a lepší výhled na celou show, než byl v Pardubicích.
9: Dnešní cíl je jasný. Směr Květiny Šťastný. Zastavte se v květinářství Šťastný u kruhového objezdu u ČKD v Hradci Králové pro řezané květiny i dekorace.
0: Dneska 21 v plusu, zítra až 23 a k tomu zase sluníčko u nás na východě Čech. Dočkáme se jasné až polojasné oblohy, jenom ojediněle na horách se může objevit nějaká ta přeháňka a tam čekáme v maximech 15 až 18 stupňů.
7: Hit Radio Černá Hora.
0: Martina Adamu, Ondra Novotný s vámi ve čtvrtek 21. května odpoledne, tak si pojďme dát společně poslední hodinku.

0: Tohle byla Shakira, my jsme Hit Rádio Černá Hora, hezké odpoledne.
1: Krásné odpoledne, zdravíme fanoušky hokejového mistrovství světa, takže Češi. I českého týmu. No a mě teda překvapilo, že jsem opět potkala na silnicích auta s vlaječkama. Já myslela, že už to prostě nefrčí.
0: Ne, někdo si to ještě dává.
1: Ano.
0: Počkej, takový ty návleky na zrcátka.
1: To taky, a to jsem teda já měla, co se přiznám. To jsem si vždycky také navlíkla, stáhla tu takovou gumičkou.
0: Ty jsi to ještě měla na olympiádě v únoru, že jo? A teď už to teda nevozíš, jo?
1: Ne, už mudlaný.
0: Představte si, Martinu, to je taková ta zarytá faninka, co chodí v tom drezu vždycky, když se koná nějaké mistrovství.
1: A v helmě řídí auto.
0: Ano, ale golmanský, jo. To je ještě horší. Takhle, kdo jel s Martinou v autě, ví, proč je to golmanská.
1: Hele, ale zpátky k hokeji, tak kdy nás čeká vlastně další zápas, kdy budeme zase fandit?
0: No, čeká nás hlavně derby ve skupině, a to v tuhle sobotu. 16:20 mám pocit, že se startuje. A zatím ty naši výkony jsou takový nahoru dolů. Jak když se doma s někým pohádáš a druhý den to je dobrý a třetí den se to zase pokazí.
1: Tak
0: rozumíš?
1: Co je teďka, prosím tě, na pořadu dnes?
0: Teď jdu do květinářství kupovat kytku.
1: Budem se udobřovat.
0: No tak když myslíš, pojďme se udobřovat, ale do toho tak nějakou muziku.

0: Pátečního odpoledne na Hitrádiu Černá Hora. Já jsem teďka tady ze studia vystrčil ruku z okna.
1: Zatím jenom ruku, naštěstí.
0: Já mám hrozně rád tyhle ty začínající skoro letní odpoledne, kdy není už úplný takový to teplo, ale je to hrozně příjemný. A to, že nás čeká, hlavně to nejlepší.
1: No, takže ty zastrčíš zase tu ruku a nikam nepolezeš, protože o víkendu 29 stupňů?
0: No, vypadá to tak. Vypadá to tak stejně jako začátek příštího týdne. Já nejsem milovník teplýho počasí, ale letos se na to nějakým způsobem tak jako zvláštně těším.
1: No jo, zmrzlina. Jedna za druhou. A pivo hlavně.
0: Tak jednu vanilkovou. A ty to pivo.
1: Ne.
2: Kvalifikační seriál na letošní ročník Velké Pardubické se Slávy a pojišťovnou začíná. První ze čtyř kvalifikačních mítingů pro účast koní v legendárním dostihu sledujte už tuto sobotu na pardubickém závodišti. Více informací na www.závodištěpardubice.cz.
3: Ploty Hradec Králové.
4: Ploty Hradec Králové, kompletní řešení oplocení. Bytelný betonový plot, elegantní hliníkový nebo pletivo na zahradu.
3: Ploty Hradec Králové.
4: Kompletní nabídku a radu odborníků najdete v naší prodejně ve Smiřicích nebo na www.plotyhradeckrálové.cz. Naše ploty skvěle vypadají a najdete je všude.
3: Velké město, malou obec, chrání Ploty Hradec.
5: Máte penzíko? Převeďte si ho k NN a získejte možnost vyšších výnosů. Je vaše penzíko nové nebo pořád to staré? S novým penzíkem si sami zvolíte strategii spoření. Převod k NN zvládnete online za pár minut, třeba během pauzy na kafe. Více na nn.cz/penzíko.
6: Léto ve Špindlerově mlýně? Nejvýhodněji se Špindl Walk and Aqua sezónkou. Díky ní máte v kapse lanovky a dětská hřiště, koloběžky, trampolínu a nově i 3 vstupy do místního akvaparku. Užijte si hory i relax ve Špindlu za akční cenu 1590 korun jen do konce května. Více info na skiareal.cz.
7: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová krkovice v ceně 79,90 za 1 kg. Keříková rajčata 1 kg za 34,90. A Coca-Cola nebo Coca-Cola Zero 1,75 litru za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
8: Mami, tati, víte, kam pojedeme na výlet? Do Zoo Chleby! Tam můžeme krmit daňky a taky ty kobrazy. A mají tam i lvy. Jo, a můžeme tam přespat, to bude jako v safari. A jestli dostanu hlad, tak tam mají nejlepší palačinky. Tak co, jedeme? Zoo Chleby!

0: www.sporty.cz.
1: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
2: Tak dobře poslouchejte.
1: Alegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
2: House Running. Naprostý unikát na trhu se zážitky.
1: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
2: Budete viset 101 metrů nad zemí.
1: A pak? Pak si to pěkně seběhnete dolů.
3: Maminko!
2: Prostě pořádnej adrenalin.
1: Tenhle zážitek najdete pouze na...
2: Firma na zážitky.cz.
4: Jsou s užitkovými vozy Opel jejich majitelé spokojení?
5: Já.
4: Protože jsou spolehlivé?
5: Já, natürlich.
4: A se zárukou na 5 let zdarma?
5: Já,
4: sicher. Spolehněte se na německou kvalitu a pořiďte si užitkový vůz Opel Movano, Vivaro nebo Combo. Nyní v akční nabídce.
6: Ahoj, Emi. Potkáme se dneska? Potřebuju kafe, dort a pořádný pokec. Tak ve Futuru. Dáme něco dobrého a konečně to všechno probereme. Pecka. A když už tam budeme, mrkneme i do obchodu. Co ty na to?
7: Spojte příjemné s příjemným. Futurum Hradec.
8: Jaké boty a kabelky na léto? Na eobuv.cz vás čekají nejžhavější značky sezóny. Guess, Skechers, Birkenstock a mnoho dalších. Protože eobuv ví, co nosit, když se blíží léto. Prohlédněte si nabídku na eobuv.cz v aplikaci i v kamenných prodejnách. Eobuv ví.
9: Májová láska si zaslouží opravdu veliký výběr. e-kondomy.cz 20 000 láskyplných položek skladem a online. e-kondomy.cz.
10: Ratatarararata, trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, bilabel, CZ.
11: Potřebujete partnera pro velké projekty nebo jen dodavatele nářadí? Red Tool je dlouholetý specialista značky Milwaukee v České republice. Máme zkušenosti z rozsáhlých staveb, průmyslových zakázek i specializovaných provozů. Navrhneme řešení na míru, zajistíme dodávky, servis i kompletní podporu. Profesionálně, efektivně, bez kompromisů. Tak koukni na www.redtool.cz. Red Tool. Jednou červená, navždy červená.
12: Hit Radio.
13: Zlepši si náladu.
14: Zlepši si náladu.

0: Imagine Dragons. A teďka otázka na vás na všechny. Nosíte si práci domů? Proběhl totiž nějaký rozsáhlý průzkum a 2 ze 3 Evropanů si tu práci domů nosí, což je teda strašný zjištění.
1: No, ale počkej, to přece všichni si nemůžou tu práci vzít fakt jako domů.
0: No, vlastně ne, no úplně.
1: Když si jako představíš takového jeřábníka, taxikáře, doktora, tak to asi fakt jako operovat doma v obyváku na stole moc nejde.
0: No to ne, na druhou stranu taková prostitutka si vlastně tu práci domů může nosit, že jo. Tam je to možná mnohdy žádáno. Tam se ten průměr této statistiky zvyšuje. No tak ať už pracujete doma nebo venku, přejeme vám hezký den, zítra Rádiem Černá Hora a pokračujeme.

0: Radio Černá Hora, tohle byla Lucie, Marie, Martina, Ondra a taky Luďa, Monika, Iveta. No zkrátka, ať se jmenujete jakkoliv, přejeme vám hezké odpoledne, zítra Radio Černá Hora. My se budeme loučit.
1: No a než se rozloučíme, tak za chvilku v playlistu, hele, třeba Eurythmics nebo Depeche Mode nebo třeba Freddie Mercury. A to znamená jediný.
0: Hit Radio Classic, že by?

0: přijďte zažít atmosféru legendárního závodu 300 zatáček Gustava Havla v Hořicích. 23. 24. května se na okruhu utká to nejlepší z českého motorsportu. Jezdci budou kroutit 312 zatáček. A pro ty z vás, co se raději zajdou na skvělé jídlo, tady mám ve stejném termínu Elemon Fresh Festival v Pardubicích. Užijete si skvělé jídlo, víno, cooking show a hvězdné kuchařské souboje.
1: Každý projekt má jiné nároky. Red Tool přináší systémové řešení nářadí Milwaukee přesně podle rozsahu vaší zakázky. Jsme specialisté s dlouholetou praxí a hlubokou znalostí oboru. Od analýzy potřeb přes dodávku až po servis. Vše na míru a bez zbytečných prostojů. Red Tool, profesionální partner pro náročné projekty. Tak koukni na www.redtool.cz. Red Tool. Jednou červená, navždy červená.
2: Mami, pojedeme letos na dovolenou?
3: Jasně, a nakoupíme ti nové oblečení, ať si fešanda.
2: Ale vyberu si sama.
3: Jasně, tak si pojď vybrat teď hned na vmart.cz. Koukej, mají tričko i šaty s jednorožci, jako máš na sovčelkách.
2: Tyhle šaty s motýlkama má Anička ze školky.
3: Vmart, české oblečení pro léto plné smíchu a dobrodružství. Objevte celou kolekci na v-mart.cz. Vmart. Ušito v Liberci.
4: Aby stavba šlapala, musí to lítat. A aby to na beton lítalo, je tu Stavmat. Právě teď suchý beton ST-Line 3DC25/30 za akční cenu. Vyrazte pro něj do nejbližších stavebnin Stavmat. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.
5: Kadeřnický salon Perfect v Hradci Králové představuje světovou novinku firmy Great Lengths.
6: Prodlužování a zhušťování vlasů ultrazvukem.
5: Splníme vám sen o krásných, dlouhých a hustých vlasech. Při této luxusní metodě se používají pouze pravé a kvalitní vlasy s neviditelným spojem.
6: Vyzkoušejte metodu, kterou používají celebrity z celého světa.
5: Kadeřnický salon Perfect. www.kadernictviperfect.cz. Telefon 605 30 98 66.
7: Z chalupy se stal dům, ve kterém dnes bydlíte? Změna rekreačního objektu na rodinný dům má svá pravidla. Černá stavba je riziko, které je třeba eliminovat. Stavby Legal.cz vám zajistí klid a legalizaci stavby na klíč.
8: Bydlení cenově dostupné a přitom moderní a úplně nové.
9: To jsou družstevní byty Chlumec. V klidné lokalitě plné zeleně a přitom nedaleko centra Chlumce nad Cidlinou.
8: Družstevní byty Chlumec. Stačí jen 25% z ceny bytu a můžete bydlet. Bez hypotéky.
9: Družstevní byty Chlumec.cz.
8: Výstavba zahájena. Rezervujte si svůj byt včas.
10: Radíte?
11: A tohle znáte?
10: Bylo to fajn, ozvu se.
11: Sestěhujem se hned?
10: Zapomněl jsem peněženku.
11: Uděláme si selfiečko?
10: Promiň, volá manželka.
11: Mrkneme do Pařížský.
10: A půjdeme k tobě nebo ke mně?
12: Už nechcete soutěžit o nejhorší rande? Elite Date, seznamka pro vztah.
10: Elite Date, neslevujte ze svých očekávání.
12: Elite.cz.
13: Stylové SUV Hyundai Tucson přijíždí v limitované edici Go Check s nabídkou automatické převodovky či pohonu všech kol za polovinu ceny. Nepropásněte také do prodej skladových vozů Tucson již od necelých 600 tisíc nebo na operativní leasing od 6 199 korun měsíčně.
14: Autorizovaný prodejce Boss Auto Trutnov. Více na www.bossauto.cz.
15: A nyní i s nejvýhodnější možností pronájmu.
16: Do Penny dorazila polštářová zoo. Navíc v akci borůvky 125 gramů za 24,90 a výběrové špekáčky ze zmíku v talíř 600 gramů za 69,90. Penny.
17: Hit Radio.
18: 3 dny. 1 trať. A tvoje závodnický já. Extázy. Vyhraj v soutěži Rychlá pětka 2 třídenní Gold vstupenky na MotoGP v Brně. Nastartuj svoje motory každé všední ráno se snídaní šampionů na Hit Radio.
19: MotoGP je zpět. Nenech si ujít Grand Prix České republiky 2026 už 19. až 21. června na Masarykově okruhu v Brně. Více informací najdeš na autodrombrno.cz.
20: Zapomeň na nudu. Nejzábavnější čtyřhra na světě je konečně taky v Hradci Králové. Vytáhni partu na padel do SK Padel Malšovice. Máme půjčovnu, trenéry pro tebe i pro děti a parkování v areálu zdarma. Udělej si rezervaci na padelmalšovice.cz a přijď se bavit.

0: dopravní servis na východě Čech. Pozor na Náchodsku, v Novém Městě nadmetují, v Náchodské ulici se střetlo osobní auto s nákladním. Počítejte ještě chvíli s omezením dopravy, ale nehoda už by se měla došetřovat. A pozor také mezi Českou Třebovou a Třebovicemi, tady bude v pravém pruhu probíhat údržba vozovky. Vaše dopravní info volejte na 801 10.
1: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio.
2: Housebrand Café, per favore.
3: Si, signora.
4: Housebrand. Tuhle kávu si zasloužíte pít. Housebrandkáva.cz.
5: Léto. Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pusťte k vodě. Doktor Max.
6: Jedinečná nabídka v Tetě. Připravte se na letní dovolenou s produkty na opalování vybraných značek se slevou minimálně 40%. Nebo objevte slevu až 40% na celou značku kosmetiky DAF. Více na tetadrogerie.cz.
7: Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
8: Kajarmark bramburky 150 gramů za 17,90 a svijanský más světlý ležák z Kaufland Card za 13,90 až do 26. května.
7: Kaufland.
9: Autosalon Dědek přiváží nové značky Omoda, JQ, Leap Motor, Trutnov, Náchod, Rychnov. Žijeme auty. Autosalon Dědek.cz.
1: On air.
10: Online.
1: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
11: Je 18 hodin, dobrý podvečer u zpráv, přeje Lucie Daňková. Ať to tu žije. Pod tímto heslem odstartovali Piráti kampaně před komunálními a senátními volbami. Zaměří se na bydlení, podporu rodin a modernizaci. Teď se rozjedou do regionu, kde budou diskutovat s veřejností a představovat program. Šéf Pirátů Zdeněk Hřib.
12: Protože ta komunální politika se nedá dělat jenom tak od stolu. Ta politika se musí dělat s lidmi. Chceme, ať se obce nerozpadají, ať se rozvíjejí. Chceme dostupné bydlení nejenom pro mladé a rodiny, ale i pro se.
11: Ředitel Pražské ústřední nemocnice Václav Masopust skončí ve funkci. Požádal o převelení na jiné služební místo. Ministr obrany Jaromír Zuna žádosti vyhověl. Masopust uvedl, že se chce věnovat odborné činnosti v rámci své zdravotnické specializace. Pravděpodobně neopětovaná láska stojí za incidentem v Pardubicích. U tamní chemické průmyslovky měl student napadnout spolužačku, údajně kvůli rozchodu. Policie školu odpoledne evakuovala a potvrdila, že jeden člověk je v nemocnici a útočník byl zadržen. Povolání tří nováčků na sraz před mistrovstvím světa v Severní Americe je signálem pro všechny mladé hráče. Měli by chtít cítit, že mají stejnou šanci jako Sochůrek, Sojka a Kabungo. Při oznámení širší fotbalové nominace to řekl trenér našeho nároďáku Miroslav Koubek.
13: Dnešní cíl je jasný. Směr Květiny šťastný. Zastavte se v květinářství šťastný u kruhového objezdu u ČKD v Hradci Králové pro řezané květiny i dekorace.
11: Jasná, skoro jasná obloha do rána, teploty kolem 10 až 6 stupňů, páteční den většinou polojasný, jasný, během dne přechodně kupovitá oblačnost, na horách ojediněle slabé přehánky. Nejvyšší teploty 22 až 26 stupňů, na severu a severovýchodě chladněji. No a během dne hlavně na východě mírný vítr severních směrů.
14: 18. hodina odbyla, čtvrtek, teď bude patřit hudebnímu speciálu Hit Radio Classic. Startujeme tento moment. Michal Pospíchal s vámi.

0: byly legendární Queeni, Freddie Mercury, Living on My Own, záležitost, kterou jsme hráli právě teď. Posloucháte hudební speciál Hit Radio Classic, nabízíme to nejlepší z 80., 90. a milénia, tradičně, tak jak jste ve všední večery zvyklí, až do 21. hodiny. Takže z té vlny nostalgie dál nabídneme třeba skupinu Bon Jovi, Keep the Faith, taky Tichá dohoda, Večírek osamělých srdcí, i to si tady na Hit Radio připomeneme. 18:18, to je přesný čas, teď i 18 vteřin k tomu, to nám to krásně vyšlo. Tak hrajeme pro lepší náladu ty největší hity minulosti.
1: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Trvanlivé plnotučné mléko Albert, litr s apkou za 12,90. A kuře bez drobů a 2/4 kilo za 69,90. Albert. Dle srovnání k 13.5.
2: Chráním tvůj domov před letními vedry a jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
3: Sníž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.
4: Přijďte si užít rozmarné jaro do Aquapalace Praha.
5: U nás slunce svítí každý den, voda má 30 stupňů, vzduch ještě víc.
4: Užijte si zábavu na nejdelším tobogánu, v skluzavkách, v mořském vlnobití nebo na pirátské lodi.
5: Aquapalace Praha. Zábava na celý den. Více na aquapalace.cz.
6: Slyšíte to ticho? Tak zní zdravý spánek. Už více než 25 let vyrábíme matrace, které nepotřebují hlasitou reklamu. Zdravý spánek má jméno Tropico. Od více jak 300 prodejců v republice rovnou k vám do ložnice. matracetropico.cz.
7: Jsou s užitkovými vozy Opel jejich majitelé spokojení?
8: Já.
7: Protože jsou spolehlivé?
8: Já, natürlich.
7: A se zárukou na 5 let zdarma?
8: Já, sicher.
7: Spolehněte se na německou kvalitu a pořiďte si užitkový vůz Opel Movano, Vivaro nebo Combo. Nyní v akční nabídce.
9: Májová láska si zaslouží opravdu veliký výběr. e-kondomy.cz 20 000 láskyplných položek skladem a online. e-kondomy.cz.

0: poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. Hitrádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

která nám dělá radost už od roku 1986. Vznikla v Praze a dodnes vystupuje, byť je tedy v různě změněné sestavě, ale to se prostě ve světě kapel občas stává. My jsme vzpomněli na večírek osamělých srdcí, tak doufám, že vy osamělé srdce nemáte. S námi sami určitě nejste. Hit Radio je s vámi 24/7 za každé situace, za každých okolností. No a právě teď posloucháte na Hit Radio hudební speciál Hit Radio Classic, který nabízí to nejlepší z 80., 90. a milénia. Tak za chvíli se roztančíme s Modern Talking. Zpátky na taneční retro parkety nás vrátí singlovka Atlantis Is Calling. Ale teď Orange Blue, She's Got That Light. Some

je nezaměnitelný zvuk skupiny Modern Talking, Atlantis is calling, SOS for love. To byla záležitost, kterou jsme slíbili a slib teď je splnili. Tak pojďme slibovat i dál. I tohle totiž na Hit Radio uslyšíte už v těch příštích minutách. Cardigans, Love Fool, legendární věc, kterou tady pro vás v listu taky máme. Hrajeme to nejlepší od 80. až po milénium. Posloucháte hudební speciál Hit Radio Classic.

0: e-kondomy.cz. 20 000 láskyplných položek skladem a online. e-kondomy.cz.
1: Tady doktor Mrkvička. U ZPŠ jednička.
2: Slunce milujeme všichni, ale spálená kůže, nedej bože, z pochýři si to pamatuje celý život.
3: Nebezpečný melanom ale můžete zachytit včas.
2: Stačí vyšetření znamének jednou ročně. U lékaře je zdarma.
3: A pozor, ZPŠ vám přispěje až 2000 korun na vyšetření digitálním dermatoskopem.
1: Jsme zaměstnanecká pojišťovna Škoda. Přes 30 let spolehlivě pečujeme o vaše zdraví. www.zpškoda.cz.
4: Bydlení cenově dostupné a přitom moderní a úplně nové.
5: To jsou družstevní byty Chlumec v klidné lokalitě plné zeleně a přitom nedaleko centra Chlumce nad Cidlinou.
4: Družstevní byty Chlumec. Stačí jen 25% z ceny bytu a můžete bydlet bez hypotéky.
5: Družstevní byty Chlumec.cz.
4: Výstavba zahájena. Rezervujte si svůj byt včas.
6: Zase tankuju. Po třetí tenhle týden.
7: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD C-Line 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 kilometrů. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxusní.
6: A tak to bude drahé.
7: Kdepak. Za cenu běžného spalováku. BYD C-Line 5. Už od 699 tisíc korun. Méně tankování, více prostoru. Zkušební jízda na byd.com.
8: Chcete domov na míru? Nakupujte v Sefiru. Plánujete nové rozvody vody nebo vás trápí špatné odpady? Svěřte se do rukou profesionálů s 20-letou tradicí. Od drobných oprav až po kompletní rekonstrukce. Garantujeme špičkovou kvalitu. A teď to nejdůležitější. Uzavřete u nás objednávku do konce července a získejte slevu až 15 000 korun. Vsaďte na jistotu a uspořte hned. Kdo chce domov na míru? Nakupuje v Sefiru. Navštivte naši prodejnu v Ústí nad Orlicí. www.sefir.cz.
9: Hit Radio.

0: největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Alisou New Order 1963. Záležitost, která nás dovedla až k 19. večerní. Posloucháte hudební speciál Hit Radio Classic.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová krkovice v ceně 79,90 za 1 kg. Keříková rajčata 1 kg za 34,90. A Coca-Cola nebo Coca-Cola Zero 1,75 litru za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Baru, dovolenou máme vyřešenou.
3: Fakt? A kam pojedeme?
2: Na zahradu. V Baumaxu mají do konce května slevy až 25% na bazény, grily, zahradní nábytek a nejen to.
3: Takže pětihvězdičkový rezort u nás na zahradě.
2: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
4: Čau lidi, tady Bender. V sobotu 30. května v Home Crate aréně uvidíš 5 světových rekordů. K tomu MMA zápasy, rytířský souboje, profi strongmany, souboje v páce a navíc Counter-Strike a další zábavu na celý den. Nově rodinná vstupenka 3+1 zdarma a do neděle zadej kupon Radio pro 20% slevu. Vstupenky najdeš na liberec1.cz. Swag Live Day.
0: Pokračujeme v tom nejlepším z 80. 90. kamelady a nachystaný je třeba Michael Jackson nebo Eurythmics. S vámi Michal Pospíchal. Dobrý večer.

zadali legendární Eurythmix s hitem Sweet Dreams v uších máte Hit Radio. Hudební speciál Hit Radio Classic, ten je plný hitů 80. let, 90. let a toho nejlepšího z raného milénia. Na samotném přechodu z 90. do milénia frontman skupiny Činasky Michal Malátný přispěchal s písničkou První signální. Ta se nakonec stala ústředním singlem stejnojmenného alba a i po letech zní pořád skvěle. A doufám, že vám teď zlepší náladu.

0: Life is too short, to jsme hráli na Hit Radio. A tohle, to je písnička, kterou určitě velmi důvěrně znáte. Single, kterým startovala hudební televizní stanice MTV. A pravdou je, že taky končila jednu svou velkou éru. Video Killed the Radio Stars. Taky takhle budou znít příští minuty na Hit Radio.
1: Májová láska si zaslouží opravdu veliký výběr. e-kondomy.cz 20 000 láskyplných položek skladem a online. e-kondomy.cz.
2: Nezáleží na tom, kolikrát upadneš na zem, ale na tom, kolikrát vstaneš. A taky na tom, kdo ti pak vyčistí hadry. Budeš se s tím crcat sám, nebo to hodíš do čistírny Daja? Je to na tobě. Daja. Daja. Nejlepší čistírna.
3: Chcete domov na míru? Nakupujte v Sefiru. Za skvělé ceny u nás pořídíte vinylové, plovoucí, dřevěné i PVC podlahy. Staré podlahy odstraníme a nové přesně zaměříme a vše kvalitně položíme. Dveře interiérové, bezpečnostní, bezfalcové, skleněné i venkovní. S dveřmi a podlahami vám rádi poradíme a vše profesionálně zrealizujeme. Kdo chce domov na míru? Nakupuje v Sefiru. Navštivte náš interiérový showroom a staňte se spokojeným zákazníkem. www.sefir.cz.
4: Ploty Hradec Králové.
5: Ploty Hradec Králové, kompletní řešení oplocení. Bytelný betonový plot, elegantní hliníkový nebo pletivo na zahradu.
4: Ploty Hradec Králové.
5: Kompletní nabídku a radu odborníků najdete v naší prodejně ve Směřicích nebo na www.plotyhradeckrálové.cz. Naše ploty skvěle vypadají a najdete je všude.
4: Velké město, malou obec, chrání Ploty Hradec.
6: Možná vám jen trochu louplo v zádech, vidíte? A nebo možná vaše tělo potřebuje lázně. Dopřejte si některý z letních léčebných nebo wellness pobytů v léčebných lázních Janské lázně. Pojďte zdraví naproti k nám do Krkonoš. janskelázně.com.
7: Hradecký aupark ovládly legendy nebes. Výstava s hlavou v oblacích přináší fascinující svět letectví s ikonickými modely letadel až do 7. června. O vybraných květnových víkendech vás čeká doprovodný program, letecký simulátor, virtuální realita létání a workshopy. Vzlétněte za zážitky do auparku. Program naleznete na aupark.cz.
8: Housebrand Café per favore?
9: Si, signora.
10: Housebrand. Tuhle kávu si zasloužíte pít. Housebrandkáva.cz.
11: Možná jste to taky zažili. Z původní chalupy se postupně stal dům, ve kterém dnes bydlíte. Jenže původní objekt a současná stavba nejsou z pohledu úřadu totéž. Stavby.legal.cz vyřeší komplexní legalizaci vaší stavby s garancí a výsledkem.
12: Potřebujete partnera pro velké projekty nebo jen dodavatele nářadí? Red Tool je dlouholetý specialista značky Milwaukee v České republice. Máme zkušenosti z rozsáhlých staveb, průmyslových zakázek i specializovaných provozů. Navrhneme řešení na míru, zajistíme dodávky, servis i kompletní podporu. Profesionálně, efektivně, bez kompromisů. Tak koukni na www.redtool.cz. Red Tool. Jednou červená, navždy červená.
13: Tady doktor Mrkvička, u ZPŠ jednička.
14: Slunce milujeme všichni, ale spálená kůže, nedej bože, z pochýři si to pamatuje celý život.
15: Nebezpečný melanom ale můžete zachytit včas.
14: Stačí vyšetření znamének jednou ročně, u lékaře je zdarma.
15: A pozor, ZPŠ vám přispěje až 2000 korun na vyšetření digitálním dermatoskopem.
13: Jsme zaměstnanecká pojišťovna Škoda. Přes 30 let spolehlivě pečujeme o vaše zdraví. www.zpškoda.cz CZ.
16: Otužování není nic pro tebe? Mrkni na termoexpert.cz. Máme bojlery dražice za nejnižší ceny na trhu a taky elektrokotle, plynové kotle a tepelná čerpadla s expresním dodáním a technickým poradenstvím zdarma. Termoexpert.cz. Teplo, které tě nezrujnuje.

Na kávu nás pozvali All Saints, Black Coffee na Hit Radio. I takhle zní čtvrtek. My teď přitvrdíme, pořádně řízneme do kytar a vychutnáme si kapelu, která dodnes vyprodává haly po celém světě. V rámci svého evropského tour Česko v plánu nemají, ale pokud byste opravdu chtěli slyšet naživo, v červnu a červenci budete mít možnost hned několikrát. Příležitosti se nabídnou třeba ve Švýcarsku nebo v Německu. A o komže je řeč? O Def Leppard. Také pokud byste to chtěli spojit s výletem, šance určitě je. A nebo si je můžete poslechnout u nás na Hit Radio. Pohodlně.

0: Zpíval James Ingram, tohle byla hitovka I Don't Have The Heart. Velká romantiárna, k poslechu a tanci vám hraje Hit Radio. Hudební speciál Hit Radio Classic pokračuje, je třeba i s nabídkou české skupiny Mňága až Dorp, písnička pro tebe, ta bude pro vás všechny. Taky Centery nebo fantastická Enya, tohle všechno vám do konce hoďky určitě stihneme zahrát. Hit Radio.
1: Můžeme už vyrazit do té zoo?
2: Jasně, už balím.
1: Mami, a co když bude pršet?
2: Zabalila jsem ti bundu, ale radši vezmeme i letní sovčilky z Vmartu. Ty jak si v nich řádil v kalužích, pamatuješ?
1: Jo, to bylo super.
2: Viď, mám dobaleno.
1: Hurá, jedem!
2: Letní sovčilky z Vmartu. Na každé jarní i letní dobrodružství. Najdete je na v.mart.cz. Vmart. Ušito v Liberci.
3: Kovy, plasty, papír, sklo, skartace dokumentů, autobaterie. Zkrátka, zrecyklujeme všechno a za nejvyšší ceny v regionu. Na Poshradec Králové a Předměřice nad Labem. Váš regionální partner pro recyklaci.
4: Akce. Vykupujeme kusovou mosas kilogram za 130 korun.
3: www.napos.cz.
5: Léto volá. Voda, hory, lesy. Sbírejte body v Albertu od 13.5. do 28.7. a vydejte se do přírody se značkovou výbavou Jaté se slevou až 61%. Stany, karimatky, nepromokavé vaky a spousta dalších vychytávek pro pohodový čas v přírodě. Albert.
6: Tohle nepřeslechněte. Volkswagen užitkové vozy za ceny, které byste nečekali. Moderní Crafter již za 649 900 korun bez DPH a ID. Buzz Cargo teď se zvýhodněním až 297 000 korun bez DPH.
7: Pardubice. Kompletní řešení oplocení. Ať už potřebujete bytelný betonový, elegantní hliníkový nebo pletivo na zahradu, jedeme v tom s vámi.
8: Ploty Pardubice.
7: Naše ploty skvěle vypadají a najdete je všude.
8: Do města i vesnice. Ploty Pardubice.
9: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
10: Tak dobře poslouchejte.
9: Alegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
11: House Running.
10: Naprostý unikát na trhu se zážitky.
9: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
10: Budete viset 101 metrů nad zemí.
9: A pak... pak si to pěkně seběhnete dolů.
12: Maminko!
10: Prostě pořádnej adrenalin.
9: Tenhle zážitek najdete pouze na...
13: Firma na zážitky.
10: CZ.
14: Možná vám jen trochu louplo v zádech, vidíte? A nebo možná vaše tělo potřebuje lázně. Dopřejte si některý z letních léčebných nebo wellness pobytů v léčebných lázních Janské lázně. Pojďte zdraví naproti k nám do Krkonoš. janskelázně.com.
15: Hradecký aupark ovládly legendy nebes. Výstava s hlavou v oblacích přináší fascinující svět letectví s ikonickými modely letadel až do 7. června. O vybraných květnových víkendech vás čeká doprovodný program, letecký simulátor, virtuální realita létání a workshopy. Vzlétněte za zážitky do auparku. Program naleznete na aupark.cz.
16: Chcete domov na míru? Nakupujte v Sefiru. Za nejlepší ceny u nás pořídíte kvalitní český i evropský nábytek, sedací soupravy, postele a matrace, kuchyňské stoly a židle, skříně, komody i široký výběr doplňkového sortimentu. Vše s vámi probereme, s výběrem poradíme a když budete potřebovat, zboží dovezeme a dokonce i sestavíme. Kdo chce domov na míru? Nakupuje v Sefiru. Navštivte největší prodejnu v regionu s prodejní plochou přes 2000 metrů čtverečních v Ústí nad Orlicí. www.sefir.cz.
17: Tady doktor Mrkvička, u ZPŠ jednička.
18: Slunce milujeme všichni, ale spálená kůže, nedej bože, spuchýři si to pamatuje celý život.
19: Nebezpečný melanom ale můžete zachytit včas.
18: Stačí vyšetření znamének jednou ročně, u lékaře je zdarma.
19: A pozor, ZPŠ vám přispěje až 2000 korun na vyšetření digitálním dermatoskopem.
7: Jsme zaměstnanecká pojišťovna Škoda. Přes 30 let spolehlivě pečujeme o vaše zdraví. www.zpškoda.cz.

0: Černá Hora.
1: Zlepši si náladu. Housebrand Café, per favore?
2: Si, signora.
3: Housebrand. Tuhle kávu si zasloužíte pít. Housebrandkáva.cz.
4: Já nový plot mám. Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, Jedousov u Pardubic. Ploty Dobrý.cz. Ploty Dobrý, všechno dobrý.
5: MPO Matrace, poctivá česká výroba, kvalitní materiály a ruce našich mistrů. Vyrobí vše na míru dle vašich potřeb. Navštivte naši prodejnu MPO Matrace v Pardubicích na Pražské ulici nebo na mpo-matrace.cz.
6: Nezáleží na tom, kolikrát upadneš na zem, ale na tom, kolikrát vstaneš. A taky na tom, kdo ti pak vyčistí hadry. Budeš se s tím crcat sám, nebo to hodíš do čistírny Daja? Je to na tobě. Daja. Daja. Nejlepší čistírna.
7: Posloucháte hudební speciál Hit Radio Classic, vstupujeme do další 60 minutovky nejlepších hitů minulosti. S vámi Michal Pospíchal, hezký večer.

Vánoce, Depešáci, taky ti nás provázeli čtvrtečním večerem. Čtvrteční večer má vždycky takovou zvláštní moc a člověk už ve vzduchu cítí ten pátek, ten konec pracovního týdne a zasloužený víkend, tady v případě, že se vás to týká. Ať ano, či ne, v Hit Radio budete mít vždycky parťáka, který vám navíc ty večery servíruje to nejlepší z 80., 90. a milénia. Až do 21 hodin hrajeme to nejlepší z minulosti. Pokračují Gorillaz.

To byla pořádná party, postaral se o ní DJ Bobo. Somebody Dance With Me, věc, která nesmí chybět na žádné pořádné retro tancovačce. Ladíte Hit Radio Classic, hudební speciál plný toho nejlepšího z našeho hudebního archivu. Listujeme v něm dál, o slovo se už za pár minut přihlásí třeba George Harrison, Shakespeare Sisters, ale třeba i Richard Miller. Bude se poslouchat, tak užívejte večer.

Hold up. Zpívala Rena Scottce na Hit Rádiu právě teď. A hitovku I Do Anything For Love už za chvíli bude zpívat Meat Loaf. Jo, tohle je ona. Legendární věc. Nikdy se neoposlouchá. Tak třeba i tímhle budeme pokračovat v hudebním speciálu Hit Radio Classic. Držte vlnu.

0: dost dobrý, good enough, se jmenovala písnička, kterou jsme hráli právě teď. Posloucháte hudební speciál Hit Radio Classic, který se nachylil ke svému finále. Je to 21. Pokračovat budeme zase zítra úderem 18. Zase vám budeme hrát 3 hodiny, jenom to nejlepší z 80. 90. a milénia. Mějte hezký čtvrteční večer s datem 21. května a už za chvilku taky s Martinem Garrixem, skupinou Mirai a nebo JP Cooperem.
1: Potřebujete partnera pro velké projekty nebo jen dodavatele nářadí? Red Tool je dlouholetý specialista značky Milwaukee v České republice. Máme zkušenosti z rozsáhlých staveb, průmyslových zakázek i specializovaných provozů. Navrhneme řešení na míru, zajistíme dodávky, servis i kompletní podporu. Profesionálně, efektivně, bez kompromisů. Tak koukni na www.redtool.cz. Red Tool. Jednou červená, navždy červená.
2: Tady doktor Mrkvička, u ZPŠ jednička.
3: Slunce milujeme všichni, ale spálená kůže, nedej bože, z pochýři si to pamatuje celý život.
4: Nebezpečný melanom ale můžete zachytit včas.
3: Stačí vyšetření znamének jednou ročně, u lékaře je zdarma.
4: A pozor, ZPŠ vám přispěje až 2000 korun na vyšetření digitálním dermatoskopem.
2: Jsme zaměstnanecká pojišťovna Škoda. Přes 30 let spolehlivě pečujeme o vaše zdraví. www.zpškoda.cz.

0: Rádio Černá Hora.
1: Zlepši si náladu.
2: Chcete domov na míru? Nakupujte v Sefiru. Za nejlepší ceny u nás pořídíte kvalitní český i evropský nábytek, sedací soupravy, postele a matrace, kuchyňské stoly a židle, skříně, komody i široký výběr doplňkového sortimentu. Vše s vámi probereme, s výběrem poradíme a když budete potřebovat, zboží dovezeme a dokonce i sestavíme. Kdo chce domov na míru? Nakupuje v Sefiru. Navštivte největší prodejnu v regionu s prodejní plochou přes 2000 metrů čtverečních v Ústí nad Orlicí. www.sefir.cz.
3: Tady doktor Mrkvička, u ZPŠ jednička.
4: Slunce milujeme všichni, ale spálená kůže, nedej bože, spuchýři si to pamatuje celý život.
5: Nebezpečný melanom ale můžete zachytit včas.
4: Stačí vyšetření znamének jednou ročně, u lékaře je zdarma.
5: A pozor, ZPŠ vám přispěje až 2000 korun na vyšetření digitálním dermatoskopem.
6: Jsme zaměstnanecká pojišťovna Škoda. Přes 30 let spolehlivě pečujeme o vaše zdraví. www.zpškoda.cz.
7: I'm Ariana Grande.
8: It's Hozier.

0: Hradec Králové.
1: Ploty Hradec Králové, kompletní řešení oplocení. Bytelný betonový plot, elegantní hliníkový nebo pletivo na zahradu.
0: Ploty Hradec Králové.
1: Kompletní nabídku a radu odborníků najdete v naší prodejně ve Směřicích nebo na www.plotyhradeckrálové.cz. Naše ploty skvěle vypadají a najdete je všude.
0: Velké město, malou obec, chrání ploty Hradec.
2: Májová láska si zaslouží opravdu veliký výběr. e-kondomy.cz 20 000 láskyplných položek skladem a online. e-kondomy.cz.
3: Hradecký Aupark ovládly legendy nebes. Výstava s hlavou v oblacích přináší fascinující svět letectví s ikonickými modely letadel až do 7. června. O vybraných květnových víkendech vás čeká doprovodný program, letecký simulátor, virtuální realita létání a workshopy. Vzlétněte za zážitky do Auparku. Program naleznete na aupark.cz.

0: Hi, this is Ed Sheeran.
1: Hi, this is Madonna.
2: Hit Radio.
3: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.

0: Rádio Černá Hora.
1: I ain't got time for you, baby. Either you're my